něco proto. Přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody,

0: Znáš nové Kanady?
1: Áno, mám.
0: To jsou ale moc pěkné Kanady.
1: Áno.
2: Štítko?
1: Áno, bojlere?

0: tučos vevera klepne polínkem.
1: Jsou veselé mysli, každý má výlet rád. Každému z těch hochů je

zapadá slunce. Zapadá srna. Asi je tu bažina.

je foškutem. Jou, pežníci jsou volání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádné jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: low. Die koffie geeft graag low idee. Sem suiker, dee, sem kroopje, seď. Formáku na houni, pře. Padli tě v ráhouni, low. Pešník je nesmlouvavý, low. Pevný ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě vošku vem.
1: Radio Junior.

to, co je teď vadný a jeho pohled chladný každého dojímá. A kde kdo se mu diví, že je tak neduživý a že jen stále civí očima krutýma. Vedle mého strýce švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou při měsíci by rád té trpaslici svou lásku vyznat chtěl. A strejc povídá ševče, půjč mi to jedno děvče, a švec

Nemůže pochopit, že ač se drží kopyt, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kletba ho trápí jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil projev.

listonoš, proč pak svět je kulat.

skillet.

Cichu, cichu, naší čtvrty, je ze chřící o tři chvrty. Vydali se spontánně na náměstí fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam při divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který zchudl. Pokr. Hráč, co hraje pokr. Fousek. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl.

0: spontánně. Na náměstí spontánně.
1: Další účinkující má v roli samý škrt. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Teriér. Navrch interiér.
0: Na špice, zbyla jenom inšpice.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka.
2: Ťap, ťap.
3: Posloucháme ticho šlápka.
2: Ťap, ťap.
3: Jak si tady tiše šlapka.
2: Ťap, ťap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka.
2: Ťap, ťap.
3: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
2: Ťap, ťap.
3: Ukaž nám svou měkkou tlapku,
2: tap, tap.
3: Snad ti na ní roste peří,
2: tap, tap.
3: Tomu se však tap, těžko tap, věří,
2: tap, tap.
3: Snad máš na ní vátičku,
2: tap, tap.
3: Bys nevzbudil mátičku,
2: tap, tap.
3: A nebo květy pampeliší,
2: tap, tap.
3: Ty jsou možná ještě tiší,
2: tap, tap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka. Posloucháme ticho šlápka.

0: dadů.
1: Lachmal vachmachmahe.
0: Zaříkávač hadů.
1: Lachmal vachmachmahe.
0: Říká

0: Posloucháš Rádio Junior. Dobré ráno.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata. Povídal

blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být.

Rádio Junior. Byla jedna žabka, její žabí pramáma, její žabí babka malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Já jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
1: Kouzlí kránu!
0: Otevírám peklo bránu, hej!

0: 是龙爸提醒。
1: Radio Junior

0: máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíš?

0: Bubákové poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejde mi. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku bez výdavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: holky a kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Stříka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Cože, Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny?
2: Ano, ano.
1: Už je to tak. Ale neboj se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdeš. Místo hitparády běží Star Paráda, ve které zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska, Islandu a dalších zemí, včetně Kanady. A už úplně slyším, jak se budeš divit a říkat si, je tyjo, to by mě ani nenapadlo, že tyhle virální hity vznikly v zemích, kde můžete vidět polární záři, potkat soby nebo se plavit mezi obrovskými fjordy. Severské země jsou totiž hudebními velmocemi se spoustou naprosto fantastických interpretů. Od legendární skupiny ABBA až po trendující TikTokové senzace. Tak se pojďme nechat překvapit skvělou muzikou severu.
0: Soutěž.
1: Poslechni si norské hity a napiš mi, který se ti líbil a proč. Info k soutěži najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star Parádě. No a teď už jdeme na to. Naše hudební expedice Sever startuje za 3, 2, 1, teď.
0: Star Paráda s Klárou Novákovou.
1: Naší první zastávkou je Norsko, v země vikingů, trolů a nádherné přírody. Právě odtud pochází hvězdy elektronické hudby jako Alan Walker nebo Kygo. Eurovizní vítěz Alexander Rybak, slavní zpívající sourozenci Markus a Martinus, jejich sestra Emma nebo bláznivé sourozenecké duo Ilvis. A tímto výčtem to zdaleka nekončí. No a kým tady začneme? Nejslavnější norskou skupinou všech dob. Aha, jejíž hit Take On Me s přelomovým animovaným videoklipem v roce 1985 okouzlil celý svět. Klip totiž jako jeden z prvních dokonale propojil hraný film s ručně kreslenou animací. Díky tomu to vypadalo, jako by zpěvák doslova vystoupil z komiksu do skutečného světa. Právě tento originální nápad, který byl na svou dobu naprosto revoluční, pomohl písni stát se nesmrtelným hitem. Aha, Take On Me.

0: Tak to byla nejslavnější norská skupina AHA, její legendární píseň s ikonickým videoklipem z roku 1985. Take On Me, která se stále hraje v rádiích a na nejrůznějších party a pořád zní stejně svěže a cool. Skupina AHA měla velký úspěch nejen v Evropě, ale i v USA, což se tehdy evropským kapelám dařilo jen výjimečně. Během kariéry si dali pauzu, ale později se znovu dali dohromady a stále koncertují. Jejich hudba tak přežila desítky let a pořád si nachází nové fanoušky napříč generacemi. No a třeba si najde i tebe.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Stále zůstáváme v Norsku, ale teď už opouštíme 80. léta minulého století a teleportujeme se do století 21. za jedním z nejúspěšnějších DJů a producentů současnosti, Alanem Walkerem. Sice se narodil v anglickém Northamptonu, ale protože je jeho maminka Norka, tak se v jeho dvou letech přestěhovali do Bergenu v Norsku. No a teď kvízová otázka. Tušíš, kde Alan Walker začal skládat svou první hudbu? Bylo to za A v profesionálním hudebním studiu, nebo za B doma na notebooku ve svém pokoji, nebo za C ve školní hudební učebně. No a správná odpověď je? Alan Walker nestudoval žádnou hudební školu a hudbě se nevěnuje ani nikdo z jeho rodiny. Od dětství ho ale zajímaly počítače a grafický design. No a když uslyšel songy DJ Davida Visla, začal si s ním dopisovat, protože chtěl pochopit, jak se elektronická hudba skládá. Jak na to se pak učil úplně sám, jen díky tutoriálům na YouTube. Už ve 14. ve svém dětském pokojíčku. Borec, co? Od té doby složil muziku i pro spoustu počítačových her, například pro Death Stranding. My si ale právě teď pustíme jeho přelomový single Faded, který složil mezi 16 až 18 lety, no a z neznámého kluka udělal jednu z největších hvězd elektronické muziky. Jo a ještě jedna zajímavost. Alan Walker vystupuje v černé kapuci a masce, která vypadá jako černá rouška. Takže při koncertování z jeho obličeje vidí fanoušci jen jeho oči. Alan Walker, Faded.

Posloucháš speciální Star parádu Rádia Junior plnou úžasných hitů z Norska. A jsem si skoro naprosto jistá, že světově známý single Faded od Alana Walkera musíš na 100 proznát. Že jo? A jestli pravidelně posloucháš vysílání Rádia Junior, tak budeš znát i následující pecku. Schválně, jestli uhádneš, kdo ji naspíval. Jsou to dvojčata bráchové, kteří od 5 let zpívali ve sboru. V 9 napsali svůj první hit Tu drepe van, což si můžeme přeložit jako 2 kapky vody. A hned s ním vyhráli norskou televizní soutěž Melody Grand Prix Junior. Ve 13 vydali své první album s názvem Hey, zpívané ještě v norštině. Ve 14 přidali už anglické Together, no a od té doby se proslavili skoro na celém světě a už mnohokrát koncertovali i v Česku. Už víš, o kom je řeč? No jasně, že to jsou bráchové Markus a Martinus, kteří se narodili 21. února roku 2002. Přičemž Markus je o 15 minut starší, od 5 let hraje na kytaru a je to levák. Zatímco Martinus je logicky o 15 minut mladší, od 5 let hraje na klavír a je to pravák. No a my uděláme skok časem a poslechneme si, jak zní jejich hlasy teď.

Tak to byla jednovaječná dvojčata z Norska, Markus a Martinus, která se v roce 2024 probojovala do finále mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize a se singlem Unforgettable skončila na skvělém 9. místě. Ale představ si, že nereprezentovali své rodné Norsko, ale Švédsko. Divíš se proč? Tak tady je vysvětlení. Ve Švédsku už několik let žijí i pracují a patří tam mezi největší popové hvězdy, stejně jako jejich ségra. Jo, jo, slyšíš dobře. Markus a Martinus mají mladší sestru. Jmenuje se Emma Gunnarsen. Narodila se 17. června 2008 v norském Trofosu. Svůj první single vydala v pouhých 8 letech a jmenoval se Angler i sne, tedy Andělé ve sněhu. Písnička se stala v Norsku velkým hitem a na internetu nazbírala miliony zhlédnutí. Zajímavé je i její umělecké jméno Emma. První a poslední písmeno se píše malé, zatímco uprostřed má dvě velká písmena M, což má symbolizovat malou poctu jejím slavným bratrům Markusovi a Martinusovi. Emma ale rozhodně není jen mladší sestra od Markuse a Martinuse. Má vlastní hudební kariéru, vlastní televizní pořad, který dokumentuje její život jako teenagerky na jedné straně a hudební hvězdy na straně druhé. No a v roce 2026 se dokonce probojovala do finále norského národního kola Eurovize s písní Northern Lights, která je inspirovaná krásou norské přírody a polární.

0: Tak to byla Emma Gunnarsen, sestra dvojčat Markuse a Martinuse a její single Diva. Sebevědomý popový song o dívce, která je nepřehlédnutelná, ví to o sobě a nenechá si od nikoho mluvit do života. Zkrátka Diva. Výrazná osobnost, co přitahuje pozornost a jde si za svým. A tak budeme Emě držet palce, ať se mezi jejími hity urodí takový, který obletí celý svět. Přesně tak, jako se to podařilo následujícímu norskému hudebníkovi.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Znáš DJ a producenta, který si říká Kygo? Tak i on pochází z Norska a do světové pop music se zapsal třeba i tím, že proslavil hudební styl zvaný Tropical House. Ten připomíná léto, pláže a slunečné prázdniny. No a já se tomu vůbec nedivím. V Norsku totiž bývají dlouhé a chladné zimy. Teploty tam často klesají pod bod mrazu a ve vnitrozemí nebo na severu se můžou dostat i k přibližně minus 20 stupňům Celsia, někdy i níž. V létě se většinou pohybují zhruba mezi 15 až 25 stupni. No a k tomu všemu v zimě nastává na severu země polární noc, kdy slunce několik týdnů vůbec nevyjde nad obzor. Zatímco v létě zase mají půlnoční slunce, kdy je světlo skoro pořád. Možná právě proto zní hudba DJ Kygo tak slunečně a optimisticky, jako malý kousek léta, který si můžeš pustit kdykoliv během roku. A teď už si pojďme zahrát jeho průlomový single z roku 2014, Firestone, který naspíval australský zpěvák Conrad Sewell. Písnička se stala obrovským mezinárodním hitem a odstartovala Kygovu cestou mezi největší hvězdy elektronické hudby. A o čem vlastně Firestone je? O tom, že když se potkají dva správní lidé, mohou společně zažehnout jiskru, která jim změní život. Proto se v písni zpívá o ohni, světle a energii, kterou si lidé navzájem předávají.

0: taky ti tento song přišel povědomí. Jak by ne, když se od roku 2014 pravidelně objevuje v letních playlistech po celém světě a člověk má hned pocit, že je na pláži pod palmami a slyší šplouchání moře. Právě tam jsme se na chvíli přinesli díky singlu Firestone, který sice naspíval australský zpěvák Konrad Sewell, ale veškerou hudbu dal dohromady norský DJ a producent Kyre Gorveil Dahl, kterého celý svět zná pod přezdívkou vytvořenou ze začátečních slabik jeho jména. Kygo.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš speciální Star parádu Rádia Junior plnou těch největších hitů z Norska. A my se teď od Tropical Houseu přesuneme k úplně jinému hudebnímu stylu i náladě. K písničce, která si získala miliony fanoušků hlavně na TikToku a Instagramu. A já jsem fakt zvědavá, jestli ji znáš. Jmenuje se We Fell in Love in October. Zamilovali jsme se v říjnu a stojí za ní Girl in Red, vlastním jménem Marie Ulven Ringheim, která taky pochází z Norska a hudbu začala tvořit v 15 letech úplně sama doma v pokojíčku, jen s počítačem a kytarou. Své první písničky nahrávala doma, pak je sdílela online a získávala stále více a více fanoušků. Ti vnímají především jako hlas mladé generace, protože zpívá o věcech, které sami zažívají, a její písničky jsou vlastně takovými malými hudebními deníčky. A tady už je její virální indie popový hit, jemný, upřímný a trochu zasněný. Girl in Red, We Fell in Love in October.

0: Tak to byla Girl in Red a její písnička We Fell in Love in October, která si žije vlastním životem hlavně díky internetu a TikToku, kde ji lidé používají do videí o lásce, přátelství i úplně obyčejných každodenních momentech, které jsou ale vlastně úplně výjimečné. Tak si pojďme posvítit na hudební styl, ve kterém je písnička složena. Oficiálně patří hlavně do indie popu a taky do bedroom popu. Slovo indie je z anglického independent, tedy nezávislý. Původně to znamenalo hudbu, kterou si umělci vydávali sami, bez velkých hudebních firem. Dnes už ale označuje hlavně osobitý popový styl, originální, jemnější a hodně emotivní. No a co znamená bedroom pop? Je to hudba, která vzniká často doslova doma v pokoji na počítači nebo s jednoduchým vybavením, takže zní hodně upřímně a blízce, jako by ji někdo zpíval jen pro tebe. Tak co? Taky si doma složíš svůj bedroom pop?
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: V dětském pokoji vznikl i megahit Runaway od norské zpěvačky Aurory, a to se podrž, když jí bylo teprve 11. Samotnou skladbu pak oficiálně vydala v roce 2015 ve svých 19 letech a o pár let později se stal naprostou senzací na TikToku. Lidé ho používali v milionech videí a písnička si získala fanoušky po celém světě. Jak by taky ne. Aurora má jeden z nejzajímavějších hlasů současné popové hudby. Fanoušci ji často přezdívají lesní víla, elfka severu nebo dokonce hlas norských fjordů, protože její zpěv zní jemně, tajemně a skoro pohádkově. Není divu, že si ji tvůrci filmu Ledové království 2 vybrali jako tajemný hlas, který ve slavné písni Into the Unknown volá Elzu do neznáma. Ty vysoké tóny hned na začátku zpívá Aurora a hned po ní uslyšíš Elzu v podání americké zpěvačky Idene Menzel.

jen tak mimochodem, bylo to Norsko, které se stalo předobrazem pro ledové království. Když se ve filmu objeví zasněžené vrcholky hor, dřevěné kostely nebo hluboké fjordy, díváš se na krajinu inspirovanou skutečným Norskem. Ale teď už si pojďme pustit slavnou Runaway. Její základ složila norská zpěvačka Aurora v pouhých 11 letech ve svém pokojíčku.

Tak to byla Aurora a její slavná písnička Runaway, která si po letech našla cestu k milionům lidí po celém světě. Stala se i velkým hitem na TikToku a naprosto okouzlila americkou megastar Billie Eilish a spoustu dalších umělců. A po eterickém světě Aurory v naší star parádě plné největších hitů z Norska pořádně přidáme na tempu. Opět zamíříme na Eurovizi, kde v roce 2019 soutěžili songy ze 41 zemí. Norsko tam reprezentovalo popové trio Keino se skladbou Spirit in the Sky, která skončila na skvělém 6. místě. Od diváků sledujících tuto mezinárodní pěveckou soutěž na svých televizích dokonce získali ze všech soutěžících nejvíc hlasů. A já se tomu vůbec nedivím. Keino spojuje klasický pop s norským tradičním zpěvem Joik, který v písni uslyšíš v podání zpěvačky Alexandra Rotan. Právě tenhle mix moderní hudby a folkloru jim pomohl vytvořit nezaměnitelný styl, který si fanoušci po celém světě okamžitě zamilovali. Tak pořádně nastraš uši, 100% ten tradiční norský zpěv Joik v následující písničce uslyšíš. Je tu Keino a jejich Spirit in the Sky. Can't

Tak to bylo popové trio Keino a jejich Spirit in the Sky, píseň, která spojila moderní pop s norským tradičním zpěvem Joik a přinesla na Eurovizi úplně jiný zvuk. A tímto úspěchem Norsko na Eurovizi zdaleka nekončí. V roce 2023 se na naprosto fantastické páté místo probojovala zpěvačka Alessandra. Sice se narodila v Itálii, ale vyrůstala hlavně v Norsku, protože její maminka je Norka. A o čem je její píseň Queen of Kings? O síle, odvaze a o tom, že každý člověk může být králem nebo královnou svého vlastního života. Tedy jít si za svým, nebát se a stát se tím, kým opravdu je.

0: Tak to byla Alessandra a její energická písnička Queen of Kings, která na Eurovizi 2023 skončila na skvělém 5. místě a ukázala, že Norsko umí posílat do světa opravdu výrazné popové hymny.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď, co myslíš, vyhrál někdy některý z Norů Eurovizi? Správná odpověď je, že ano, byl to zpěvák a houslista Alexandra Rybak, který v roce 2009 drtivě zvítězil v 54. ročníku s písní s výraznými prvky norské lidové hudby, takzvaným folkpopem. Tento megahit se jmenuje Fairy Tale, což si do češtiny přeložíme úplně jednoduše jako pohádka.

0: Tak to byl vítězný song mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize v roce 2009 od Alexandra Rybaka. Jehož strhující vystoupení skvěle potrhla folklorní taneční skupina Frikar.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A my v naší expedici Sever jedeme dál, protože Norsko umí být nejen chladné, vážné a silné, ale taky pořádně bláznivé. Připrav se snad na nejvíc crazy song vůbec, The Fox. What does the fox say? Na svědomí ho má norská komediální dvojice Ylvis, kterou tvoří dva televizní moderátoři a zároveň bratři Bart a Vigard. Pak mají ještě nejmladšího bráchu Biata, který pracuje jako pilot vrtulníku a občas si zaletí i na jejich koncert, kde s bratry vystupuje a jeho specialitou je song I will never be a star. Nikdy nebudu hvězda, kde zpívá o úspěchu svých bratrů, zatímco on nikdy slavný nebude. Každopádně jejich nejslavnější hitovka The Fox vznikla původně jako takový vtip a parodie na moderní pop. Nikdo totiž přesně neví, jak zní liška. A právě kolem toho je celý tenhle virální hit postavený. Ve skladbě se nejdřív zpívá o všech možných zvířatech a jejich zvucích. Pes dělá háv, kočka dělá mňau, pták dělá píp a myš dělá písk. Kráva dělá bů, žába dělá kvák a slon dělá tut. Kachny dělají kvák a ryba dělá bláb a tulen dělá au, au, au. Ale je tu jeden zvuk, který nikdo nezná. Jak dělá liška? No a po této otázce, what does the fox say, jako odpověď následují snad nejšílenější skřeky, co si umíš nebo snad ani neumíš představit. Jen si to poslechni. Ylvis, The Fox.

0: Tak tohle byl zaručeně nejbláznivější song dnešní Star parády. Bratrské komediální duo Elvis a song The Fox. What does the fox say? Který vznikl v roce 2013 a stal se jedním z prvních virálních hudebních videí, která obletěla celý svět díky sociálním sítím. A i když byl původně myšlený jako vtip, skončil jako jeden z nejznámějších norských hitů vůbec.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my po téhle super dávce humoru zase trochu zpomalíme, protože Norsko má i úplně jinou hudební tvář, takovou, která je klidná, elektronická a krásně zasněná. Následující skladbu vydala norská elektronická dvojice Røyksopp, kterou tvoří Svein Berge a Torbjørn Brundtland. Pocházejí z města Tromsø, které leží až za polárním kruhem, a když se do písně zaposloucháš, tak tu snově zasněženou polární krajinu díky svým uším uslyšíš i uvidíš. Skladba Apple vyšla v roce 2001 a stala se jedním z jejich prvních velkých mezinárodních úspěchů. Zajímavé je, že tenhle track se neproslavil jen v rádiích, ale objevil se i v počítačových programech a různých televizních pořadech. Takže ho lidé často znali, aniž by tušili, od koho je.

0: Takhle zní jedna z nejznámějších norských elektronických skladeb vůbec. Jmenuje se Apple a je od dvojice Royksopp, která nás v myšlenkách přenesla na dlouhé norské pobřeží plné fjordu. No a teď rychlá kvízová otázka. Tušíš, kolik těch nádherných mořských zálivů, hluboce se zařezávajících mezi hory v Norsku je? Máš svůj tip? Zkus si jen tak pro sebe říct nějaké číslo. A správná odpověď je, že těchto mořských jazyků, takzvaných fjordů, je v Norsku víc než 1000. Soutěž. A my už jsme dorazili do cíle naší hudební expedice v zemi fjordů, vikingů, polární záře, losů a fenomenálních hudebníků. Doufám, že se ti můj dnešní výběr těch největších hitů z Norska líbil. No a teď už jenom hlasuj pro svého favorita. Více informací najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Starparádě. A jaký song se ti nejvíc líbil, mi klidně napiš i na radiojunior@rozhlas.cz. A do předmětu připiš Starparáda. Díky!
1: Starparáda s Klárou Novákovou.
0: A už jsme ve finále. Od legendární skupiny AHA přes Alana Walkera, Markusa Martinuse, Emu, DJ Kygo, Auroru, eurovizní hvězdy a bláznivé bratry z dua Ilvis zakotvíme u dua Nico a Vince. Oba mají kořeny v západní Africe, ale právě vyrůstali v

dostat do světa hudbu, která se nestratí. Stylově v norštině se s vámi loučí mistr zvuku David Janečka a moderátorka Klára Nováková. Ahoj, neboli ha de pra. A příště se naše Star Paráda vydá do další severské země. Do Finska. Tak si nás určitě nezapomeňte pustit.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: A teď už si užijte legendární příběh o nesmiřitelné válce loverňáků a velraňáků, dvou klukovských part ze sousedních vesnic, které se zarputile nenávidí a bojují proti sobě všemi možnými způsoby. Rozhlasovou hru Knoflíková válka na motivy románu Luise Pergoda napsal Pavel Soukup, režie Karel Weinlich. Účinkují Martin Sobotka, Vít Ondračka, Jakub Zdeněk, Matěj Hádek a další.

0: Co ty naši fakani vyvádějí, to už přestává všecko. Pascale, ale nám ještě.
1: Jo, hned.
2: Není to zase nic tak hrozného, prostě kluci jsou kluci.
0: No ještě se jich zastávejte, pane učiteli.
3: Byl tu Boulanger?
1: Ne, nebyl.
3: Slíbil, že přijde.
0: Sedni si, Maršáne. Tvýho Janka se to taky týká.
4: Aha, pozdravu, pane učiteli.
2: Dobrý večer.
3: A co zás?
2: Ale nevím, klid. Posteskl jsem si, že morálka upadá. Chlapci jsou ve škole nepozorní. A když svítí sluníčko, to už se s nimi vůbec nedá vydržet.
0: No prosím.
2: Látku, kterou s nimi probírám, musím dvakrát, někdy i třikrát opakovat. A přitom nejsou hloupí.
0: To nejdůležitější jste neřek, pane učiteli. Už se zase rvou s velaraňákama.
3: My se taky rvali.
0: Jenže oni tomu věnovou všechen čas. My museli doma makat, nic jsme neměli zadarmo. Opravdický živý sů jsem poprvé viděl při byřmování.
5: No, já říct svýmu tátovi, co si mi dovolí říct ten můj, tak mě přerazil.
2: Snad to nebude tak hrozné.
0: No!
2: Jenom by měli věnovat víc času učení. Berou si za čest vyřizovat si účty s velranem a na školu zapomínají.
3: Já myslel, že už to skončilo. Vždyť tu s námi sedí bishop z velranu. Můžem se ho zeptat. Tak co? Co ty tady, bishope?
6: Ale, dovezli jsme Likasovi postroje. Tak jsme zašli na čtvrtku červeného. Vadí to?
3: Oho, pro mě, za mě. Já osobně bych do velraňácký hospody nevles, ani kdyby se mi žízní přilepil jazyk na patro, ale prosím, prosím. No. Hlavně, že vám chutná.
6: Nic moc. Máme lepší.
3: Jo. Je to pravda, že se naši kluci perou jako my za mladá?
6: Nevšiml jsem si, že by můj kluk chodil domů zmlácený. Takže je možný, že vyhrávají, jako kdysi my.
3: Vyhrávají? No, vidíte, pane učiteli, nic tak vážného. Ale jestli chcete, já kluka seřežu a bude pokoj.
2: Ne, zatím není důvod, pane Maršáne. Zahlíd jsem je náhodou, jak odcházeli od školy pořadovým krokem, vydal jsem se nenápadně za nimi a podařilo se mi zárodek jedné bitvy rozehnat. Ale je to jen klukovská nevyzválanost, nic víc.
0: No, nic víc.
3: Tak sakra, kde je ten Boulanger?
5: Musíme je držet zkrátka, aby nemluvili sprostě, aby nekleli, aby nehřešili a nevyváděli lotroviny. Aby byli po nás slušní, vychovaní, spořádaní. Nalejme ještě, Pascale.
1: Jo.
5: My přece s velraňákama docela vycházeli.
3: Jo, o pouč a o křížový cestě. Jinak jsme je mydlili.
6: Vy nás, vejtahové?
5: My vás. Ale slušně. Civilizovaně jako kulturní národ. Já jsem nevěděl, co to je zůstat po škole.
0: Já taky ne, to by mě táta zmaloval.
5: A starší jsme zdravili jako první.
6: Vy jste mydlili leda tak dveře od chlíva, aby nevrzali.
3: Zatracený Boulanger něco slíbí, pak se na to vykvajzne.
6: Povídám, že jste mydlili leda tak dveře od chlíva.
3: Bishope!
0: Bav se s ním, s velraňákem.
5: A katechetovi jsme sekali dříví. A zametali dvorek.
1: A taky se nekradlo, jako se krade teď.
5: Tak.
1: V nedělí jsme se předháněli, kdo bude ministrovat.
5: Tak.
1: Ještě víno?
6: Nechci. Odloverňáku nechci nic. Tyhle patoky si píte sami.
5: Protože my jsme se učili pro život. Aby z nás něco bylo.
0: Já nevím, že zrovinka z našich dětí museli vyrůst. Takový pazechtí.
2: Já bych to opravdu neviděl tak černě. Jsou to jinak šikovní chlapci.
3: Počíš je v tom, že dobrý příklady špatně táhnou, pane učiteli. Jsme chytrý, hrdý, vzdělaný, slušný, spořádaný. Ale Boulanger je hůl.
1: Co jsi to říkal?
3: Že jsi znal na čas, Boulangere.
7: Posloucháte hru Louis Pergoda a Pavla Soukupa? Knoflíková válka.
8: Počkej na mě, Bouško.
9: Tak
8: sebou, hoď Boubelo, nemám čas na plkání.
9: Nemáme čas na plkání.
10: Je něco novýho?
8: Dost možná.
9: Dost možná.
10: Tebe se neptám, Buřinko.
8: To je škoda, Bráška by ti to možná řekl.
10: Co?
8: Šlapej, než Simon zazvoní, musíme stihnout schůzi.
10: Kde?
8: U Heizliku.
10: Kdo jí svolal?
8: Janek, kvůli mě a bráchovi.
10: Budou tam i ostatní?
8: Jasně, Janek, Hale, Gambeta, Souška, Cinkal, Švidroň, zkrátka ti nejsilnější z celé vesnice. Bude se rokovat.
11: Konečně žedete. Taková vážná záležitost a vy se připlouháte poslední.
8: Máme to nejdál. A brácha dostal bolení.
11: No, tak spust. Co bylo?
8: Stalo se to včera. Když jsme s bráškou přišli k Menelotovic, vyřítili se najednou u hliňáku velraňáci. Začali zvát jako tygři, házet po nás kamením a hrozit klackama. Křičeli, že jsme volové, zloději, čuňata, syčáci, krávové a mamlasové.
11: No, a co jsi na to řekl ty, Bouško?
8: No, my jsme s bráškou vzali roha. Jich bylo nejmín 15. Určitě by nám to nandali.
11: Tak oni vám nadávali. Do prkínka dubovýho.
10: Musíme se velraňákům pomstit, jste pro?
12: Jednomyslně.
10: Pronikneme na nepřátelský území a Souška přinese křídu.
9: Na co křídu?
10: Aby jsme jim napsali na vrata hřbitova, co si nedají za rámeček.
9: Co?
10: Že všichni velraňáci jsou ksindl.

0: nesmíme dál než k zatáčce. Práce s nima nebudeme, máme nedělní šaty, tak musíme dávat pozor, aby jsme se moc neušpinili, poněvadž bychom to doma schytali.
1: Sakryš, já mám dneska ministrovat. No to mi velebníček vynadá.
2: Myslíte, že tam budou?
0: Jasně, Boubelo. Naberte si do kapes šutry. A pěkný oblázky dejte těm, co mají praky s gumičkou. Použít jenom v krajní nouzi. Pro dnešek stačí urážky na krátkou vzdálenost. Hejle.
1: Zde.
0: Ty vyšplhej na pozorovatelnu. Budeš hlásit podezřelý pohyby nepřátel. Vyber si takovej strom, aby si viděl až za hřbitov.
1: Rozkaz.
3: Kam pak špláš, vejre? No jen si šplhej.
0: Prcek od brodu.
1: Veleňáci.
4: Je jich tu jak psů.
0: Zaujměte palební postavení.
3: Tak se ukáž, prcku, jestli nejsi podělaný až za ušima.
5: Pojď blíž, chci plotino, ať si tě prohlídnu.
1: Vidím taky Bishopa, Melhubu a Křivonožku. Tatyho a Třasořitku. Jsou napravo, tam za tím kaštanem.
5: Tak co je s váma?
3: Budete potřebovat všechny své podolky, abyste smazali to, co jsem vám napsal na vrata hřbitova.
5: Nakřič tolik, velká hubo, bolí mě z tebe hlava.
3: Budete bolet ještě frňák, až se tě do něj strefím.
5: Umíš se prát jenom hubou.
1: Bacha, Melhuba střílí z praku.
3: Do nich, mydlete hlava nehlava.
1: Na ně!
6: Kluci, neblbněte, neubližujte mi.
7: To víš, kamarádičku, abys nám mohl nadávat.
8: Slažte ho.
6: Co mi chcete udělat?
8: Přineste nůž.
6: Co mi chcete uřezat?
7: Hádej, Třasořitko.
6: Přece uši.
7: Nos.
6: Neubližujte mi, nechte mě, nebo to řeknu mamince.
0: Tak ty nám ještě budeš vyhrožovat. Podejte mi kudlu.
6: Ne.
0: Vidíš ty přesky? Fik. A jaký byly? Teď proberem knoflíky. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý.
2: Tuhle ti jeden chybí, jak to vysvětlíš? Takhle se chodí do války. Bez knoflíků, co?
6: Já neměl tušení, že je válečný stav. Vážně.
0: Za to teď si to budeš pamatovat. Dále jsou na řadě knoflíkový dírky.
2: K čemu by ti byly bez knoflíků?
6: No.
0: A co kapsy? Jedna díra už tu je, uděláme jí sestřičku, aby jí nebylo smutno. A milost pán má kšandy. Podlíkačky se bez gumy. Taky obejdu. A teď? Teď?
6: Ne, kamarádi, ne.
0: Teď? Plav.
9: Mazej.
10: Běž domů, maminka ti vaří psí nohu.
6: A stejně to řeknu, mámě to řeknu, a panu faráři to řeknu, a prckovi Orbrodu to řeknu, a Bishopovi, a Melhubovi, a tatimu.
10: Díky, Janku, tomu říkám satisfacky.
7: Satisfakce, bráško.
0: Armádo, dvojřad nastoupit, pochodem v chvíli.

0: Hale, k tabuli.
1: No, na zdar hodiny.
0: Tak nám zopakujte, co vám bylo minule vtlučeno do hlavy o občanovi.
1: Občan, co to může být za svinstvo?
2: Prosím, já, pane učiteli.
0: Ne, vy ne. No, tak co je to občan?
1: No,
2: být zapsán.
1: Vseznám.
0: Že vás tu všechny nechám hodinu po škole. Tak příkladně vy, Hale, jste občan?
1: Ano, pane učiteli.
0: Ano. Vy, že jste občan. Vy. Vy jste mi občan za všechny peníze.
1: Prosím, nejsem, pane učiteli.
0: A proč nejste občan?
2: Protože máš ještě holej zadek.
0: Co říkáte, Soško?
3: Říkám, že Hale je příliš mladý.
0: Tak mlčte, nebo vás tu nechám oba zestárnout. Zkouším Hale. Co dál?
1: Člověk musí být ze země.
0: No, jistě. Z jaké země?
1: Z Francie. Člověk musí být Francouz.
0: No, a dál?
1: Dál?
2: Musí být zapsán ve voličském seznamu ve své obci.
0: Kdo se vás na to ptal, Souško? Sednout, oba. Doufám, že je vám to už jasné. K tabuli půjde Janek.
4: A do prkínka Rubovýho.
0: A řekne nám, co je to metr.
4: Jak?
0: Metr. Metrický systém. No? Jak se dospělo k určení délky metru? Kdo byli slavní měřiči části zemského poledníku? Jak se jmenovali? Nuže?
4: Delempl a Lacundamen.
0: Cože? Kdo? Tak vy ještě ticho! Vy ještě budete urážet učence. To je ale nestydatost. Blahopřeji, pane. A přitom dobře víte, že mi váš otec doporučil, abych vás držel zkrátka. Doma prý na učebnici ani nesáhnete. Pořád se jenom někde klackujete, flákáte a vymýšlíte rošťárny místo, co byste se snažil dostat něco do toho zabedněného mozku. Tak dobrá, kamarádičku. Když mi zítra nezopakujete, co si ještě jednou řekneme kvůli vám a kvůli vašim kamarádům, kteří nejsou o nic lepší, nechám vás tu denně po škole tak dlouho, dokud se to nenaučíte.

0: Doběhneš do Veleranu k starému Baptistovi, doneseš mu kůže. Ale ať jsi doma do tmina, aby ses někde flákal.
1: Do Veleranu?
0: No co koukáš, Baptista si u mě objednal už před týdnem. Tak mazej.
1: A tati, nešlo by to až po setmění? Mám úkoly. Simon nás dneska málem nechal po škole.
0: Zasloužili byste si to. Úkoly počkaj.
1: Musím do zítřka zvládnout metrický systém.
0: Že tě vezmu potěhem. Viděl někdo línějšího zpratka? A od cesty nic neber, jsem Baptistovi dlužnej.
1: Metrický systém. Metrický systém, zatracenej Simon. Musel mě tasit zrovna na metrický systém. Všechny závaží umím na spaměť. Litinový pomocozní, ty plíšky umím.
2: Stůj! Kdo tam?
1: Co ti potom, smraďochu?
3: A to se podívejme. Sám vůdce loverňáků. A že tak nalehko? Kde máš svý lidi?
1: Tohle je soukromá záležitost.
3: Jo, soukromá. Tady Třasořitka by ti chtěl něco říct za ten včerejšek.
1: Třasořitka byl normální zajatec. Já se nejdu být. Musím za obchodem.
3: To máš ale smůlu. Vzdáš se dobrovolně nebo až po první ráně šutrem? Zatkněte ho.
4: Tak pojď. Ty jen zrž.
1: Necháš mě.
3: Tak, to bychom měli. A teď ho přivažte ke kulu.
1: Obchody našich fotříků nemají s válkou nic společného.
3: Válka je válka. Zatkli jsme tě na nepřátelském území. Nemůžem za to, že jsi tak pitomej. Třasořitko, můžeš začít.
4: Protože nejsem mstivej, uřežu ti jen to, co ty mě. Knoflíky. Knoflíkový dírky. Tkaníčky od bot.
5: Prima.
4: Gumu od trenýrek. Jak se ti to líbí?
1: Srabe.
4: A včera to bylo co?
1: Vítězství váleční strategie, na to ty se nikdy nezmůžeš.
4: Ať ti jednu neubalím.
1: Ubal, ale rychle, dokud mám svázaný ruce. Protože pak bys dostal takovou nakládačku, že by ti byly i boty malý.
3: Odvažte ho. Seber si svý kůže a padej.
1: Tak se smějte. Proč se nesmějete?
3: Je na tebe smutný pohled.
6: Je. Vystrčil na nás holej zadek.
3: Nechte ho jít.
4: Měli jsme mu kůže zabavit.
3: Obchody našich fotříků vážně nemají s válkou co dělat. Mohlo by je to poštvat proti nám?
5: Už se stalo.
3: Říkal jsi něco, Bishope?

0: Tak ses přece jen uráčil přijít. Sněz si polívku, bez tak už je studená. A zapni si halenu, vypadáš jak kozí handlíř. A povídám ti, aby si zapnul halenu. A vůbec, kde ses flákal? Řekl jsem, abys byl doma do tmy. Zboží si doručil v pořádku?
1: V pořádku.
0: A jak to vypadáš?
1: Se mi ztratil háček.
0: Ach jo, všechno rozbiješ, roztrháš, zničíš, co z toho jenom bude. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily?
1: Taky.
0: Pojď sem. Pojď sem do světla. Ustahrom. Maminko, maminko, pojď se podívat na toho všiváka. Ani jeden knoflík. Poklopec, zapíchanej trnama. To kalhoty na úzel, boty vyplazený. Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Že budu utrácet peníze na vychování a živení takového sličáka, který nic nedělá ani doma, ani ve škole? Tak povíš mi, kde ses tak zřídil, nebo ne? Tak počkej, já tě naučím.

0: Tak takhle to dál nejde. S tím se musí něco udělat. Já už se nenechám řezat jako lito.
1: Udělat? Ale co?
2: Když jsem to vyprávěl ségře, rozbrečela se vsteky. Povídala, že kdyby se jí třasořitka dostal pod ruku, vyškrábala by mu oči. Jo, taky jsem jí řekl, že za celou tu dobu, co tě mydlili, si neukáp ani slzičku. A že jsi jim nakonec ukázal holou zadnici. Pánečku, tati mě poslouchala, člověče. Ta naše Maria je do tebe celá pryč. Dokonce mi říkala, abych tě dal pusu. Ale chápeš, mezi chlapama se to nedělá. Teď by to vypadalo pitomně.
1: Fakticky by to bylo blbý.
2: Jo, a taky mi povídala, že když bude mít příště čas, pokusí se jít za náma pro případ, že by tě zase zajali. No, aby ti ty knoflíky přišla.
0: Mě teda nezajmou. Sakra to teda ne. Ale řekni jí, že až zase půjdu na jarmark do Versel, tak jí přinesu perník. A na nějaký nanicovatý perníček, ale pořádný velký perník. Za 6 ců. Víš, s dvouřádkovým nápisem.
2: To bude mít Maria radost, až jí to řekni, člověče. No a můžeme ho pak sníst třeba všichni dohromady.
0: No dovol. Já ho nekoupím ani pro sebe, ani pro tebe. Ale pro ní.
2: No jo, já vím.
0: Ale stejně jí řekni, že je fajn.
2: Moment, pánové. Segra má pravdu. Co kdyby jsme opravdu měli někoho, kdo by nám přišíval knoflíky?
0: Vraceli se domů vyspraveni jako ze žurnálu.
2: No a nemuseli se bát o kdejaký poutko.
3: Já jsem pro, a co vy? Proti tomu se nedá nic mít.
0: V tom případě jediný, co potřebujeme, jsou prachy.
4: Prachy?
0: O prachy.
4: A ty máš prachy, Janku?
0: Ne, ale něco bych splašil.
4: A co ty, Souško?
5: Mám 7 sů v kasičce. V takový porcelánový, ale s těma se nedá počítat. Máma ví přesně, kolik tam je a má celý ten krám schovaný v kredenci.
2: Panenko, skákavá to je lidsky. Když nám někdo dá nějaký ten ců, tak to nikdy není doopravdy pro nás. Já bych jenom chtěl svoje prachy, abych si mohl koupit něco užitečného. Třeba čokoládu, anebo gumu do praku.
3: Podívejte se. Jednak si budeme nechávat knoflíky a háčky a kšandy velerňáků a místo, co bychom tkaničky odvod přeřezávali, budeme si je dávat stranou, aby jsme si udělali takovou malou zásobu. A za druhý, odhlasujeme něco jako daň a uděláme si takovou kasičku a z tý si potom koupíme náš válečný poklad. Cinkalová ségra Marie nám bude dělat marketánku. Navrhuju, aby jsme pro začátek dávali 2 sů měsíčně.
4: Safra, ty to bereš hákem, člověče. To seš milionář nebo co? 2 sů za měsíc, to jsou hrozný peníze, to nemůžu nikdy sehnat.
0: Jestli se každý nemůže aspoň trošinko obětovat, tak nemá smysl vést válku. Já dám dokonce 4 sů. Jen co je budu mít.
4: Dobře, ale co my? Když nám dá někdo na neštěstí nějaký ten groš, tak nám ho táta nebo máma okamžitě stopí.
3: Tak poslouchejte vy, nemehla, co si neumíte pomoct.
0: Co třeba hadrář? Tomu nosím starý železo a kosti.
4: Na to má máma v síni takovej velký pytel.
0: Za další vajíčka. 0,5 tuce stačí na příspěvky na celý rok.
4: Naše máma každý večer omakává slepicím prdelku. To je předem ztracený.
0: A co když se otec otrhu namaže? Usne a nikdy přesně neví, kolik má v kapse.
4: Náš táta se nikdy neopije.
0: To je malér, člověče. Tak to už vážně nevím. A vůbec. Nikdo není nucený dělat něco nemožného. Když prachy neseženete, taky se nikdo nezblázní.
1: A kdo bude pokladník?
0: Souška.
5: Já nemůžu. Sedím nejblíž katedry. Pokladník musí sedět vzadu. Hejl.
1: Neblbni. Já a počty.
5: Cinkal.
2: Proč já? Co když budu zétej? Poklad by byl naraz v čudu.
0: Tak se nebudeš být. Každý holt musíme přinést nějakou tu oběť, kamaráde.

0: Janku.
1: Co tu děláš?
0: Čekám na tebe.
1: Na mě?
0: Jsem chtěla být užitečná, tak jsem vám ušila tohle. Na ten poklad, víš?
1: Bezva. Takhle to bude pěkně pohromadě, nemusíme to tahat po kapsách. To byl báječný nápad.
0: Viď. Já už budu muset jít.
1: A přijdeš se podívat, až bude bitva?
0: Já vás přece budu dávat zase dohromady. Zašívat a tak.
1: Jo, vidíš, já zapomněl. Se uvidíme častějc.
0: No.
1: Kvůli tobě bych se byl každý den.
0: To nemusíš. A kdy bude příští bitva?
1: Brzo. Zjistil jsi přesně, co stojí zavírací špendlíky?
2: Každý si může moje účetnictví kdykoliv ověřit.
3: A co jehli a nitě?
4: Kolik je za jeden cuknoflíků?
5: Je toho pro vás hodně metrů.
3: Až nám přesky.
4: Tak počkejte, sakra. Když mu všichni polezete na zára, nikdo nic neuvidí. Udajte kruh.
3: No jo. Dobrý, tak vidím.
2: Uklidněte se, panstvo. 50 košilových knoflíků. 24 kalhotových knoflíků. Z toho jeden navíc. 4 přesky na kalhoty.
3: Yeah.
2: Dobrý metr gumy, 2 přesky na haleny. A 5 párů tkaníček do bot.
3: Dobrý.
2: 10 metrů šňůrky a ještě kus navíc, protože se nakupovalo ve velkým. 11 jel, 1 navíc, a 1 špůlka černých a 1 bílejch nití. Co vy na to?
4: Že s tímhle jim to parádně nandáme.
2: To teda nandáme.
4: Ode dneška žádný starosti, už se nemusíme klepat strachy, jestli z nás po bitvě nespadnou kalhoty. Teď to teprve bude ta správná válka.

0: Sleva 6, zprava 8. Připravte si šutry a schutí do nich pál! Ty mizero!
1: Sličáku!
2: Já si tě najdu!
3: Hornavá!
4: Moze, mouku nenažraná!
1: Knopice, škarlití!
5: Vypravíti!
6: Kokivárové! Parchanti!
7: A mrchožrouti!
8: Řekliny!
2: Vychcí plotiny!
9: Kluci, za kopce mi je těsná síla!
2: A co má vej?
9: Měli bys neustoupit!
2: Nikdy!
6: Jo, bráchu, dostal jsem jí!
2: To nic, Buřinko! Doma ti na to dám flaster! A mě se nenech zajmou!
5: Ničeho se nebojte! Máme poklad!
2: Podávejte kameny! Dochází střelivo!
6: Jo, koupil jsem jí!
5: Máš nádhernou bouli na čele! Do ní! Pochytejte je, sakra, pochytejte je!
0: Tak a mám tě!
2: Pust!
0: Mě neutečeš, to si piš!
2: Pust mě!
0: Hajzlíku, jeden, tak ty koušeš! Kousej, knoflíky ti to nevrátí a zadek nevyvatuje!
2: Na tebe stačím levou rukou!
0: Tak se předveď, prsku! Sežeš žiuru, cinkale!
10: Jo, mám!
0: Děláme si z něj rošunku! A svaž mu pracky!
2: Nech mě, bopičáku!
0: Přivážem ho tady k dubu a vyřídíme si to s ním! Já ti slibuju, že už kousat nebudeš, ty mizero!
2: Hade, z kotáku zatracená!
0: Ale ne!
11: Prč se kolbrudu? To je náhodička. Prohlídněte mu kapsy.
2: Ten je teda pěkně čistý, ten tvůj šnuptychl. Člověk ani neví, za který konec to vzít do ruky.
11: Uvažte mu to přes čumák.
2: Pocit.
11: A stáhněte mu kalhoty.
2: Co to?
11: Rozeberte si ho. Služka knoflíky, bouřka tkaničky a podvazky, hejl ostatní.
2: Jak to, že máš jenom jeden podvazek? Co ten tvůj focík s těma penězma dělá? Propije, co?
0: No, výborně! Zachovali kšandy na dvě poutka!
6: Celý dvě poutka!
0: To je luxus!
11: No tak za to dostaneš jednu ránu navíc, nejsme škoti.
6: Hele,
11: on má v kapse jeden ců. Cinkale, zapiš to pod položku, záloha pro případ maléru. Hotovo? Rozvažte mu roubík a ať si jde.
2: Kahunesi!
11: Nechte ho pověkovat drobečka, když ho to baví.
2: Vrať mi kalhoty!
11: Hele, měl se schovat slušně. Kalhoty se zabavujou pro válečné účely. Padej.
2: Mizerové! Zloděj!

0: 60 knoflíků a 3 sů pro případ maléru.
1: Vážně 60?
0: No fakt? Tak se podívej. Kruci.
2: Co pak to tam máte? Co to je? Co děláte s tolika knoflíky?
0: Prosím, já jsem je vyměnil. Vyměnil jsem je za...
2: Za? Za?
0: No, za...
2: Za. Tak pro začátek zůstanete hodinu po škole, protože vyrušujete při vyučování.
0: Hodinu?
2: A budete opisovat větu, že Mirabeau měl při narození jednu nohu vykloubenou a jazyk přirostlý.
0: Ano, prosím. Mirabeau měl na přirození... při narození jednu nohu vykloubenou a druhou přirostlou. Ten Mirabeau musel být čeredný jak noc?

0: Ne, ne, ne. Já už ten poklad nechci. Už to mám plný zuby. Nebít se, opisovat nějaký voloviny o Mirabovi. To se na ty knoflíky můžu vybodnout. No ať si veme, kdo chce.
1: Bouřko, vy nebydlíte ve vesnici. Tvýmu tátovi jakživo nenapadne, že je máš.
2: Proč já? Jeden z nejlepších lovernských vojáků. To si děláš srandu.
1: Hele, Cinkal je taky dobrý voják. A přesto na to přistoupil.
2: A co když nás táta požene s dobytkem a nepřijdem s bráškou do školy? Co pak? Bude to namydlený.
3: Kluci, a proč bychom ten pytlík nemohli schovat ve třídě? V lavici.
0: A kdy si pro něj budeš chodit? Po bitvě.
1: Do prkínka dubovýho. Co pak se nenajde dobrovolník, který by se pokladu ujal?
4: Nezlob se, Janku. Chcem se být.
5: Měli bychom mít nějaký úkryt. Jako skrejš?
0: No jo, ale kde?
4: Heureka ve starým lomu!
2: Heureka, bráško.
4: Tomáš, fuk.
0: To je ono, že nás to nenapadlo hned. Jenom tam musí být sucho, aby nezrezavěli jeli a nespuchřeli nitě.
2: Mohli bychom tam schovat taky šavle a kopí sklacky. Včera mi táta sebral šavly, zlomil je a hodil do ohně. Nezachránil jsem z ní nic jiného než kousek provázku z rukověti.
5: A víte co? Když už, tak už. Co kdyby jsme si tam rovnou postavili boudu?
4: Cože?
5: No, boudu. Dobře schovanou. Zamaskovanou.
1: Ohromný. Opravdickou boudu s postelema, na které by se dalo normálně odpočívat. A s ohništěm. A z kamenu uděláme bytelný trezor a ten poklad v něm schováme.
4: Jupí! Ať je náš dům, ať je lovern, ať žijou i ten ksindl velraňáci.
0: Poslední hřebíček. Hotovo.
5: Skvost. Skvost.
4: Krása nádherná.
1: Nikdy jsem neviděl krásnější boudu.
2: Nikdy bych nevěřil, že něco mít je tak nádherný pocit.
0: Já jsem z toho taky celý na větvi.
1: Ale ještě by to něco chtělo. Sedněte si, kluci. Pronesu řeč.
4: Řeč?
0: Jakou řeč?
5: Sedni si a nemluv.
1: Občané, vyhráli jsme několik bitev. A máme celkem slušný majetek. Jsme bohatí. Co kdyby se peněz použilo k trochu jiným účelům? Co kdyby jsme se drobet rozšoupli a uspořádali hostinu?
0: Hostinu? Mejdan?
3: Počkej, Janku, ještě se neví, kolik bude v oběhu peněz.
1: Kdo nemá su na válečnou daň? No, zvedněte ruku. Tak vidíte, že nejste tak vytomí. Stačí chtít a člověk si vždycky něco najde. Tady je tučná válečná kořist, aspoň ta 40 sů. Zítra vybereme dalších 45 sů a na oslavu vítězství uspořádáme společně velký flám. No co vy na to?
6: Hurá!
1: Poslouchám vaše návrhy.
4: Ať se koupí čokoláda.
0: 10žebírková tabulka stojí 8 sů. Každý musí dostat dost velký kousek. 3 tabulky mají 30 žebírek, to bude dělat na každýho přes půl žebírka. Jo, to je dobrý.
3: A budeme jíst jen tak bez ničeho, nebo s chlebem?
0: Jak kdo chce. 3 tabulky po 8 sů, to dělá 24 sů. Zbývá 21 sů.
3: Ať se koupí marcipán.
7: A sušenky.
4: A bombony.
5: A sardinky.
0: Máme jenom 21 sů.
5: Musí se koupit sardinky.
4: Co to je?
5: To jsou, člověče, buřinko, takový malý rybičky bez hlavy. Zavřený v plechový škatulce, ale je ti to příšerně dobrý. No, u nás je moc nekupujeme, páč je to drahý. Tak pojďme si jednu krabičku koupit. Je jich tam 10, někdy až 12. No tak se o ně podělíme.
0: Já jsem pro, on je to fakticky dobrý. Hlavně ten volej, ten já vždycky strašně rád vylizuju. To se solím na salát vůbec nedá srovnat.
1: Kdo chce sardinky, ať zvedne ruku. Odhlasováno. Zbývá 10 sů.
0: Udělali bychom dobře, kdybychom koupili něco, co se dá snadnějc rozdělit a čeho by za jeden sů bylo víc kousků.
4: Bombony, ty malinký, kulatý.
3: Sladký dřevo.
1: Fajn, to už necháme na Souškovi. Tohle je teda vyřízený. Za další, kdo může, štípne nějaký hrušky, jabka a brambory. A Hejl nadělá z trávy cigára. A ještě to hlavní. Co budeme pít?
3: Víno.
5: Rybízovej likér.
4: Sirup.
0: Grenadínu.
1: Já vím, kde je doma na půdě demižon s kořálkou. Když se mi podaří z něho trošku odlejt, tak se nebojte. Kořálka bude.
4: Z
0: Stejně nemáme skleničky.
6: Žádný problém. Skleničky se udělají z jablek.
3: Jak?
6: Vylebeš velký jabko a máš bez vaš tam prly.
1: Jo, jo, to je dobrý nápad. S těma nákupama to uděláme takhle. Já koupím jednu čokoládu, jednu koupí bouřka a jednu cinkal. Souška koupí sardinky, Boubela bombóny a Buřinka sladký dřevo. Tak nikoho nic nenapadne. A to všechno i s jabkama a se vším sneseme brzo ráno před vyučováním do našeho domu. Jo, málem bych zapomněl. Cukr. Koukejte doma štípnout trochu cukru k kořalce. Budem si ho v ní namáčet.

0: Tomu říkám ráno. Se těším jako blázen.
1: Je to paráda.
0: Začne se přípitkem, že jo?
1: Jak jinak?
0: A dál. Povídej, Janku, co dál?
1: Všechno se rozdělí. Každý si nechá jenom svůj chleba. Uprostřed budou tabulky čokolády, krabička sardinek, hromádky kostek cukru a jabka.
0: Každý dostane cigáro.
1: A až budou pečený brambory,
0: tak se rozdělají sardinky.
1: Každý si dá příděl do pusy a vychutná sousto. Hlavní chod, sardinka s chlebem.
0: Já budu žvejkat hrozně pomalu, aby mi to vydrželo.
1: A pak přijdou bonbony jako moučník a čokoláda a sladký dřevo.
0: A bude se pít víno. Zapálíme si bago a povedou se řeči, Janku, já to tady dneska nepřežiju.
1: No tak bacha na starýho Simona. Dneska nesmí nikdo zůstat po škole. Budeme tak vzorní, že se nestačí divit.
0: Ještě si odskočím. Ahoj, hejla.
2: Ahoj.
0: O čem jste se to bavili?
2: Nestarej se, pajdo.
0: Jsem slyšel, že o nějaký mejdanou.
2: Tak to si slyšel špatně.
3: Hele, že dočurám dál než ty.
2: Nenech se vysmát.
3: Jasně, že jo.
0: Ty čuně, co jsi to udělal?
3: Zásah.
4: Co je to tady? Co se tady děje?
0: Prosím, pane učiteli, on začal. Já jsem nic neudělal, to on.
3: To není pravda.
0: On mě, prosím, pomočil. No, to si mám nechat líbit.
4: Jestli nebudete oba mlčet, dostanete obsat 8 stránek z dějepisu a budete 14 dní po škole.
0: Prosím, pane učiteli, zeptejte se ostatní.
5: Je to tak, jak říká Hale. A co říká Pajda, je lež jako věž.
3: To není pravda a já to všecko řeknu.
6: No to lhář. No schválně, ať řekne, jestli mu někdo ubližoval. On jenom přemýšlí, jaký novil, že by si ještě vymyslel. Tedy žádný šmin to nedělá, tak se aspoň vymýšlí.
4: Mírněte se ve výrazích, Janku, nebo vás taky potrestám.
3: Bouřkové mi nadávali.
4: Co vám říkali?
3: Že jsem kráva sámská a šmatlavej uvozdřenec.
0: To není pravda, pane učiteli, my se na toho lháře ani nepodívali.
4: Tak už dost. První, kdo ještě něco cekne, opíše seznam krajů s prefekturami a podprefekturami od začátku do konce.
5: Žalobníčku, do našeči.
3: Prosím, zas mi nadává.
4: Pajdo, tak se mi zdá, že mě začínáte dopalovat. Nemám udavače rád a varuji vás naposled. Jestli ještě něco uslyším, zůstanete po škole.
0: Jedáši, zaprodanče,
5: zrádče.
3: Nespravedlnost, všude samá nespravedlnost. Tohle si vypijete, to vás bude mrzet. Já vám ukážu všem.
4: Pajdo, kam běžíte? Stůjte!

0: Pane bože, já tu nudu nevydržím.
1: Ještě hodinu.
0: Kam asi běžel?
1: Nevím.
0: Já ti mám tak blbej pocit.
1: Tiše, Simon zuří. Ať si

0: konečně.
1: Jupi.
2: To bylo k nepřežití.
3: Jupi.
4: Přidejte do kroku.
5: Hele, kluci, vrány. Lidi říkají, že vrány nosí neštěstí. Zrovna jako když v noci u Kásova, prej to znamená smrt v domě.
4: Babský povíračky, kdyby se mělo stát neštěstí pokaždý, když člověk vidí nějakýho krkavce, tak už by se na světě vůbec nedalo žít.
6: Ještě, že jsme zásoby nanosili už ráno. Nikdo nic nepoznal.
3: Ale že je to naše místečko opravdu dobře schovaný.
7: Ježkovi zraky, kluci!
8: Do prkínka dubovýho.
9: Mizerové. Neřádi.
8: Krucinál.
9: To není možný. Jak to tisíčáci mohli najít?
5: Někdo jim to musel říct.
9: Kdo?
10: Zrádce.
5: No jasně. Mezi náma je zrádce. A já ho znám. Já vím, kdo to je.
8: Do prkínka dubovýho. Jestli je to pravda, já ho snad zabiju.

0: Pajdo! Pajdo, pojď ven!
1: Počkej, takhle nevyleze. Musíme na něj chytře. Bouřko, půjdeš za ním a omluvíš se mu.
2: Omluvím?
1: Jo, něco mu nabolíkuj. Musíš ho dostat aspoň na dvorek. Ostatní nech na nás.
3: Pane Bulanže, uvažte si toho psa, nebo mě roztrhá. Hej, je někdo doma? Pajdo, slyšíš mě, Pajdo? Je někdo doma?
0: Není.
3: Za tebou zrovna jdu, ale nechci tu řvát jako na lesy. Nerad bych, aby to slyšela celá vesnice.
0: O co jde?
3: Jsem parlamentář.
0: Cože seš?
3: Parlamentář. Přicházím s bílou vlajkou na znamení příměří. Mám se ti omluvit. Hale se přiznal.
0: Jsem vám to říkal, ne?
3: Simon nám všem napařil trest a Tom je nebude počítat absenci pod jedinou podmínkou, že se smíříme. Tak jdeš se mnou?
0: Ne.
3: A co mám říct klukům?
0: Že mi nějak není dobře.
3: Od žaludku?
0: Jo, od žaludku.
3: Tak mi aspoň podej ruku. Nechci lhát.
0: Pitomosti, ale když myslíš... Lehni, bojare, lehni! A kde jsou ostatní? V boudě?
3: Není žádná bouda. A mám tě, ty mizero.
0: Co blbneš?
3: Seš zatčenej. Kluci, neblbněte, co mi uděláte?
4: Uvidíš.
3: A proč, co jsem proved?
4: Naše bouda je na Maďaru. Poklad pryč, zásoby rozkradený, hostina sežraná a všechno rozmlácený. To nemohli veleraňáci udělat úplně sami. Někdo jim to musel prásknout.
3: A kdo?
4: No já to vím.
5: Já taky.
3: To není pravda, já to nebyl.
5: Vidíte? Prozradil se sám.
3: Zbabělci, všichni jste zbabělci.
5: Hade, zradí nás, okrade nás a ještě nám bude nadávat.
4: Svažte ho.
6: Tak pojď, ukaž ruce.
4: Souško, ty znáš dějiny Francie, tak nám řekni, jak se v těch dobrých časech donucovali viníci, aby se přiznali ke svým zločinům.
7: Opalovali se jim prsty na nohou.
4: Zujte ho.
3: Ne.
4: A rozdělejte oheň.
3: Ne, ne,
5: přiznáváš
3: ne.
5: Se?
3: Jo, jo, přiznávám. Chtěl jsem se pomstit, chtěl jsem jít k boudě, ale přepadli mě veleraňáci. Musel jsem jim vyklopit pravdu, řekli, ať jdu s nimi, ale já nešel. Tohle jsem nechtěl, tohle ne.
4: Měli jsme teď slavit a veselit se. A místo toho se musíme špinit s tebou. Hostinu vem čert. Ale zrada se odpustit nedá. Pajdo, ty jsi se spolčil se zlodějema. Přiznal ses, ale přiznal jsi se jenom proto, že ti nic jiného nezbejvalo. K jakému trestu ho odsoudíme? Navrhuju uřezat mu všechny knoflíky, aby jsme měli základ pro novej poklad. Tak, jako to děláme s každým nepřítelem.
3: Já nejsem nepřítel a mám sváteční šaty!
5: Žalovat! A zaspem ti pusu šnuptychlem, jako jsme to udělali prckovi od brodu.
7: Protestuju! To nemůže být všechno. Kdyby se zrádci udělalo jenom tohle, tak by to nestálo za řeč.
4: Co navrhujete?
7: Každý si na něj může plivnout.
1: Pajda všechno vyžvanil. O bitvách na Hůrce, o zabavených knoflíkách, o válečném příspěvku, prostě všecko.
5: Syčák.
1: Neumí si představit ten rámus ve všech chalupách. Vypadalo to, že se všude najednou navzájem vraždějí.
5: A taky jste to slízli.
1: My naštěstí bidlíme za kopcem, ale jinak celá lovernská armáda, od generála po nejposlednějšího vojáčka.
7: Přidejte! Schůze už začala.
1: Tak buď to je to naše čest a hrdost jít ve stopách našich tátů a dokázat, že i my jsme lepší než veleraňáci, nebo se na to můžeme vykašlat. No, to by se jim líbilo víc, kdyby jsme byli zbabělci a nechali si to všechno líbit.
7: To ne.
5: Určitě, to by nešlo.
1: To, co se dělo včera, nemá s naší válkou vůbec nic společného. To byla surovost. Kdo nedostal nářez, ať zvedne ruku. Prosím. A to všechno jenom proto, že se jeden z nás zachoval jako sketa.
2: Můj táta mi vyhrožoval polepšovnou.
7: Já nesmím na krok ven.
5: A já? Ke studni provodu a do chlíva. Musím vozit Čechen hnůj, ale co pak je to můj hnůj? Čí hnůj to vlastně vozím, občané?
7: Tak proč jim neřekneme pravdu? Proč neřekneme, jak to všechno bylo?
1: Právě. Navrhuju, aby se dva naši parlamentáři přes výslovný zákaz vycházení dostavili dneska večer do hospody objasnit situaci. Jste pro?
2: A jo.
7: Jasně, se ví.
1: Kdo se hlásí dobrovolně?
8: Já.
1: Všichni nemůžeme. Půjdu já a Souška. Souhlasíte?
5: Jednomyslně.

0: Tak jsem vám to říkal, co z nich vyroste, kriminálníci, se máme na co těšit.
1: Uklidni se, Boulanger, svýho Janka jsem zvalchoval, jak zákon káže. Dva dny si nesedne na zadek.
0: Však můj kluk se taky vrátil zřízený.
1: No.
0: A jenom protože malé a že trochu napadá na nohu.
1: No to se mi nezdá. Že by tloukli někoho, jen proto, že kulhá.
0: Ještě se jich zastávej. Tvůj kluk plival mýmu synovi do obličeje.
1: Co jsi to řekl, Boulangere?
0: Že tvůj kluk mýho kluka poplival.
1: Ty z nás kdysi taky prásknul katechetovi, že krademe mešní víno. A jaký z toho byl vejprask? Veleraňáci se na nás šklebili nejmín měsíc.
0: A jo, o veleraňáky se neotírej. Mám ve veleranu dva bratry. A všichni s nima kšeftujete.
1: Ano, kšeftujeme. Pač je to promlčený. Já sám jim nejlíp, jaký je můj kluk halama. Ale ten tvůj může být zrovna tak po tobě.
0: Řekni to ještě jednou.
1: Tvůj syn je celý ty.
2: Chlapi, nechte toho. Dom.
3: Co máš proti veraňákům, maršáne?
1: Nic, bishope, nic. Akorát se mi nelíbí některý jejich obličeje.
3: A to se týká nás tří, maršáne?
1: Já tady z veleranu nikoho jinýho nevidím.
3: Takže těma obličejema myslíš mě, Melhubu a tatyho?
1: To jsem ti řekl už před 30 lety, kdy jsem se ještě pral za Lovernu.
3: Ten váš věčnej mindrák, nemůžete přežít, že je veleran větší.
1: A o dvě chalupy. A o dva pitomce má víc obyvatel.
3: Co to ty seš tak chytrý, že jsi mohl být prezidentem? Ty to se ví.
1: Nedopaluj mě, bishope.
4: Vidíš to?
5: Jo, hospoda plná. Nemáš strach?
4: Trochu.
5: Tak si to řekni na nečisto.
4: Chceš to slyšet?
5: Radši jo, aby si pak neblekotal. To musí být řeč jako od Demosthena.
4: Občané, jménem parlamentní komise jsem pověřený k tomu...
5: Bacha! Někdo jde.
4: Šmalia, velraňáci.
6: Ať je velran.
5: Ať je lovern. Co tady vokouníte, bishope?
6: Co je ti potom?
5: Už jste na nepřátelském území.
6: No a co má bejt? Ty jsi nešel nedávno do velranu s kůžema.
5: A s čím jdeš teď ty?
6: S něčím.
5: A proč sebou vedeš svý lidi?
6: Abych nedopadl jako ty posledně. Hele, já se nechci hádat, vím, že máte zákaz vycházení, proto jsem to risknul. Jestli chceš, dám ti rovnou pár knoflíků a více na mě vykašli. To, co musím udělat, mi stačí.
5: Co musíš udělat?
6: Ale, on jí z tvýho tátu domů.
5: A je, to znám.
6: Tenhle týden je to už po třetí, co skysnul ve vaší hospodě, tak mě máma poslala. No to si cestou užiju.
5: Máš odvahu, po tom všem.
6: Hele, Janku, můžeme se dohodnout. Část pokladu klidně vrátíme. Vím, jak jste o něj přišli a věř mi, že mě osobně takový vítězství vůbec netěší.
5: Kašlem na poklad. Vybojeme si novej a větší.
6: Jen aby. Hele, o co tam jde?
5: Řek by mě se hádat.
6: Ukáž, pusti na kousek.
3: Kluk není žádnej zradce.
1: Spojil se s velraňákama proti našim. Co teda je?
0: To by se muselo teprve dokázat.
1: Když jsme zavřeli velraňácký zradce v kůlně na hliňáku, nebyl jsi to ty, kdo nás prásknul?
0: Já jsem nezávislý. A vždycky jsem byl.
1: Na to ti kašlu. Mám chuť na tebe plivnout ještě po letech.
0: Tak to zkus. Ta barabizna, co v ní bydlíte, je zamořená, hypotéka máš po střechu.
1: Sám seš hypotéka, žebráku.
0: Jen si vzpomeň, jak tvůj táta říkal, že by bylo lepší chovat tele, než takovýho prevíta, jako seš ty.
3: Dobře jsi mu to dal, Boulangere.
1: Já sedět ve vaší hospodě, bishope, držel bych pisk.
3: Protože seš sralbotka, maršáne. Boulanger je můj příbuznej a ty nebudeš urážet naši rodinu.
1: Tak já ti řeknu, co na tu vaši rodinu, já ti to řeknu.
5: Tohle nedopadne dobře,
6: tak se mi zdá.
5: Měli bychom tam jít.
1: Já na tu vaši rodinu ze vysoká...
5: Pozor, můj táta bere židli.
6: Tak teď to začne.
7: Pane bože, co budeme dělat?
5: Maria, oni se snad zabijou.
4: Už je pozdě.
5: Táto!
6: Tati!
4: Kluci, počkejte, upadli mi brejle!
5: Pomoz mi s ním, Zouško. Ukáž, vem pod druhou rukou.
8: To jsem nechtěl, maršál. Neměl si po mně hodit tu láhev.
4: Teče mu krev?
5: Doma mu na to dám kysličník.
8: Mám čistý kapesník, zavaž mu to, Janko. Zatracená smůla. Já to nechtěl, maršán. Vraž mi taky jednu.
5: Nechte ho. Stejně vás neslyší. To je ale blbost takhle se hádat.
8: Tady máte každej su.
5: Peníze nechci. Si jo, tátu si odnesu sám třeba. Třeba na vlastním hřbetě. Já ti píchnu.
4: Já taky.
8: Janku, řekni svý mámě, že mě to moc mrzí.
5: Jo.
8: Že bych se nejradši neviděl.
5: Jo.
8: Že bych si nejradši dal pár facek.
5: No jo. Jdem doma, tati. Janku, nemohli bychom se na tu válku vybodnout. Aspoň na čas.
6: Jo. Sebro.
5: Já sice nejsem vůdce, ale co kdybychom se sešli u lomu a řekli to všem?
6: Zítra?
5: Po škole?
6: Tak jo.
5: Navíc teď, když už je všem jasný, že je Veleran lepší.
6: Jo, vždycky byl, ale až po Lovernu.
4: Kdože je lepší?
6: Kdo asi?
5: Veleran.
7: Lovern.
5: Veleran.
7: Lovern.
5: Veleran.
7: Lovern. Lovern.

0: Vyslechli jste hru Louis Pergoda a Pavla Soukupa Knoflíková válka. Scénickou hudbu složil Petr Mandel, dramaturg Ivan Hejna. Osoby a obsazení: Janek, Martin Sobotka, Souška, Vít Ondračka, Cinkal, Jakub Zdenek, Bouřka, Matěj Hádek, Buřinka, Tomáš Staněk, Boubela, Martin Pavlík, Hejl, Petr Hotmar, Pajda, Jiří Luhan, Prcek, Pavel Chalupa, Třesořitka, Michal Alexandridis, Marie, Simona Osadilová, Bishop junior, Jan Dolanský, Simon, Pavel Soukup, otec, Ladislav Mrkvička, Boulanger, Jaromír Meduna, Bishop senior, Alois Švehlík. První hlas Václav Kotva, druhý hlas Pavel Pípal, třetí hlas Antonín Hart. Zvukové efekty Petr Šplíchal, záznam a střih Anna Suchánková. Mistr zvuku Tomáš Gzelhofer, asistentka režie Eva Žižková. Nastudoval režisér Karel Weinlich.
1: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje.

kteří vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj není výživný. Vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj

0: to je?
1: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má odnos.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: A další.
2: Prosím tě, co to vyvádíš?
1: Počítám děti, které nás poslouchají.
2: A kolik jsi jich spočítal?
1: Hodně.

0: Křítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto. Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak? Jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
1: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší, lvy a taky ty kříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Láska je nejmocnější lék skoro na všechny neduhy, zvláště na nemoc srdce, které je z ledu. Pomůže i princi, který trpí zimou a nemůže se zahřát. Půvabný pohádkový příběh plný protikladů Princezna z Kapradí na motivy stejnojmenné pohádky Karla Schulze napsala Irena Obrmanová. Režie Karel Weinlich, hrají Věra Galatíková, Jaroslav Konečný, Eva Horká, Martin Zounar, Viktor Price a další. Natočeno v roce 1990.

0: pane tmy, kde se touláš? Co pak si zapomněl, že se každý den za rozbřesku máme sejít za devátou horou? Co pak dnes noc neskončí? Co svět světem stojí, dělí se den na světlo a tmu? Jak mám vzbudit slunce, když mi nepředáš své žezlo?
1: Snad bys, paní světla, nebyla netrpělivá.
0: Opozdil ses.
1: Zdržel jsem se na zámku.
0: Ještě mi řekni, že jsi tam na plese protancoval střevíce.
1: Kdepak, ale narodil se tam princ.
0: Budeš mu snad dělat chůvu?
1: Ne, ale královský syn se narodil právě v půli noci, kdy je moje vláda nejmocnější. Byl jsem se na něho podívat.
0: A líbil se ti?
1: Přinesl jsem mu květ laskavce.
0: Pěkný dárek. Květ laskavce znamená lásku.
1: Princ by ji moc potřeboval. Jeho královská matka mohla dítě jen jedinkrát pohladit, než zemřela.
0: O to víc bude princi kouzelný květ prospěšný.
1: Nedal jsem mu ho nakonec.
0: Ale proč?
1: Králi to bylo málo. K čemu prý laskavec, když je královská pokladna prázdná?
0: Jakže? Ještě králi neoschly slzy nad nebožkou a už se stará o peníze. Tím spíš princi květ náleží. Nebude mít asi moc lásky kolem sebe.
1: Na světě není láska.
0: Vždyť láska je na světě to nejkrásnější.
1: Pravím, že láska není. Král opovrhl kouzelným květem. Dal přednost bohatství, má je tedy mít.
0: A co se stane s princem?
1: Vyroste v přepichu. A jednoho dne, uprostřed všeho zlata a drahých kamenů, jeho srdce promění se v led. Princ bude krutý a zlý.
0: Žádný člověk není jenom zlý. Tak jako žádná noc není úplně černá. I v princi musí být kousek dobra.
1: Ano, ale k tomu, aby v něm roztál ten kus ledu, by potřeboval květ laskavce.
0: Dnes, až vyjde slunce a rozzáří se celý svět, narodí se v lese ze semínka kapradí víla, krásná jako den. Vyroste daleko od lidí, daleko od vší zloby. Její srdce bude plné dobroty a lásky. Bude znát moc rozličných bylin i kouzelného laskavce a uzdraví prince.
1: Ukryl jsem květ hluboko ve své podzemní říši.
0: To nesmíš udělat.
1: Nesmím, už jsem to udělal.
0: Nebudeme se hádat. Uzavřeme sázku.
1: Když chceš prohrát?
0: Uvidíme. Ale jestliže se na světě najde člověk, který by z lásky k druhému dokázal nalézt kouzelný květ, vyhraji já a laskavec zas pokvete na zemi.
1: A jestli ne, zůstane hluboko pod zemí, zloby bude přibývat a noci budou stále černější.

0: Dobrý den, princi.
1: Moc dobrý není, otče. Od rána je mi tak divně u srdce.
0: Škoda, že se v tak slavný den necítíš dobře. Usmívej se, synu. Večer bude na tvoji počest ples.
1: Nechce se mi tam.
0: Bude tam plno krásných dívek. A možná, že se i poprvé zamiluješ.
1: Co to je?
0: Taková hloupost. Ale někdy může být i příjemná, když sebou přinese bohaté věno.
1: Ach, takže je to vlastně obchodní záležitost. Nepřipadá ti, že je dnes strašná zima, otče?
0: Vždyť svítí slunce.
1: Je mi zima. A stále ten divný pocit.
0: Zbledl jsi. Mám o tebe starost.
1: Proč, králi?
0: Mám tě rád. Jsi můj jediný syn.
1: Já tě rád nemám.
0: Princi.
1: Až opustíš mou komnatu, otče, nevybavím si ani jeden rys tvé tváře.
0: Jsi nemocný.
1: Jen unavený. A je mi zima.
0: Všechno bude zase v pořádku, uvidíš. A já bych byl málem zapomněl. Mám pro tebe dárek.
2: Šašku! Moje úcta výsosti! Jsem dáreček k dnešnímu plesu, neboli nový dvorní šašek.
1: K čemu mi budeš?
2: K obveselení. To dá rozum. Umím cinkat rolničkami, metat kozelce, opla, dělat stojky, hvězdy, stříhat ušima a padat na všechny čtyři.
1: Nelíbíš se mi.
2: Vy s dovolením taky nejste zrovna podle mého gusta.
1: Mlč.
2: Aj, to nepůjde. Jsem tady od toho, aby mi pusa jela jako namydlená. My šašci hodně vidíme a ještě více mluvíme.
1: Smíš se jenom dívat.
2: Jak je ctěná libost výsosti. Vidím tady kolem samé drahokamy. Jeden zářivější než druhý. Až oči přecházejí. A jde z toho strach. Dokonce i šašek se třese hrůzou a rolničky smutně cinkají.
1: Tobě se tady nelíbí. Co pak může být na světě něco krásnějšího než komnata korunního prince?
2: Třeba louka. Nebo les. Řeka. Sád. Rozkvetlá alej. Poměnka u cesty, slunce, déšť. Nebo chalupa, kde jsem se narodil.
1: Dovoluji ti, abys mi o té chalupě vyprávěl. Co to je?
2: Stavení na spadnutí, dovnitř teče, ale všichni se tam mají rádi.
1: Tak dost. Dál nechci nic slyšet.
2: Už mlčím. Teď budu poslouchat já vás.
1: Co je to mít rád? Ptám se dneska už po druhé. Já nemám rád nikoho a nic. Tuhle komnatu nesnáším.
2: No rozkažte, ať jí zastřelí.
1: Nenávidím postel s nebesy.
2: Ať jí zavřou do šatla.
1: Nemůžu ani vidět vzácné vázy a starodávné obrazy.
2: Ať je všechny popraví.
1: Nemám ani trochu rád svého královského otce.
2: Ty jo. A mám tě. Za tohle budeš viset. Bravo. Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl při svém bláznivém řemeslu skončit jinak.
1: Tak ty nepřestaneš vtipkovat.
2: My šašci už jsme takoví.
1: Nedám tě pověsit. To bys to měl moc jednoduché. Zůstaneš tady v mé komnatě. Zamknu tě na 9 západů ne. A uteču oknem.
2: Ne, prosím, princi, nenechávejte mě tu. Určitě mě tady přejde všechna legrace. Budu vyřízený.
3: Měj se, jak umíš. Blázne.
2: A je to. Nevím, kdo z nás dvou je větší hlupák.
4: Ta postel s nebesy náhodou vůbec není tak špatná.
5: A jak se v ní bude?
4: Spát. Dám krk za to, že než se vyspím do Růžova, bude to protivné princátko.
5: Zase spát.

0: kapradinky někdo k nám jde?
1: Kdo to může být? Strašně se mračí. Rychle, chytme se za všechny místečky. Nesmíme ho pustit dál.
0: Ještě by mohl něco udělat naší princezně.
2: Tohle, že je ten les, o kterém mluvil Šašek, je pěkně ošklivý. Šero a vlhko, chci najít slunce.
1: Ten je hloupý, neví, kde je slunce.
2: Všude samá houština. Vidím, že se budu muset pořádně ohánět mečem.
1: Stůj, dál ani krok.
2: Kdo se opovažuje?
3: Kapradí, lesní kapradí.
2: Jsem královský syn a nařizuji vám, abyste mě pustili.
0: Tady se nerozkazuje.
2: Mně musí každý poslouchat. Poroučím vám, abyste mi řekli, kudy se dostanu ke slunci.
0: Ke slunci se nedostane nikdo, královský syn ani pod koní.
1: A proč pak chceš tak vysoko?
2: Potřebuji se zahřát.
1: Ale vždyť je léto.
2: Mně je zima. Nejvíc mě zebe u srdce.
1: Srdce se zahřeje jenom láskou.
2: Mlč! Až za mě mluví můj meč! Jestli mě nepustíte, budete o hlavu kratší.
0: Nepustíme.
2: Au, co to děláte? Au, puste mě! Vždyť mě uškrtíte.
1: Kdo mě budí? Kdo ruší sny princezny z kapradí?
0: Člověk. Jen se na něj podívej, Světlano.
1: Je zamračený jako starý smrk. Ještě nikdy jsem neviděla člověka. Znám různé bylinky, všechny zajíce, jeleny i srnky. Ale lidé tak hluboko do lesa nepřijdou.
2: Co si mě prohlížíš? Jsem princ a budoucí král této země.
1: Těší mě, že tě poznávám, princi. Jmenuji se Světlana. Princezna z kapradí.
2: Jaká pak princezna, když bydlíš v lese? Komu poroučíš? Kdo tě poslouchá?
1: Všechny květiny, ptáci i lesní zvěř se mnou chodí a poslouchají mě, když zpívám. To je málo.
2: To je míň než nic. Já tě poslouchat nebudu. Zpěv nesnáším.
1: Jsi bledý, princi.
2: Jsi tuze troufalá, divoženko. Až mě kapradí pustí, dám tě zavřít do šatlavy.
1: Kapradinky, uvolněte svá pouta.
0: Vůbec si to nezaslouží, je nafoukaný jako bouřkový mrak.
1: Ale když je to tvé přání, Světlano?
2: Jakže? Jsem opravdu volný? Proč jsi mi pomohla? Vždyť já na tebe jenom křičel a hrozil tě vězením.
1: Líbíš se mi.
2: Rád bych se trochu zahřál, ale nevím jak. Zebe mě u srdce. Víš, už od rána mě zebe. Ale teď, jak se mi uvolnila pouta, jako by ten led ve mně začal pomaloučku tát.
1: Lesní květiny tě vyléčí, princi.
2: Jsi jako sluneční paprsek. Nikdy jsem nespatřil větší krásu.

0: uvadnou. Láska je odvěká.
1: Mlč! Nechci tě poslouchat.
0: Co se stalo? Snad jsem tě neublížila.
1: Je mi zima. Strašná zima.
0: Prince, jak ti mám pomoci?
1: Nech mě na pokoji. Nechci tě vidět.
0: Princi, kam jdeš? Nenechávej mě samotnou.
2: My jsme to říkali hned, je to nezdvořák a nafoukanec.
0: Jenomže já ho mám ráda. Teď to vím určitě. A nejhorší je, že moje bylinky mu nepomáhají.
3: Usteleme ti v našich lístečkách zelenou postýlku a budeme tě houpat.
2: Budeš spát a na prince zapomeneš.
0: Nenechám ho na pospas tomu mrazu, který ho spaluje.
2: Kam chceš jít?
3: Ve světě tě nic dobrého nečeká.
2: V lese je líp.
0: Nemůžu už s vámi zůstat.
3: Jak myslíš? Ale utrhni si na cestu jednu naší větičku.
2: Budem tak pořád s tebou a když nás budeš potřebovat, pomůžeme ti.

0: Stávej, Kašpare Lína.
1: Co se děje?
0: Nehledal mě někdo?
1: Já teda ne. Já ještě spím.
0: Poručím ti, abys hned otevřel oči.
1: Jak si račte přát. Pomoc! Pomoc!
0: Co ječíš?
1: Proboha, princi, vypadáte jako přešlý mrazem.
0: Je mi zima.
1: Všechny šprýmy mi z vás mrznou na rtech. Hned si lehněte. Pustím vás na kousek.
0: Okamžitě vstaně z mé postele.
1: Snad nebude tak zle. Vždyť už jsem na nohou. Je-li bokotrmelec nebo přemet pro zasmání?
0: Ne, je mi zima.
1: Tak to, abych vás pořádně přikryl. Je mi na výsosti, ráčíte být ledový jako rampouch.
0: Myslím, že už se nikdy nezahřeju.
2: Jste nemocný, princi. Oznámím to vašemu královskému otci.
3: Cože? Můj syn a nemocen, musí se uzdravit.
2: Se uzdravit, ale jak? Podle mě by se potřeboval zamilovat.
3: Zbláznil ses? Vždyť stůně.
2: No právě, nevěsta by musela být krásná, jako růže. Ne, ještě krásnější. Její láska by jeho výsost zahřála.
3: To jsou šaškovské nápady. Princ se musí léčit. Dám zavolat nejslavnější lékaře z celého světa.
2: No, to zas bude chytráku.
3: Nemluv a dej okamžitě rozeslat toto oznámení po celé zemi. Se zármutkem v srdci se dává na vědomí? Že královský syn vážně onemocněl. Hledá se doktor, který by dokázal jeho podivnou nemoc vyléčit. Komu by se to podařilo, bude královsky odměněn. Tak, Šašku, a ať to ještě dnes vytrubují trubači z plných plic na každém rynku.
4: Výsosti, slavní a nejslavnější doktoři právě přicházejí.
2: Když je vidím, jak se nesou, hned bych udělal jeden kotrmelec.
3: Mlč, Šašku. Nuže, učení páni doktorové, povězte, je princova nemoc zlá?
4: Tůze zlá.
3: Dostaneš 1000 zlaťáků, když ho vyléčíš.
4: Za 2000 zlaťáků jsem ochoten princi pomoci.
2: Tomu říkám skromnost.
3: Jak?
4: Ordinuji 3x denně aspirin, studený obklad na hlavu, náplast na pusu.
2: Tvoje vědomosti jsou nebetyčné.
3: Vyhoďte ho.
4: Vyhoďte?
3: No.
4: No.
3: Nyní pověsti, učený doktore, je možné královského syna uzdravit?
5: Jeho nemoc je zlá a záludná. Je nutno postupovat stejně jako ona.
2: Být zlý a záludný? No to je povedené.
5: Přesně tak. Doporučuji 5x denně bičovat vrbovými proutky.
2: Jej, výprask by sice zasloužil, ale vrbovými proutky?
5: Horké lázně, rybí tok.
2: Ušetřete ho, nebožáka.
3: Nelíbí se mi vaše léčebné metody, doktore. Opusťte prosím ještě dnes můj zámek.
5: Budete litovat, králi. Princova nemoc potřebuje odbornou péči.
2: Ano. My víme.
5: Nevíte.
3: Ven.
5: Ven?
3: Ven.
5: Prosím.
2: S čím pak asi přijde další slovutný doktor?
6: Dobrý den.
2: Její tata je pěkná.
6: Jmenuji se Světlana a ráda bych princi pomohla. Nejdříve se ho však potřebuji na něco zeptat.
3: Vzbuď prince.
2: Princi.
1: Co je?
2: Princi.
1: Nechte mě být. Je mi zima.
6: Princi, vzpomínáte si na mě?
1: Ne.
3: Tak na ní aspoň pohlédni, synu.
1: Ani mě... Někoho mi připomínáš. Ale myslím, že jsem tě nikdy neviděl.
6: Nikdy?
1: Počkej. Nemůžu se rozpomenout. Podobáš se slunci.
6: Potom chci svítit jenom tobě pro radost.
1: Mám dojem, jakoby kdesi ve mně tál let.
6: Mám tě ráda, princi. Neznám zatím lék na tvoji nemoc, ale vyléčím tě.
0: Zůstaň u mě.
6: Ještě nejsi zdráv, to se ti jen na chvíli ulevilo. Půjdu do světa a naleznu lék, který ti pomůže.
0: Vrátíš se. Nezabloudíš.
6: Větvička kapradí mě povede. Kdyby jsi na mě někdy vzpomněl, princi. Zacinká jako zvoneček a já budu vědět, že na mě myslíš.
3: Co se stalo? Proč přestala zvonit?
6: Spaluje ji mráz. Ale brzy se zase vzpamatuje.
3: Jaký mráz?
0: Co tady dělá ta podvodnice? Nikdy jsem je neviděl. A už ji nikdy vidět nechci. Umírám zimou. Audience je skončena.
6: A teď, kapradinko, raď. Kudy se mám dát? Kam jít tím neznámým světem pro princovo uzdravení?
7: Svět je veliký a ty z něho znáš jen malý lesní kout, princezničko z kapradí.
6: A prince?
7: Dobrá, povím ti, za kým musíš jít nejdříve. Za rozbřesku, když noc se snoubí s dnem, budí paní světla slunce. Zeptej se jí na radu.
6: A kde ji najdu?
7: Půjdeme celou noc černým lesem, až dojdeme za devátou horu. Nikde se nesmíme zastavit. Ani chvilku nemůžeme odpočívat, abychom nezmeškali východ slunce.
6: Tak se nezdržujme povídáním. Pojď, má milá, ať přijdeme včas.

0: Nohy mám těžké jako kamení. Tma je pořád černější a konec lesa nikde.
1: Ba ne, to ti únava zavírá oči. Podívej, světlano, už svítá.
2: Sluníčko, vstávej, neposlucho. Tak vstávej, ospalko, ať je bílý den.
0: Ty jsi jistě paní světla.
2: Ano. A ty jsi princezna z Kapradí. Znám tě už dávno.
0: A poradíš mi, jak uzdravit prince, který má v prsou led?
2: Proč pak ho chceš uzdravit?
0: Mám ho ráda.
2: To musíš nejdřív dokázat. Budeš pro něj hodně trpět a oči si vypláčeš.
0: I život bych za něj dala.
2: Nemoc princova je ta nejhorší, jaká může člověka postihnout. Má zlé, nelítostné srdce. Nikoho nemá rád.
0: Ale mě má rád. Pravda, vždycky to jeho zalíbení trvá jenom chviličku. Ale aspoň na okamžik se přitom zahřeje.
2: Jestli dokážeš udělat to, co ti poradím, bude tě mít rád stále.
0: Proto jsem tady.
2: Prince může uzdravit jen květ laskavce, utržený z velké lásky. Ale laskavec roste hluboko v podzemí na samém konci světa. Střeží ho sám pán temnot.
0: Najdu ten květ.
2: Je třeba podstoupit mnoho obětí, aby se uzdravilo lidské srdce.
0: Dokážu to. Slunce už vychází. Je čas, abych šla.
2: Přeji ti šťastnou cestu, princezno z Kapradí.

0: Přeji si, abys mi zahnal nudu.
1: Tak to je maličkost. Kša, kša, kša, jodeš?
0: Co to děláš, Kašpare?
1: Zaháním nudu.
0: Ale špatně. Nudím se pořád víc. A je mi zima.
1: Tak zahánějte se mnou, výsosti. Já se nenudím a je mi horko.
0: Tak, horko ti je.
1: Mm-hmm.
0: No prosím, Šašek se umí zahřát, jenom já pořád drkotám zubama.
1: Ale vzpomínám si, že vám tohle bylo docela teplo.
0: O tom nic nevím.
1: Přišla sem taková dívka.
0: Nepamatuji se.
1: Líbila se vám. A chvíli s vámi byla kloubná řeč.
0: Počkej, máš pravdu. Byla krásná jako den.
1: Aha.
0: Jak se jmenovala?
1: No. Světlana.
0: Podle slunečního světla. Proč u mě nezůstala?
1: Nejspíš proto, že jste ji vyhnal.
0: Bylo by mi s ní teplo. Kde pak teď asi je?
2: Kapradinko, ty zvoníš. Princ si na mě vzpomněl.
0: Ano. Myslím na tebe, až se mi hlava zatočila.
2: Můj princi, nejdu svou pouť nadarmo. Opravdu se tvoje srdce probouzí.
0: Ano, lásko moje. Myslím na tebe z celého srdce.
2: Já zase dnem i nocí.
0: A já tolik, že na to slova nestačí.
2: Jsi moje štěstí v každou chvíli.
0: Jsi můj paprsek sluneční.
2: Jsi můj dech.
0: Jsi moje záře na nebi.
2: Jsi můj kvítek samotinký v poli.
0: Jsi moje svítání.
2: Mám tě ráda, princi.
0: Mám tě. A to sebe. Už zase ta zima.
2: Princi!
3: Mlč! Nechci nikoho slyšet. Je mi zima. Zima!
4: Zima!
2: Neslyším ho. Ještě jsi nenašla květ laskavce. Už nemůžu, kapradinko. Jsem tak slabá. A oči se mi zavírají.
5: Mysli na prince.
2: Nemá mě rád. Je mu jedno, že mě nohy pálí jako oheň.
5: Utrhni dva mé lístky a obleč si je jako střevíčky. Uvidíš, že v nich nakonec světa dotančíš.
2: Opravdu? Kapradinko, v tvých střevičkách je mi lehčej.
0: Milá moje, slyšíš mě? Volám tě, ať jsi kdekoliv. Nevzpomínám si na tvoje jméno, ani kam jdeš a proč. Vím jen, že když slyšíme tvůj hlas, je mi hned lépe. Ozvi se, prosím.
2: Slyším tě, princi.
0: Co děláš?
2: Pospíchám na konec světa. Ach, princi. Tady je propast.
0: Propast? Co to znamená?
2: Nejspíš jsem na konci své cesty. Musím teď sestoupit dolů. Bojím se.
0: Nedělej to.
2: Ale vždyť musím. Nebo jsi už zdravý?
0: Ano, určitě. Dočista jsem se uzdravil. Teď vím, že tě mám rád a že bude slavná. Zase ten mráz. Je ostrý jako nůž.
2: Pomůžu ti, princi. Půjdu do hlubin země pro tvé uzdravení.
3: Jdi si třeba k čertu!
6: Kdo se opovažuje vstoupit do srdce země?
2: Jsem princezna z Kapradí a hledám květ laskavce.
6: Jsem plazivá liána a sloužím vládci temnot. Zadržím každého, kdo by se chtěl dostat dál do podzemí.
2: Přicházím v dobrém. Pusť mě.
6: Zákony mé říše jsou neúprosné.
2: Jsem lesní princezna, mám ráda všechny květiny, jitrocel, diviznu, jetelíč.
6: Ale já jsem noční plevel bez květů.
7: Už neuděláš ani krok.
2: Ne. Nechci se ti protivit, jenom si tady chvíli odpočinu.
5: V
2: Kapka pradí zrozená ve větru, v trávě. Vím, co to znamená, když roste šalvěj.

0: úplně jsem zapomněla na tmu všude kolem. Za tu písničku tě pustím dál do hlubin země, když potom tak toužíš, ale varuji tě. Pána temnot žádná písnička neobměkčí.
1: Vítám tě ve svém království, princezno z Kapradí.
0: Kapradinko moje, teď mě ochraňuj.
1: Vím, co tě sem přivádí. Slyšel jsem už dříve o tvé kráse, ale vidím, že jsi ještě krásnější.
0: Chci se hlavně líbit princi, kterého miluji.
1: Dávno zapomněl, jak se jmenuješ.
0: Dej mi květ, laskavce, a vzpomene si.
1: Žádný smrtelník není hoden toho květu. Kdysi jsem poznal, že lidé nedovedou milovat. Proto jsem laskavec ukryl v podzemí. Nikdo jej nemůže získat.
0: Já ano.
1: Zůstaň raději u mne. Staň se mou ženou. Učiním tě královnou podzemní říše. Dám ti všechno, co mám. Co víc by si mohla přát?
0: Květ, laskavce.
1: Zahyneš za svoji opovážlivost. Budeš navždy uvězněna v podzemní kopce, právě tam, kde roste laskavec. Nikdy jej odtud neodneseš a princ si na tebe víckrát nevzpomene.
0: To je konec, Kapradinko. Už nikdy neuvidím slunce, louku, potůček. Nikdy nepolíbím prince.
2: Teď se ukáže, jak velká je tvoje láska. Podívej, mezi kameny rozkvétá laskavec.
0: Je ve vězení stejně jako my. Kdybych aspoň věděla, že na mě princ myslí. Princi. Princi. Volám tě ze samého srdce země. Slyšíš mě?
3: Prázdnota všude kolem mě. Copak se musím pořád tolik nutit? Vždyť přeci jsou chvíle, kdy něco cítím. Co jen to je? Měl bych si vzpomenout dřív, než se setmí.
1: Copak nemáš rád noc, princi?
3: Tma mě polcuje.
1: Nerozumím ti.
3: Toužím po slunci. Tma mě přitahuje. Je černá a zlá, stejně jako já. To mě vábí. Ale chtěl jsem si na něco vzpomenout.
1: Zapomeň na to. Raději se mnou napij temného vína. A já ti za to nabídnu něco proti nudě.
3: Na tvoje zdraví, tajemný pane.
0: Kapradinko, nezacinkala jsi náhodou?
2: To se ti jen zdálo.
0: Myslela jsem, že jsi na mě vzpomněl, můj milý. Ale ten už asi dávno neví, že vůbec jsem. Možná, že láska opravdu není.
2: Tak nemluv. Pojď, polož si hlavu na moji větvičku, ať si odpočineš.
0: Jsi hodná, kapradinko, ale nemůžu spát. Princi, volám tě z hlubin země.
2: Princi, ozvi se.
0: Nemůžeš na mě přece zapomenout.
3: Co mi tedy nabízíš, nezvaný hosté?
1: Jsem vládce temnot. A můžu ti dát neomezenou moc nad světem.
3: Co za to žádáš?
1: Tvoje zapomnění. Věčnou tmu na světě.
3: Vím. Tma je temná jako moje srdce. Proto jsi mě vybral. Ale všichni lidé nejsou jako já.
1: Lidé si nezaslouží nic dobrého.
3: Tomu nerozumím. Vidíš? Padá hvězda. Smím si tedy něco přát?
1: Dávám ti bohatství a moc. Co víc můžeš chtít?
3: Nevím, ale přece to cinkání. Co se mi to připomíná? Ano, vzpomínám si. Dívka bílá jako den. Někam šla kvůli mně.
1: Princi, říkal jsem, že žádám tvoje zapomnění.
3: Už vím. Nakonec světa šla z lásky ke mně.
1: Žádná láska není.
3: Kde jste kdo?
4: Dejte mi osedlat koně!

0: Moje milá, kde jsi? Kudy se dostanu na konec světa?
1: Světlana tě neslyší, oni měla pláčem. Pospěš, princi, než bude pozdě.
2: Už mě nemiluje.
1: Nevěří v tebe. Ale jestli máš doopravdy rád, budu ti pomáhat. Jsem její věrná kapradínka.
0: Udělal bych pro ní všechno na světě.
1: Dej se tedy cestou k slunce západu. Dojedeš k černému lesu a za ním se rozvírá temná propast.
3: Dál ani krok. Jsem podzemní liána a navěky svážu každého, kdo se stoupí do podzemní říše.
0: Musíš mě pustit. Hledám svoji milou.
3: Tam, kam míříš, panuje věčná tma. Neuvidíš ji.
0: Pust mě, povídám.
3: Ta tma je jako smrt. Nevyhneš se jí, nic ní nesvedeš. Ty nejsi jako ta dívka, která tudy prošla a na chvíli ozářila temnotu paprskem naděje.
0: To byla moje nevěsta. Musím ji zachránit.
3: Toužím po jiskřičce světla. Pustím tě za tvojí nevěstou. Dlužím jí světlou chvilku.
0: Děkuji ti.
3: Ráda bych ještě někdy slyšela písničku, kterou mi tvá milá zpívala.

0: Proč se ženeš do záhuby, princi? Z říše temnot není návratu.
1: Jedu si pro nevěstu.
0: Jak se jmenuje tvá vyvolená?
1: Nevím. Zapomněl jsem. Ale určitě si vzpomenu.
0: Jdi si, jdi. V téhle tmě není vidět na krok. Jak bys tu mohl nalézt dívku, kterou nedokážeš zavolat jménem?
1: Najdu ji.
0: Právě si vyměnil nesmírné bohatství za nekonečné bloudění. Láska není. Je jenom tma. Samá tma.
1: Mýlíš se. Láska je silnější než noc.
2: Teď vidím, princi, že si moji princeznu doopravdy zasloužíš.
1: Ale kde ji mám hledat?
2: Když půjdeš za mým zvoněním, zavedu tě k ní i poslepu.
1: Světlano.
3: Můj milý.
1: Jak jsem mohl zapomenout tvé jméno? Je bílé a jasné jako den.
3: Měl jsi v srdci led.
1: Teď je mi teplo. Konečně mě přestal spalovat mráz.
3: To je tím, že držím v ruce květ laskavce.
1: Bude to tvoje svatební kytice.
3: Přivoň k tomu květu, abys už nikdy na mě nezapomněl.

0: Světlano.
1: Že čekám lásku svou, že čekám člověka.
0: Světlano, svítání moje.
1: Bylinky uvadnou, láska je od věka.

0: do všech stran. Je čas svítání a slunce ještě spí za devátou horou. Dej mi své žezlo, začíná den.
1: A snad to bude hezký den, plný štěstí a lásky.
0: Nepoznávám tě, říkal jsi, že láska není.
1: Dnes jsem ji na vlastní oči spatřil.
0: Cože? Chceš říct, že jsem vyhrála sázku?
1: Vypadá to, že ano, paní Světla. Lidská láska je nekonečná. Je silnější než tma, mocnější než noc.
0: Nezdá se, že by tě prohra trápila.
1: Těm dvěma září oči víc než všechny moje hvězdy.
0: Takže květ laskavce pokvete zase na zemi.
1: Pro potěšení milenců a k uzdravení každého, jehož srdce stůně zlobou.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Malý medvídek žije se svou mámou medvědicí v krásném lese. Jenže malý neposeda si neváží domova a svou maminku neposlouchá. Má hlavu plnou rošťáren a chce poznávat svět. Pohádku Míša Kulička napsala na motivy Josefa Mencla Jaroslava Kubištová. Režie Jan Berger. Účinkují Jiřina Bohdalová, Antonie Hegerlíková, Vilém Besser a další. Natočeno v roce 1983.

dnešní vydání, nejčerstvější zprávy, radostná událost v našem rodném lese. Slyšte, slyšte, medvědici Barboře se narodil malý medvídek. Krá, krá.

0: Medvídek, maličký, heboučký, kulaťoučký, hravý a veselý. To je radostná zpráva. Jak pak mu říkají?
1: Míša.
2: Hezké jméno. Pro medvídka jako stvořené.
1: A ještě nějak.
2: Jak?
3: Kulička.
0: Yeah. Kulaťoučké jméno. Medvídkovi bude slušet.
2: Míša Kulička.
1: Ať žije a roste náš Míša Kulička. Co říkáte?
4: Ať žije.

0: máme dobře je, slunce tě zahřeje, země tě nakrmí, svět bude tvůj.
1: Já už jsem vzhůru, kuk, mami, kuk.
2: Míšo.
1: Když jsem se takhle hezky vyspinkal, co bude teď?
2: Teď? Teď se bude jíst.
1: Hau. To mám hlad. Já tě sním.
3: A já tebe.
1: Ne.
2: Kožíček sníme a pacičky sníme a nosánek sníme a bílé bříško taky sníme.
1: Jo. Co to je, mami? To zelené a modré?
2: To je svět, Míšo.
1: Ten je krásný. A proč je tak malý?
2: Svět není malý. Ten je veliký. Jen se jdi podívat blíž ke vchodu jeskyně.
1: To je ale velikánský svět. A tam, kde končí, co je dál?
2: Díti, hlupáčku. To není konec světa. Jen konec naší paseky. A za ní pokračuje les. A za lesem jsou vesnice a města a hory a řeky. A prý také moře, Míšo. A kdo pak ví, kde svět vlastně končí?
1: Mami, můžu se jít podívat?
2: Nikdy bys tam nedošel. Žádný z medvědů nebyl ještě na konci světa.
1: Tak se podívám alespoň na začátek.
2: Ne. Ještě jsi maličký.
1: Jenom kousíček.
2: Tak si jdi. Ale to ti povídám. Jen na tři kroky oddoupněte. Dál ani chloupek.
1: Ani chloupek.
2: Ani chloupek.

0: Ta hora, to je krčí hromádka a moře kaluž, která ještě po dešti nevyschla, a u dolí, dolíček, co jsem si vyležel. No, ti malí medvědi jsou směšní.
1: Však jsi ještě menší medvěd než já, abys věděl. Nesaháš mi ani do pasu.
0: Prý medvěd, já nejsem žádný medvěd, abys věděl.
1: Na světě jsou samý medvědi a svět je náš, abys ty věděl.
0: Prý jsou na světě samý medvědi, ano. A prý jim svět patří.
1: A ne snad.
0: No to bych řekl, že ne. Kromě medvědů je ještě spousta jiných zvířat a moc lidí a svět je ničí a všech dohromady. Rozumíš tomu?
1: Ne. Já jsem ještě malý.
0: Tak si s tím nemám hlavu, ale je to tak. Je to tak, jak ti povídám. A když příště potkáš někoho takového, kdo vypadá zrovna jako já, tak to bude určitě králík.
1: Je, tak já už tě znám. Ty jsi králík.
0: No. Zatím malý králík neboli králíček. Až vyrostu, budu veliký králík neboli
1: králík. Králíček. To se dobře pamatuje. Já jsem, prosím, Míša.
0: Však vím. Míša Kulička.
1: Jo, ještě jsem nevytáhl paty z pelíšku. A ty už mě znáš.
0: To víš. U nás v lese všecko víme. Všecko.
1: Máš taky maminku?
0: Nemám. Já mám hodně brášku a to je veselý. Ale taky mám hodně nepřátel a to je zase smutný. Třeba Lišku. Na Lišku si musím dávat dobrý pozor.
1: A proč?
0: Rovnou by mě zakousla, tak by se mnou nemazlila.
1: A mě taky.
0: Ale tebe ne. Medvědu se každý bojí.
1: Tak to já tě budu chránit, chceš?
0: Tak jo. Budeš můj kamarád.
1: Podívej, jak jsem veliký a silný. A jaké mám svaly. A jak se umím mračit. A jak je mně se zdá, že se mamince po mně moc stýská.
0: Jak si to poznal?
1: Najednou mě tady tak divně píchlo a udělalo se mi smutno. Já už musím domů, králíčku. Ale až se ráno probudím, tak já zase přijdu.
0: A třeba bychom si mohli chvilku hrát, když ti maminka dovolí.
1: Tak já se zeptám. A když jsi takový hodný a slušný králíček, to ona mi určitě dovolí.
0: A víš co? Kousek tě vyprovodí.
1: Tak jo.
2: Jeden krůček domovu, potom druhý, třetí, Kulička a králíček.

0: Kikiriki, vstávej, strýčku Martine, je 6 hodin a dnes je ve městě jarmark.
1: Ej, pokoj, nezdobo, nech mě spát.
0: Kikiriki, 6 hodin a 5 minut, vstávat a jde se na to.
1: Tě šestka do hlavy trefila, aby tě pometlo po humnech, honilo, aby ti čerchmant vytrhal peří.
0: Kikriki!
1: No, to mám za svou dobrotu. Bavlnce vás všecky chovám. Slůvka křivého vám neřeknu. Kozu pasu na nejlepší trávě. Čuníkovi z města mláto nosím. Stračeně čistím každý den chlév. A vy ani člověka nenecháte dospat.
0: Kikiriki, 6 hodin, 10 minut a do města je daleko.
1: No dobře, teď už vstávám.
0: Poslušně hlásím, hospodáři, že máme všichni hlad.
1: Hlad, hlad, nic jiného od vás neslyším. Tak mi aspoň řekni, co je nového.
0: Od západu přibývání oblačnosti, slabý vítr a na slunci oskvrnu víc.
1: No a nic, jinak nic, nevíš to, co naše past. Ještě se do ní medvědice Barbora nechytila?
2: Poslušně hlásím, nechytila, ale určitě chytí. Podle nejnovějších zpráv se jí narodil malý medvěd, takže s největší pravděpodobností očekávám, že nás co nejdřív navštíví.
1: Tak, na med nám chodit včely plašit, to by se jí líbilo, ale nám se to nelíbí, co, Koute?
2: Poslušně hlásím, nelíbí.
1: Tak, tak, Breťo. A proto jsme vykopali hlubokou jámu a zakryli větvemi, aby medvědice, až půjde na náš med, do ní. Co? Spadla? Až se chytí, odvedeme ji domů a pak se budeme mít.
3: Bude sít a bude žít, bude sušit sena, dobrá bude na práci, když tu není žena. Bude vařit, bude prát, uklízet a zašívat, zatímco my, Kohoutku, budem pěkně spát.
0: Jen aby na nás zase nevyzrál.
1: Jikuš, Kohouté, tentokrát se z naší pasti nedostane.
4: Tuk, tuk, tuk, můžu dál?
5: Jen pojď dál, králíčku.
4: Dobré jítro, pořád čekám, čekám a ty nikde.
5: Maminka totiž není doma, abych se zeptal, jestli zase smím do světa. A taky jsem ještě nesnídal.
4: To nevadí. Podívej. Podívej, co ti nesu.
5: Je, to jsou hezké zelené lístečky.
4: Lístečky, největší dobrota, jakou znám. No tak jes. Jes, nestyď se.
5: Když mě to moc nechutná.
4: Ne. To jsem nevěděl, že jsi tak mlsný.
5: Já to taky nevěděl. Ale třeba vy, králíci, máte jinou chuť než my, medvědi.
4: A co rádi, medvědi?
5: Nejraději med.
4: Med.
5: Med.
4: V životě jsem ho neochutnal.
5: Já taky ne.
4: A jak teda víš, že medvědům chutná?
5: Maminka to povídala.
4: Aha.
5: A teď ti prozradím tajemství, ale nikomu ani muk.
4: Na králičí ocásek.
5: Dneska maminka nese med.
4: Opravdu?
5: No, jenže já už mám tak strašný hlad, že to nemůžu vydržet. Asi se přece jenom pustím do těch tvých lístečků.
4: To je smůla. Jak si tu povídáme, všechny jsem je do jednoho snědl. Víš co? Půjdeme na paseku a tam rostou borůvky. Pojď. Jedí medvědi borůvky?
5: Aby ne. Maminka mi je nosí každý den. No. Kde jen může tak dlouho být? Já už jsem i trochu plakal, než jsi přišel.
4: Nebreč. Uvidíš, brzy se vrátí. Pojď na borůvky a pak si zahrajeme na schovávanou.

0: najdu, už jdu. 10.
1: A nenajdeš.
0: Vždyť ses vůbec neschoval.
1: Schoval.
0: Neschoval.
1: Zavřel jsem oči.
0: A tomu říkáš, že se schoval?
1: Ano. Když nikoho nevidím, tak mě přece taky nikdo nevidí.
0: Ti malí medvědi jsou vážně k popukání.
1: No musíš se mi hned pro všecko smát.
0: Nemrač se.
1: Já s tebou nemluvím, abys věděl.
0: No tak. No. Víš co, počítej ty.
1: Tak jo.
0: Teď se schovám zase já. Hm? A nedívej se.
1: Ne.
0: Až zavolám.

0: like this.
1: Oooosh.
0: Yeah. Jak hledá, jak čuchá, až sem přijde, vyskočí a udělá bof.
1: Schoval ses výborně, králíčku. Zrovna se jdu podívat, jestli nenajdu něco dobrého k snědku a vida. Svačina mi sedí právě u nory.
0: Liška, zachraňte mě.
1: Pán Olenku, kdo se mi dostane do drápu, ten se může rovnou rozloučit se životem.
0: Míša, pomoc, pomoc. Co se to tu děje?
1: Ale nic, co by. Jen si děj pěkně po svých.
0: Zachraň mě, Míšo. Okamžitě, králíčka, pust. Je to můj kamarád a nikdo mu nebude ubližovat, rozumíš? Nebo?
1: No, snad by se hned neprál. To už se Liška nemůže ani pobavit. No, no, ale když se ti to nelíbí, prosím, jak myslíš? Ale je vidět, že ani jeden, ani druhý nerozumíte žertu.
2: Děkuju za takovou legraci.
0: Hej, králíčku, kam běžíš?
1: Ale neho, je to strašpitel. Na mou duši se mu nechtěla nic udělat. Potkám ho, slušně pozdravím a on hned, pomoc, pomoc. Jako by ho někdo chtěl sníst. Já nevím, proč právě on si o mě myslí to nejhorší, když co jsem se o něho nastarala, co jsem se ho nahoupala, když byl ještě miminko. Ach jo, nevděk světem vládne.
0: Ale on mi o liškách říkal něco docela jiného.
1: O liškách?
0: Ano.
1: No prosím, tady to máme. Já vím, moji příbuzní jsou všelijací, no ale proto nás nemusíš házet do jednoho pytle.
3: Nevyprávěla ti o mě maminka?
0: Ani slovo.
3: To mám štěstí.
0: Co?
3: Nic, nic. Schválně se jí někdy zeptej, jaká já jsem dobračka. Kuřetě bych neublížila. Kuřata mám náramně ráda, tedy moc ráda, abych tak řekla. A co kuřeti? Mouše bych neskřivila křidélko. Každý v lese musí potvrdit, že nenajdeš míru milovnějšího tvora nad kmotru lišku. No nic, však sám poznáš.
0: Opravdu?
1: Ať se mi jezevec nastěhuje do nory.
0: Tak to musím říct tedy králíčkovi. Já mu vysvětlím, že se tě nemusím vůbec, ale vůbec bát.
3: No, no, no. A co pak tak sám? Kde máš maminku?
0: Ráno odešla a ještě se nevrátila.
1: Ať mě klepne šiška do mé zapomnětlivé hlavy. Vždyť já ji potkala, ona mi povídá. Milá kmotřičko Liško, vy jste jediná v celém lese, na koho se mohu spolehnout, kdybyste se občas podívala za mým malým Míšou Kuličkou. Musím navštívit jednu starou tetičku.
0: Ale maminka šla pro med.
3: Pro med, říkáš? Ano, no už si vzpomínám. Musím pro trochu medu, povídá maminka, tak abych měla klidnou cestu. Jenže já měla tolik práce a starostí, že jsem se za tebou vůbec nedostala. A kdybych dlouho nešla, povídá maminka, řekněte mu, ať přijde za mnou.
0: To, že maminka řekla.
1: Ať vypelichám, přesně tak to povídala.
0: Vždyť smím zdoupěte jenom na 3 krůčky.
3: Já vím, no abych nevěděla. To mě maminka zvlášť kladla na srdce. Až za mnou půjde, povídala, ať udělá vždycky 3 krůčky a dost. Takhle, podívej. 1, 2, 3 a dost. A zase 1, 2, 3 a dost. 1, 2, 3 a dost. A takhle dojdeš až za maminkou.
0: Ale já nevím, kde je.
3: Já ti to neřekla.
0: Ať tě klepne šiška do zapomnětlivé hlavy. A on řekl.
1: Ty čtveráku, takhle se mluví s kmotrou liškou.
3: No tak, tak poslouchej. Maminka je blízko.
0: Kde je blízko?
3: Kousek odtud. A co říkám blízko? Maminka je blizoučko a to je odtud malinký kousíček, snadno tam dojdeš. Jen si nasměruješ čumáček a půjdeš rovnou za ním. Doprovodila bych tě, ale teď se mi to vůbec nehodí. Jenže ty už jsi veliký medvěd a jistě se nebojíš.
0: Když já... On mi čumáček ukazuje cestu do toho nejčernějšího lesa.
3: Snad nemáš strach.
0: Mám. Vlastně ne. A vůbec ne. Králíček říkal, že medvědi jsou ze všech nejsilnější a nikoho se nebojí.
3: Nikoho a ničeho. Přejít černý les je pro ně hračka. Tak už běž. A pozdravuj maminku. Jsme spolu náramné přítelkyně, jedna na druhou nedáme dopustit. A nezapomeň. Jedna, dvě, tři. A dost.

Jenci, jdi. A doufám, že tě ten tvůj nenechavý nos odvede rovnou do bažin. A když si vzpomenu, jakou jsem mohla mít králičí svačinu, zlosti bych se propadla.

0: to je horko. Který čert mi poradil, abych se trmácel na jarmark. Nic jsem neprodal a ještě mě zloděj okradl o poslední krajcar. To kohout pořád. Vstávej, Martine, vstávej, jdi do města, je tam jarmark, něco dobrého nám přineseš. Jášku, až mi ten uličník přijde do rukou, dostane jich nepočítaně.
1: Ikiriki, hospodáři!
0: Jen počkej, ty budeš koukat, co ti Martin nese z trhu. Pěkný prut si na tebe uříznu a brka budou lítat na všechny strany.
1: Hospodáři! Martine, novina.
0: Novina? Jaká novina?
1: Medvědice Barbora se chytila do pasti.
0: Co? Co povídáš?
1: Už je to tak. Spadla do naší jámy a nemůže ven.
0: Tak přece. Pojď sem, ty moje zlatíčko, ty můj koutku, ty moudrá hlavo. Přece jen máme dnes šťastný den. A teď honem domů vezmeme provazy medvědici, svážeme a pak...
2: Bude se nám dobře dařit, hop a hej a...
1: Kikiriki!
2: Necháme ji hospodařit, hop a hej!
1: Kikiriki!
2: Bude vařit, smíčit, prát, hop

0: jedna, dvě, tři a dost. Stejně už dál nemůžu. Jak mě bolí pravá nožička. Always, always. Skoro tolik jako ta levá. A černému lesu není konce. Já vím, že se medvědi ničeho nebojí. Ale asi ti starší a větší medvědi. My malí medvíci se bojíme. Co o nás myslí, kdo chce, co chce. Já jsem určitě zabloudil a nikdy se už odtud nedostanu. Nebo že by mě liška oklamala. Aha, schválně mě poslala do černého lesa, abych tu umřel. A nastydl se a zabloudil. Tak, abych se utopil v těch ošklivých bažinách. Ale ne, to není možné, vždyť je to maminčina nejlepší přítelkyně. Počkat, mně se zdá, že mám čumáček trochu na křivo. Tak to tedy ty, čumáčku, ty za to můžeš, ty jsi mě špatně vedl. Kdyby tady tak byla maminka. Maminko, maminko.
1: Míšo!
0: Maminka, to byla moje maminka.
1: Míšo! Míšo!
0: Už letím, maminko! Maminko, tady jsem, mami!
2: Ne, Míšo, ke mně ne, stoj, Míšo, zastav se!
0: Tak, a jsem u tebe.
3: Teď jsme oba v pasti.
0: To nevadí, mamulinko, jenom když jsme zase spolu, víš.

0: ale překvapení.
1: Jeje, kmocička Liška.
2: Ta nám tu tak chyběla.
0: Proč pak jste v té ošklivé díře?
1: Chytili jsme se do pasti. Pomoz nám ven, kmocička.
0: Asi to není moc příjemné spadnout tak hluboko. Kde pak? Jeden si musí dávat pozor, kam šlápne.
1: To máš pravdu, ale teď už nám, prosím tě, pomoz nahoru.
2: Ta a pomoc, ještě by nám nastavila nohu, abychom sem spadli.
1: Ale ne, ona je hodná. Vždyť je to tvá nejlepší přítelkyně.
2: Kdo ti to řekl?
1: Ona sama.
2: A ty jsi jí věřil?
1: Myslíš, že mě ošidila?
0: Jak bych mohla? Náhodou, je mi vás moc líto, jak tam tak sedíte. Neopatrnost se nevyplácí, mně by se to rozhodně nemohlo stát.
1: Teda, ty jsi pěkná, to jsem nevěděl, že jsi taková. Jen počkej, až ty spadneš do jámy, tak ti taky nepomůžeme, abys věděla.
0: To byste se nejdřív museli dostat ven.
2: Nevšímej si ji, Míšo, nestojí za to. Radši budeme přemýšlet, jak se odtud dostaneme.
0: Však on už se o vás, Martin, postará.
3: Pospěšte si, bráškové. No tak, přidejte.

0: Už jsou pryč. Co se dá dělat? Neloudejte se, bráškové, přidat, přidat.
1: Kam běžíte, králíci?
0: Hej, veverky, pojďte taky. Musíme zachránit Míšu Kuličku.
1: Kde je Míša?
0: V pasti.
1: Co tam dělá?
0: Bojí se.
1: Koho?
0: Člověka.
1: Toho se taky bojíme.
0: Hej, veverky. Zmizeli. Musíme si poradit sami, bráškové. Tak a jsme tady, Míšo.
2: Je, králíčku, kde ses tu vzal?
0: To je úplně jednoduché. Liška běhá po lese a každému na potkání vypráví, že jste se chytili do pasti, takže potřebujete pomoc, nebo ne?
3: Potřebujeme, ale co byste nám, vy, králíčci, mohli být platní?
0: Hned uvidíte. Schodíme vám dolů strom a vy po něm vylezete jako po žebříku.
2: Jo.
0: Hej, bráškové, jeden, dva, vy půjdete z téhle strany, vy dva tady, ostatní tam a ty se mnou sem. A hryzejte, kousejte, až budou tři skrýtat. Už se kácí. Hej, bráškové, všichni klid. A teď rychle nahoru.
3: Děkujeme vám, králíci.
2: Děkujeme.
3: Bez vaší pomoci by se nám špatně vedlo.
0: Je to nic, rádo se stalo, Barboro. Však mě Míša taky pomohl, když jsem potřeboval. Tak s Bohem, už musíme domů. A ty, Míšo, přijď někdy na paseku. Zahrajeme si na schovat.

0: čo? Pojď sem. Teď jámu zase zakryjeme větvemi.
1: A proč, mami?
0: Neptej se a dělej.
1: Já chci domů.
0: Neodejdu dřív, dokud neuvidím, jak se Martin sám chytil do své pasti. Vždycky jsem na něho vyzrála a vyzraju zás. Tiše. Někdo sem běží.
2: Jen se pojďte podívat. Pojďte všichni, uvidíte, co jste ještě neviděli. Trak sedli medvědi Martinovi na lep. Ono, abyste jim pomáhali ven. Co si nadrobili, to mají. Hloupí medvědi. No, co se smějete? To je k smíchu, když někdo spadne do jámy. Tak pomozte mi, bude to? Pomozte mi ven, tam běžíte.
3: Chytrá hlava uchystala na Barboru past.
4: Past.
3: A Isa Hopsa z mého medu nebude už krást.
4: Krást.
3: Martin ten má za ušima, hej sa obsa, hej.
4: Hej.
3: Chlapi vzhůru, medvědice, pěkně se mi vzdej.
4: Ruce vzhůru, kikir.
5: Co to? To je medvědice. Pojď sem, kohoute. Tohle, že je Barbora.
4: Ať postrácím všechno peří, ať mě snědí čmelíci, na vlastní oči se mi viděl. Těmahle očima jsem viděl medvědici Barboru, jak se zmítá v naší pasti. V tom jsou jistě kouzla a čáry.
3: A nebo si ze mne někdo dělá dobrý den.
4: To bych si nikdy nedovolil.
2: Pomoc! Stříčku Martine! Vysvoboď mě odtud, pust mě na svobodu.
3: Vysvobodím, kmotřičko Liško, co bych nevysvobodil. Ale nepustím tě.
2: Pust, stričku Martine.
3: Za ta kuřata, co jsi mi odnesla?
2: Už to víckrát neudělám.
3: No to bych řekl, že ne. Když není medvědice, i Liška bude v domácnosti dobrá.
2: Cože? V domácnosti? Já, chytrá kmotra Liška? Nikdy!
3: Už si dochytračila, pěkně tě svážeme, abys mohla dělat jen malinké kručky. Tak, a ty jí, seržante, dovedeš k nám do chalupy.
4: Kikriki, s největší radostí, hospodáři.
2: Ta potupa, ta hanba. Kohout mě povede. Kohout, kterého bych roztrhla na tisíc kousků, kdybych mohla.
4: Jo, ale nemůžeš. A ticho, Liško. Nebo slízneš na vrch ještě nějaký ten klofanec. Bachadem. Chod.

0: To bychom měli. Jenomže past byla uchystána pro medvědici a tak v ní medvědice uvízne, jako že se Martin jmenuju. Bude sít a bude žít, bude sušit sena, bude vařit, bude prát.
1: Ruce vzhůru a ani hnout.
2: Spaste ruši, Barbora.
1: Co pak to vyvádíš, stříčku Martine? Nečekáš náhodou na někoho?
0: Na koho bych čekal, Barbořičko? Ne, jen tak sedím a koukám.
1: Koukáš?
0: Koukám.
1: Snad číháš, až se někdo chytí do pasti.
0: Jak tě to mohlo napadnout, Barborko, když ti povídám, že jenom tak sedím a rozhlížím se po tom širém světě.
1: Jen se dívej, Martine, jen se rozhlížej, však už se dlouho koukat nebudeš.
3: Je, maminko, že mu nic neuděláš.
1: To víš, že ne. Ale na ženu trochu strachu.
0: Nikdy jsem ti stéblo přes cestu nepřeložil.
1: Stéblo ne. Za to past tu si vykopal. Ale teď nastala tvoje poslední hodina.
3: Ne, že ne, mami.
1: Ne.
0: Že ne, Barboro.
1: Ale ano.
3: Že ne.
1: Ne, neboj se.
0: Ne, Barboro.
1: Ano a basta. Rozluč se svým bídným životem, Martine.
0: Ale Barbořičko, snad nemusí být hned tak zlé. Všechno ti dám, všechno dostaneš, jen mě nech být.
1: Padni na kolena, Martine, a odpros všechny, kterým si kdy ubližoval. A ze všech nejdřív mě.
3: Ne, mně se to nelíbí a já to nebudu poslouchat. Já radši půjdu zabloudit do černého lesa.
1: Míšo, počkej.
4: No tak neutíkej. Míšo, vrať se.
1: Raz a dva a levá, pravá, přímo, hleď.

0: Určitě. Tebe tak budu poslouchat.
1: Kikriki, jaká sláva, koho to je hrdina? Lišku chytil, už jí vede, to je novina. Umí!
0: Ty jsi mě tak chytil, chudinko.
1: Kohout bude rázem slavný, pyšně bude kokrhat. Když bude chtít, může lišku celou roztrhat.
0: Teď už toho mám dost. To jsi mi vystrašil?
2: Ach, jak je mi líto, že jsem neposlechla dobré rady. Kdo mi říkal, že kout je v celém lese největší hrdina?
0: Ono už se to ví?
2: Já tomu nevěřila.
0: Chyba, Liško, chyba.
2: A co víc, Slavík povídal, že kout zpívá mnohem krásněji než on sám.
0: Slavík? Je tohle možné?
2: A Skřivan se přiznal, že nevyletí tak vysoko do oblak jako kohout.
0: No tohle.
2: A já, kmotra Liška, proslula svou chytrou hlavou. Kam se hrabu na kohouta?
0: Já jsem z toho celý pryč.
2: Taky musím uznat, že je daleko mršnější než já, rychlejší a obratnější. Než bych já doběhla tamhle k pařezu, on by byl dávno u chalupy.
0: No to by se mohlo zkusit.
1: Poslouchej, Liško, co kdybychom si dali takový malý závod?
2: Já? S tebou? Vždy bych byla každému prosmích. No,
1: někdo tu není, nemusíš mít strach. Vidíš ten pařez? Tak kdo tam bude dřív?

0: To jsem se zadýchala.
1: Dávno tu na tebe čekám. Vždyť ty nemáš žádný styl. To musíš takhle. Vidíš?
2: Jak se natřásá, jak mrzká nožičkama. Dokonale. Hotový mistr světa. Nikdy bych to nesvedla.
0: Jen to zkus.
2: Takhle.
0: Ne, úplně špatně. Zdvíhej víc nohy.
2: Ale jak můžu? Mám je svázané. No, kdybys ten pro vás trošku povolil.
0: To nejde. Martin by se zlobil.
2: Ale až mě naučíš běhat, zase mě svážeš.
0: Ale nesmíš to říct.
2: Nepak.
3: No, nepovím ani slůvko.
2: Tak. Tak. Ještě kousek. Tak, teď je to dobré.
0: Poběžíme k tomu balvanu. Pozor, připravit. 4, 3, 2, 1, start.
2: Za Bohem, holoupí kohouté. A pozdravuj Martina.
0: Ona mi utekla. Liško, vrať se. Liško!
4: No tak, Míšo, počkej na mě, zastav se. Vždyť se Martinovi neskřivila vlásku na hlavě.
5: Ej, chlupáčku, nebuď takový umíněný, pojď ke strejdovi, usměj se. Kuk!
6: No, ama, když jste na sebe takový ošklivý, tak...
4: To mi jen tak z legrace, víš, Martine?
5: No bodeď, a kdyby jsi nezačala?
4: Ty jsi začal.
5: No, ale ty jsi mi kradla med.
4: Pro trochu medu.
5: Krásce nemá.
4: Já vím, ale dal bys mi, kdybych přišla a poprosila tě o něj?
5: No, tak...
4: Určitě nedal.
5: No, ale kdybys řekla stříčku, Martine, dej mi trochu medu, já ti za to pomůžu na poli, tak bych dal, Barboro.
4: To mě nikdy nenapadlo. Měl jsi mi to říct?
5: Asi měl, ale když já tak rád vymýšlel pasti.
7: A já na tebe vždycky vyzrála. To byly krásné časy.
5: Byly, zase budou, je Barboro.
7: Pak, Martine, s tím je na dobro konec. No tak, Míšo, nemrač se a pojď ke mně. Tak teď už se od tebe ani nehnu.
5: A trucuj, chlupáči, dej si říct, postavím ti hrad, jaký nikdo nemá. Kamenný hrad a celý bude jenom tvůj. Že nechceš?
6: Ne.
5: Ne. A ti koupím velikánský míč. Tak ti dám hrnec medu. Vrchovatý velký hrnec zlatého medu.
6: Plný hrnec medu? Ale ne. Já nechci. Já se totiž zlobím.
7: Když se zlobíš, nedostaneš nic.
5: Ani líznout. Pojď, Barboro, uděláme si pěknou hostinu, ať to naše usmíření pořádně oslavíme a Míša nedostane nic.
6: No, ne, počkejte, počkejte. Vždyť já se zlobím jen tak maloučko.
5: Co říkáš, Barboro, počkáme?
7: Počkáme, strýčku Martine.

0: To zase začíná. Co se stalo, kohoute?
1: Liška utekla.
0: Jestli jsem to nečekal, jestli já to předem nevěděl, že kohoutecko zkazí, že tu lišku pustí a zase všechna práce zbude na mě.
1: I však ti občas pomůžu. A teď si nebudeme kazit náladu, když nás čeká hostina.
2: Jú, plný hrnec venu.
3: Je nám dobře v našem lese, veselme se, hej. Radujme se, hej. Hopsa, hejsa, hej. Začnem spolu.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Dýmka strýce Bonifáce, tak se jmenuje dobrodružná hra, ve které jde všem o jediné. Rozluštit tajemnou šifru vyrytou na Bonifácově dýmce, která určuje místo skrytého pokladu. Podaří se jim to? Napsala Věra Eliášová na motivy stejnojmenné knížky Františka Pilaře Dýmka strýce Bonifáce. Režie Vladimír Gromov. Natočeno v roce 2009. Účinkují Petr Neskusil, Alois Švehlík, Antonín Molčík, Jiří Prágr, Stanislav Šárský a další.

0: Jmenuji se Franta Pařízek. Není to zrovna krásné jméno, jsou jiná, lepší na světě. Třeba Bonifác. Tak se jmenuje můj strýček a o něm, vlastně spíš o jeho dýmce, bych vám chtěl vyprávět.
1: Český rozhlas uvádí rozhlasovou hru Dýmka strýce Bonifáce. Na motivy knihy Františka Pilaře napsala Věra Eliášková.
0: Byl to tehdy takový dobrodružný rok. Nejdřív v zimě napadly 4 metry sněhu ve městě a nejmíň 10 na horách. No fakt, svět se změnil k nepoznání. A pak zima najednou skončila a přišlo jaro. 3 dny lilo jako z konve. Nakonec do toho zasvítilo sluníčko a zase pršelo. Sníh zmizel a Vltava vystoupila z břehu. Nikdo ještě neviděl takovou povodeň, teda já ne. Strýček Bonifác, který u nás tehdy zrovna bydlel, začal kroutit hlavou a to už, pane, něco znamenalo. Strýček Bonifác sloužil totiž 30 let jako námořní kapitán, takže už ledacos viděl.
2: Frantíku, tohle mi začíná připomínat Atlantický oceán. Ale jsme přece v Braníku.
3: Jasně, v Braníku. Kde jinde?
2: Nedivil bych se, kdyby se na obzoru objevilo nějaké nepřátelské loďstvo. Podej mi daleko. Zaostříme. A taky, že jo.
3: Co? Piráti v Braníku?
2: Pamatuj si, Frantíku. Mořští vlci se nikdy nevyjadřují takhle přímočaře. Rozumíš?
3: Ne.
2: Neřekneme piráti, ale...
3: Výletní lodě?
2: Řekl bych, že je to nejméně 70 korábů. A plavou směrem od Zbraslavy. Koukni se sám. Vidíš vlajkovou loď?
3: Jo.
2: Jaké má barvy?
3: Zelenou a bílou.
2: A jak se jmenuje?
3: Rychlé občerstvení. Strýčku, to nejsou lodě, to jsou chaty. Chaty, který vzala voda.
2: No jo. Teď koukám na jednu a to se jmenuje Maruška. Asi budou od Čechovic. A soudě podle množství taky něco z Kocáby.
3: Pane jo. Jízda na takovýmhle plavidle, to musí být dobrodružství. Sedět na střeše a uhánět si to kolem Střeleckého ostrova. Pod Letenskou plání a ještě dál, třeba až do Troje.
2: A z Troje až do Hamburku. Ještě to les, kterou boudu odnese. Počítám, že teď přijde na řadu Jarov a pak Pikovice.
3: Myslíš, že to vezme i naši chatu?
2: V životě jsem neviděl Vltavu takhle širokou. Vypadá jako Mississippi. Jestli nepřestane pršet, voda se dostane až na Zbraslav. Pandrholo, Fajfka.
3: Co je s ní?
2: Frantíku, já nechal na chatě svou milovanou dýmku. 30 let jsem ji vozil po všech mořích, co přestála bouří a nakonec se utopí ve Vltavě. Co si jen počnu bez své Fajfčičky?
3: Strýčku, námořníci přece nepláčou.
2: Jak vidíš, tak pláčou. Koukám, že jsem ti prosmích. Frantíku, ty nevíš, že ta Fajfka má nedozírnou cenu?
3: Je pěkně zakouřená.
2: Nejde o kouření. Na troubeli mý dýmčičky jsou vyryté značky.
3: Šifra pokladu?
2: Je tam G, 4 nuly, taky osmička. Vyryl to tam kdysi kapitán Kleofáš.
3: Stříčku, že to jsou souřadnice?
2: Jenom ne tak přímočaře.
3: Ty brďo, tak já pro ní dojdu.
2: To bys pro mě udělal?
3: Spolehni se, jen jestli naše minehaha bude ještě na svém místě.
2: Františku, ty jsi nejlepší kluk na světě. Neměl bych jít s tebou?
3: Jestli bude voda až tam, polezu dovnitř oknem a tím bys ty neproles.
2: Tak dobře, ale vem si pláštěnku a čepici.
0: Pršelo tak strašně, že jsem byl v minutě promočený na kůži. Když jsem se dostal na Zbraslav, už svítalo. Naše minehaha stála ještě na svém místě, ale voda už jí sahala po zabedněná okna. Vrhl jsem se do proudu a malým okýnkem jsem se šťastně dostal dovnitř. Po pás ve vodě jsem se dobrodil k šupleti stolu. Byla tam. Vítězoslavně jsem strčil Fajfku pod čepici, abych ji nenamočil. Jenže v tom se pode mnou ozval praskot. Chata se divoce otřásla Poskočila a třikrát se otočila kolem své osy. A když jsem vylez na střechu, abych zjistil, co se děje, byla už daleko od břehu a řítila se jako splašená po Vltavě. Byla to úžasná plavba. Minula chuchly jako blesk. Proletěla Modřany rychlostí motorového člunu. A už tu byl Braník a před naším domem strýček Bonifác. Mával divoce rukama.
4: Máš ji?
3: Mám.
4: Je suchá?
3: Je.
4: Hej, Fredíku!
3: Co?
4: Drž se pravého břehu. Nadběhnu ti a chytím tě na baninách.
3: To pojedeš tramvají? Ty jsi spotřeboval letadlo.
0: Měl jsem pravdu. Prej, drž se pravýho břehu, jakoby chata měla kormidlo. Byl jsem rád, že jsem se nepřevrátil. První zastávku Minehaha neudělala na maninách, ale až mnohem dál. Celý den se řítila vpřed, krajina kolem jen letěla. Nejdřív se mi to líbilo, ale pak mi začaly cvakat zuby a v žaludku mi kručilo. A nakonec přišla noc. Už nikdy neuvidím rodný Braník. Svatý Patriku, ty zdržel ochranou ruku nad strýčkem Bonifácem. Buď tak hodný a podrž jí chvilku taky nade mnou. A pak už nevím, co se dělo. Nejspíš jsem hlady usnul a probudil se až...
5: Hej, inocenci!
6: Slyším, mrzí důstojníku!
5: Nevíš, kdy přestane Hopkins s tím svým zatraceným houkáním?
6: Dokud neudělám něco k večeři!
5: Myslíš, že houká hlady? Je to možný, ale určitě přestane, až zvedeme kotvy a pohasíme si to až do Hamburku.
0: Hamburg? Ta loď jede do Hamburku, Franto. Musíš se na ni dostat. Mlha byla hustá, ale na boku lodi jsem zahlídl záchranný člun. Odrazil jsem se a navždy opustil naši milovanou chatu. Skočil jsem do záchranného člunu na tý velký zaoceánský lodi.
7: A hele, mese, černej pasažér, to není kolíbka, kluku, to je člun.
3: Já vím, můj strejda je námořník.
7: Dobrá zpráva, a já jsem komíník, tak polez.
3: Ahoj, za ucho ne, vylezu sám.
7: Co tu děláš?
3: Já, pane, jsem se chtěl kousíček s vámi svést.
7: Tak kousíček, a jak velký kousíček, co?
3: Docela malinký, jenom do Hamburku.
7: Svatý Izidore. Tak on se chce svést. Udělej člem zad. No a co vidíš?
3: Nějaký město, pane.
7: Správně. To město se jmenuje Hamburg.
3: Ale vždyť my se od něho vzdalujeme.
7: Javol. A přece svatá Lucie míří do Hamburku.
3: Chcete říct, že jedeme kolem celé země koule?
7: Přesně tak. Z Hamburku do Hamburku, přes Ameriku, Austrálii, Asii a Afriku.
3: Aha.
7: Já ti dám aha. Co teď s tebou?
3: Víte, pane, svoje plavidlo jsem opustil a bez lodi se domů nedostanu.
7: Ty kluku prach milionská, jak ti říkají.
3: Frantík.
7: Já jsem Florian a jsem tu prvním důstojníkem. Salutovat nemusíš.
3: Rozkaz, pane.
7: Zkusíme to s tebou jako s plavčíkem.
3: Děkuju, budu sloužit do roztrhání.
7: Ten, co tu sloužil před tebou, spad tamhle z toho stožáru a zbyl po něm na palubě jenom mastnej flek.
3: Ale já jsem šikovnej, pane Floriane. Můj strejda je rodilej podskalák a na prsou má vytetovanou velrybu a...
7: Tvůj strejda je námořník. Tak ti přeju, Frantíku, ať svým příbuzným neuděláš ostudu. A teď běž.
3: Kam?
7: Za kapitánem Hurikánem. Musí přece vědět o novým členu posádky.
0: Pan Florian měl nejmíň 2 metry. Jeho hrudní koš si v ničem nezadal se strážním košem na hlavním stěžni. Postrčil mě ze schodu dolů do tmavé chodby. Byly tam 4 dveře, ale to postrčení a náhlé zhoupnutí lodi způsobilo, že jsem si ani nestačil rozmyslet, kam vstoupím, a rovnou po nose jsem vpadl do prvních dveří.
8: Ha, nač ten spěch?
3: Promiňte, pane.
8: Nemohl bys zavřít, víš, ono to táhne.
3: Jistě.
8: A teď mi pojď pomoc hledat.
3: Něco vám upadlo?
8: Helgoland z roku 1867.
3: To je přece známka. Vy jste filatelista?
8: Ha, to se ví.
3: A máte staré Sasko?
8: 2krát.
3: A co Martinik?
8: Třikrát. Tady je mrška. Nádherný kousek.
3: Ukažte.
8: Ne, nesahat. Jenom o pinzetku.
5: Frantíku! Franto!
3: To je pan Florian.
8: A koho pak to volá?
3: Ne, pane, já totiž...
8: Cestuju na Černa.
3: Vy taky?
8: Ha, snad abys radši šel, když tě volá první důstojník. A vyříď mu, ať tě přidělí do kuchyně. Tam na tebe nebude vidět.
3: Poslechne vás? Ha,
8: musí. Já jsem totiž kapitán Hurikán. A teď koukej mazat. Trantíku?
3: Pane kapitáne?
8: A některý den za mnou přijď. Rád bych ti ukázal své známky.
0: Svou námořnickou dráhu jsem tedy zahájil v kuchyni. Byla to prostá tmavá místnost na zadní palubě, kde jsem zprvu bezpečně rozeznal jen tři věci. Ohromný měděný kotel nad ohništěm, nadspaný pytel na zemi a jakousi obrovskou duchnu opřenou o zeď v koutě. Peřina v kuchyni. Kdo to jakživ slyšel? Pomyslel jsem si. Ale v tom se duchna pohnula. Začala se natahovat do výšky a mohutněla. Pak jí dole narostly dvě krátké tlusté nohy a po stranách jí vypučely ruce.
9: Já jsem kuchař Innocenc.
3: A já váš pomocník, František Pařízek.
9: Nic si z toho nedělej. Jsou i horší jména. Řekli ti, že budeš škrábat brambory?
3: Ano, pane.
9: Vidíš ten pytel?
3: Svatý Patriku, copak sníte všechny tyhle brambory najednou?
9: To se ti zdá moc? Tak abys věděl, človíčku, dneska je zrovna chudší oběd než jindy. Je pátek a držíme půst. Panu Florianovi jsem například zmenšil porci o 3 kila.
3: O 3 kila? A kolik mu jich ještě zbude?
9: 5.
3: Pane jo.
9: Vidím, že jsem tě zarmoutil. Tak já tě zase rozveselím. Dívej se.
3: Ale vždyť ty brambory jsou oškrábané.
9: Jo, protože v pytli mám žraločí kůži. A žralok, to je struhadlo, jíš?
3: To je ohromná myšlenka, pane Innocenci.
9: Taky si myslím. Jenže každý nápad se musí důkladně promyslet a vypilovat. Zpočátku jsem se přiznávám, dopouštěl chyby. Házel jsem brambory mezi žraloky. Byly sice v minutce pěkně oškrábané, jenže byly v moři, chápeš?
3: Ano.
9: Až pak jsem přišel na to, že je výhodnější hodit žraloka mezi brambory.
3: Aha.
9: Hele, už zase hraje.
3: Kdo?
9: Hopkins.
3: Kdože? Hop?
9: Pan Hopkins. Hraje na všechny myslitelné nástroje. A je tak tenký a dlouhý, že ho ještě nikdy nikdo neviděl celého najednou.
3: Nevyprávíte mi tu pohádky, pane Innocenci.
9: Pusta mořských cibulí, to se vyžené. A dobře ti radím, na tamhle ty dva, co hulákají, si dej pozor. Olaf Henriksson, zvaný Jepičí ouško, a Mastnej Bob. To je ten černý vedle něj.

0: Pan Inocenc, můj šéf, mi toho navyprávěl. Prý zažil 680 tornád, cyklónů a tajfunů, 25krát ztroskotal, 8krát padl do rukou pirátům a byl přitom, když vybuchla Krakatoa a celý týden pak padaly z nebe pečený mečouni a vařený tresky. Jo, na lodi se člověk dozví lecos.
1: Frantíku, kolikátý den jsme na cestě?
2: 10. Ale řekněte, pane Inocenci, to je normální, taková mlha, jako je dneska.
1: Stává se to na moři. Jenže rád ji nemám. A nelíbí se mi, že kapitán svěřil velení Florianovi.
2: Mně se zdá, že pan Florian řízení lodi rozumí.
1: Když nepije, možná. Ale teď? Na lodi jsou dva soudky a dnes ráno už načal druhý. Už je to tady. Kejchá. Vždycky, když přebere, začne kejchat, že to málem potrhá plachty.
2: Koukněte, mlha se tím kýchnutím protrhla.
1: Nefantazíruj. Frantíku, mrkni na levo bok. Co tam vidíš?
2: Loď. Jurita se jmenuje. Pluje vedle nás tak těsně, že slyším provazy, jak se smíkají po ráhnech.
1: Díky bohu, že ji taky vidíš. Už jsem si myslel, že mám přeludy. Ale je jako bez života. Ani jeden už na palubě.
2: Ne. Tamhle u předního stěžně někdo stojí.
1: Nějak divně stojí. Jako by byl k tomu stěžni přivázaný.
2: Teď otočil hlavu. Vidí nás. Ale to je přece... Pane Inocenci, štípněte mě.
1: Co se děje?
3: Frantíku!
2: Strýčku, kde ses tu vzal?
3: Hledal jsem tě.
2: Měl jsi o mě strach?
3: Měl jsem strach o svoji fajfku, víš? Tak jsem si najal tuhle loď. Zatrolená posádka. A živ!
2: Koho?
3: Přece Dýmku.
2: To víš, že mám. Strýčku! Hej, strýčku! Ztratil ses mi! Padla mlha, zas není nic vidět. Pane Inocenci, vy jste svědek. Byla to nejspíš pirátská loď, musíme strýčka vysvobodit.
4: Svatý mamrtě, viděli jste to? Na levo boku byla loď a ústěžně přivázaný chlap.
2: No ano, je to můj strýc a jmenuje se Bonifác. A je to nejlepší námořník na světě.
4: Ho. A proč je nejlepší námořník přivázaný ke stožáru?
2: To nevím, asi se posádka vzbouřila. Vysvobodíme ho, že jo?
4: Ne, tak zhurta, cvrčku. Jak bych to měl u všech čertů provést?
2: No, přepadnout loď, odvázat strýčka a pak loď potopit. Říkal jste něco, pane Floriane?
1: Floriano neměl. To bude zatraceně těžká věc, Frantíku, nasazovat životy. Vždyť tvého strýčka ani neznáme. Pochop, a ty jsi černý pasažér. Tohle musí rozhodnout kapitán.
2: Půjdete se mnou, pane Inocenci?
1: No, co pak o to jít můžu, ale jestli bude něco platnej.
2: Neozývá se. Pane Inocenci, tak tam vrazíme!
5: Máte zaklepat, než vstoupíte, Floriane.
2: Já nejsem Florian a tohle je kuchař, pan Inocenc.
1: No, tak já zasedu.
6: Svýho kuchaře znám. A tebe taky. Už jsi tu byl?
2: Ano, ukazoval jste mi známky.
6: To jdeš jako na zavolanou. Pojď sem ke mně. Vidíš tuhle známku? Ty zoubky, tu barvu. Holečku, to je vzácnost.
2: Chtěl bych vás o něco poprosit, kapitáne.
6: Ne. Tuhle známku ti nedám.
2: Já nechci známku. Já chci vysvobodit strýce Bonifáce ze zajetí. Je přivázaný ke stožáru lodi a možná zahyne. On je báječný člověk a hned se ptal po své Dýmce a musí to být brzy.
6: Ty máš strýčka. No to je hezké. A kde bydlí?
2: Je přivázaný u stožáru.
6: To je nepohodlné bydlení. Ale to se přivazuje jenom na noc, ne? Asi je náměsíčník.
2: Není náměsíčník a nepřivazuje se sám. Toho tam přivázali oni.
6: Kdo?
2: Posádka toho škuneru přece. Vzbouřila se. Musíme ho potopit.
6: strýčka Boniface?
0: Ne, ten škuner, pane. Ale dřív musíme odvázat strýčka, co pak to nechápete?
6: No dobrá, tak ho tedy odváž. Já proti tomu nic nemám. A řekni Florianovi, aby ho podruhé neuvazoval bez mého svolení.
0: Ale vždyť já ho nemůžu odvázat. On tady není a pan Florian ho nedal uvázat. On je na druhé lodi.
6: Kdo? Pan Florian?
0: Ne, strýček Bonifác, co pak neslyšíte?
6: Slyším, slyším. A proč se scháněl po té dýmce?
0: Je strašně vzácná a jsou na ní vyryté značky. Asi místo, kde je poklad. Jenže rozluštit je umí jenom strýček.
6: A kdo má tu fajfku?
0: Já?
6: Aha, takže bychom potřebovali tvého strýčka? Už tomu začínám rozumět a popřemýšlím o tom.
0: Hlavně rychle.
6: Rychle. Nejdřív se musím potěšit se svou sbírkou.
0: Ale... těch známek by byla škoda.
6: Známek? Mých známek? Nebo jakých známek u všech losocích míčňáků?
0: Strýčkových známek. Třeba Izabely nebo i dalších.
6: Cože? On má Izabelu? Modrou Izabelu?
0: Jo, myslím, že je modrá jako chrpa.
6: Probůh, snad nechceš říct, že jí má sebou na té lodi?
0: No všem, že má.
6: Hrom to stěžně. V tom případě můj rozkaz zní... Vysvobodit strýčka Boniface.
7: Vysvobodit strýčka Boniface.
0: Lež o strýčkových známkách, se kterou jsem vyrukoval na kapitána, byla tak nehorázná, že mě ještě dlouho přijížděl mráz po zádech. Strýček měl o známkách asi takové ponětí, jako slon o porcelánu. Ale co jsem měl dělat, když jsem ho chtěl zachránit? A tak začala honba za Juditou.
1: Ty, Frantíku.
0: No?
1: S tou fajfkou a s těmi známkami. Je to pravda? Nebo jsi to vymyslel, abys kapitána navnadil?
0: Ale to víte, Inocenci.
1: A kde pak máš tu dýmku schovanou?
0: Tady.
1: V kuchyni? A že nic nevím.
0: Je tamhle v krabičce, na polici pod oknem.
1: Ukaž. No ta je krásná.
0: 30 letní strýček jezdil po mořích.
1: A tady jsou ty značky. Jedna, kroužek, velké K, dvě R, čtyři nuly, malé S, osmička a P. To jsem blázen, co to může znamenat?
0: Mám ji prej střežit jako oko v hlavě.
1: To říkal tvůj strýček?
0: Taky kapitán Hurikán.
1: Jo, ten zná svý mužstvo.
0: Vy myslíte, že by jí mohl někdo...
1: Na celý lodi už se nemluví o ničem jiným, než o fajfce a o pokladu.
0: Ale...
1: Tady mají stěny uši. Jedna, kroužek, G. To by mohly být souřadnice nějakého opuštěného ostrova. Zavři ty dveře. Kdo to sem u všech mořských ježků pořád staká nos?
0: Viděl jste, Inocenci? Tu černou ruku, co se mihla v okně. Pravda je, že masnej Bob tady obcházel už včera a tvářil se moc divně.
1: Musíš dýmčičku schovat jinam, Frantíku. A s těma dvěma si na mou duši nezahrávej. Před Olafem a masným Bobem řekneš cent a hned se jim kapsy sami otvírají a do prstu dostanou revma zvaný chmatavka.
0: Ale co bude se strýčkem? Judita se ztratila v mlze. Jak ji najdeme?
1: Neboj se. Kormidelník Hopkins si i v mlze poradí.
0: Dny, které následovaly, byly plné podivných příhod. Některé by se mohly zdát malicherné, jiné neuvěřitelné a další dokonce smyšlené. Ale všechno se událo přesně tak. Například rozhovor pánů Floriana a Hopkinse, který jsem nechtěně vyslechl.
8: Pane Hopkinsi.
9: Ano, pane.
8: Pane Hopkinsi, pozoruju vás už půl hodiny.
9: Velká čest pro mě, pane.
8: Pozoruju vás už půl hodiny a musím vám říct, že nejsem spokojen. Ne, nejsem vůbec spokojen se způsobem, jak řídíte loď.
9: To je mi líto, pane.
8: Je taky. Svatá Lucie je loď a má plout jako loď, a ne poletovat jako bělásek zelnej sem a tam. Oceán není louka, jenže vy, pane Hopkinsi, točíte kormidlem kolem dokola, jak vás napadne. Málem bych řekl, že nevíte, kde je sever a kde je jich.
9: A uhádl byste.
8: Cože?
9: Bohužel, z kompasu zmizela střelka.
8: U stáda mořských jivků, jak mohla zmizet?
9: Lehce, pane. Opět jste kýchl a vaše kýchnutí srazilo ráhnu ze stožáru přímo na buzolu. No, ale je to moje chyba, měl jsem to předpovídat.
8: No dobrá, dobrá, Hopkinsi, nechme to. Konec konců, dobrý námořník se obejde i bez kompasu.
9: Jistě, pane.
8: Řekněme, že východ je tamhle.
9: Myslím, že je přesně na opačné straně.
0: Chudák strýček Bonifác. Takhle se vysvobození asi nedočká. Pluli jsme 7 dní. Mlha se sice zdvihla, ale pak se přihnala bouře. Myslel jsem, že to svatá Lucie nemůže vydržet. Vlny jako 3-patrovej dům s námi házely jako s krabičkou od syrek.
2: Pane Floriane, tohle asi nepřežijeme, vidíte?
8: Proč bychom to neměli přežít? Myslíš jako tyhle vlnky? Trochu to bouká.
2: Trochu? Kdybych se nechytil dveří od kuchyně, tak mě to smetlo.
8: Ty jsi zkrátka suchozemec, Frantíku. Od tý svý Vltavy, no jo. Řeka to není moře.
2: Tohle je největší bouřka, jakou jsem kdy zažil, pane Floriane.
8: No lidi, je to jen takovej vánek. Počkej za chvíli. Barometr klesl zase o 2 čárky.
2: Přece není možný, aby to bylo ještě horší.
1: Vždycky může být hůř, to si pamatuj.
8: Innocenc má pravdu a ty máš štěstí, že nejsi plavčík. To bys touhle dobou seděl na špičce z dožáru a...
1: No na mou duši, Franto, vidíš ji? Tvoje loď zvaná Judita.
2: Pan Hopkins je kouzelník.
8: Má víc štěstí než rozumu.
1: Já bych ale řekl, že nás ta loď pronásleduje.
8: Takže ne my jdi, ale ona nás? No to jsou věci.
1: Nemají kormidelník, anebo se zbláznili?
2: Třeba nás chtějí potopit.
8: To by potopili sebe taky. Kdybyste byl dítě, tak bych řekl, že to jsou hovad. Ale ne.
2: Můj strýček by řekl syrečkové.
8: Poslyšte, Hopkinsi, 2 stupně doleva, jestli můžete.
0: Uhnuli jsme doleva, ale Judita uhnula doleva o to víc. S hrůzou jsme se dívali, jak se její trup řítí přímo na nás. Naštěstí přišla vlna a odhodila ji tak prudce, že na několik vteřin zmizela pod vodou. Pak nám došlo, že na palubě nebyl vůbec nikdo, kdo by obsluhoval plachty, a nikdo taky nebyl u čerpadel. Za to vzadu u kormidla se něco zmítalo a škubalo. Hora lidských těl a úplně dole strýček Bonifác.
2: Jo, můj strýčko!
8: Tony, přetrhni jako čížaly!
0: Jak jsem slyšel heslo syrečkové, věděl jsem, že je vyhráno. A taky, že jo. Hora zápasících těl se převalila několikrát po palubě a nakonec narazila do zábradlí. Zábradlí povolilo, udělalo chrup a strýček zmizel ve vodě. Než jsem se stačil leknout, pan Florian opět kýchl a nad naší lodí se zvedla obrovská vlna a na jejím hřebenu strýček. Vznášel se nám nad hlavami jako delfín. Pak se vlna zlomila a strýček s mocným žuchnutím spadl na palubu.
2: Strýčku!
8: Snad, abyste se představil.
10: Je mi líto, pánové, že jsem se takovým nestandardním způsobem vetřel mezi vás. Ale věřte, byla to jediná možnost. Na té lodi je to samý pirát. Přivázali mě ke stožáru a mučili hlady.
11: To je strašlivé.
10: Ono, a to jsem si tu loď najal a připlatil si. Konečně jsem ale na spořádané lodi mezi slušnými lidmi. O, Frantíku.
12: Ruce vzhůru. Tak slyšeli. Pracky nahoru a pěkně rychle.
13: Mi nečeká.
10: Kdo to je? Vaše posádka?
8: Bohužel, Olaf a mastnej Bob. A ty pistole jsou pravý a nabitý, jak odhaduju. Radši je poslechneme.
12: Dobře spolupracuješ, důstojníku, ale nevnucuj se.
13: Vy teď zamířit do podpalubí.
12: Jo, za kapitánem. A kdo vystrčí hlavu, tomu ji...
13: Šmik.
12: Ušmiknem, vchod zabarikádujem a mastnej Bob tady bude držet stráž.
13: Já? Držet stráž?
0: Účinek, jaký měla tato událost na naši malou skupinku, těšící se právě z příchodu strýčka Bonifáce, byl skličující. Nevím, co si myslel pan Florián. Nemám ani potuchy, co se odehrávalo v sádlem obrostlé duši pana Inocence. Za to vím, že já jsem se tam dole cítil jako v opravdickém vězení.
11: A co teď? Vchod zabarikádovali. Kapitáne, jste tu?
10: Zde?
11: Zajeli kapitána. No to je vzpoura, prostě vzpoura!
10: Radši řekněte, máji?
11: Kdo? Koho?
10: Izabelu.
1: My nemáme zbraně, nemáme jídlo a váš kapitán se shání po nějaké ženské.
10: Tak máte ji? Zaplatím za ní každý peníz.
0: Strýčku, tak přiznej, že ji máš.
1: Že ji mám? Cože mám? Já nic nemám.
0: Abyste tomu rozuměli, Izabela je vzácná španělská známka a protože je můj strýček velký filatelista...
1: U všech mořských břehů, jestli já...
0: Je filatelista a protože má ve své sbírce tu vzácnou známku, chtěl ji kapitán Hurikán od něho získat. Jenže ta známka asi zůstala na Juditě. Je to tak, strýčku?
1: No, já... Jak bych to řekl, ten kluk má pravdu.
10: I když je to lež jako věž. Však já ji dostanu.
0: Stáli jsme v kajutě kapitána Hurikána. Loď se zběsile kymácela, všude kolem v temných koutech to praskalo a skřípělo a naše stíny, černé a neforemné, bloudily po stěnách jako přízraky.
11: Jak to chcete udělat, kapitáne?
10: To zatím nevím. Kolik nás je?
11: 5. Vy, já, kuchař Innocence, Frantík a pan Boniface.
10: Pan Hopkins ovšem chybí, je u kormidla.
1: Toho nechají na pokoji. Nikdo z nich neumí řídit loď.
14: Pane Boniface, nezdá se vám, že je to divná schoda, když na dvou lodích vypukne vzpoura?
10: Je to trochu moc.
11: Dnes námořníci dělají vzpoury jako záhradní slavnosti.
10: Přece jenom vidím jistou spojitost mezi vzpourami, tady panem Bonifácem a...
11: A známkami?
10: U mořskýho ďasa ti lumpové ani nevědí, co to je. Jde jim o poklad.
14: Bonifáci, proč vás vlastně přivázali ke stožáru?
1: Copak nějaký přivázání,
10: ale nedali mi najíst. 10 dní jsem měl jen 5 hrášků k obědu. Zanechte jídelníčku. Proč vás mučili?
1: Mysleli si holomci, že mě přinutí, abych jim řekl, kde je poklad.
10: Tak přece o něm víte.
1: Čertavím. Honili jsme vaši loď, kde byl Frantík. A hlavně moje milovaná dýmčička. Jenže oni nevěřili, že se honím za nějakou fajfkou. A tak jsem jim řekl, že na té fajfce jsou vyrytý šifry, které vedou k pokladu.
11: A je to pravda?
1: No, těžko říct. Kapitán Kleofáš tehdy...
10: Myslím, že je to nad slunce jasnější. Všichni na svaté Lucii i na Juditě nemyslí na nic jinýho, než na to, jak zbohatnout.
1: Fratíku, mám hroznou předtuchu. Co pak je s mou dýmkou?
0: Já ji nemám. Nenosím ji u sebe.
1: Kde je? Kde zůstala?
0: V kuchyni. Já ti to radši pošeptám. V podlaze je jedno prkno a když ho nacvihneš...
1: Ne, ne! Musím tam!
11: Nuli fajfce zboural barikádu. A to nebyl člověk, to byla dělová koule.
0: Ale co ta rána?
11: Mastnej Bob asi tvýho strejčka praštil.
10: Ale kde pak, tohle byl stožár. Vaše kýchnutí Floriáne ho přerazilo vejpůl, čímže znovu zatracil vchod.
0: Musím za ním.
14: Frantiku, neblázni. Jak se chceš dostat ven? Vezmi, to nejde.
0: Okýnkem.
14: Ale chceš přijít o uši.
0: Klidně, když jde o strýčka. Otevřel jsem malý kulatý okýnko a vysoukal se nad hladinu. Venku bylo boží dopuštění. Celé mé tělo se ocitlo nad propastí plnou ječících vln, nad něčím neviditelným, co dunělo a svíjelo se a pak zřevem vyráželo nahoru, aby mě zalilo ledovou sprchou. Když jsem se konečně dostal na palubu, byla prázdná. Zlomený stožár ležel přes vchod do podpalubí, ale strýček pod ním nebyl. Naštěstí kuchyň byla pořád ještě na svém místě. Doplazil jsem se ke stěně a nakoukl dovnitř. Byli tam Olaf a masnej Bob a ještě tři další. Jeden z nich se tvářil jako křestýš, když se chystá na kořist. Nejspíš kapitán Judity, napadlo mě. A mezi nimi seděl na židli svázaný strýček. Pusu měl celou mastnou.
10: Tak staroušek se napapál. Proto si opustil naši loď? Tady mají lepší šunčičku, co?
1: To teda mají.
10: A teď nám hezky povíš, co znamená ten nápis na té tvý pitomý fajfce. Ty mořskej meloune. No,
1: ještě mám plnou pusu.
12: Taky bychom s tebe mohli stáhnout kůži zaživa.
13: Jo, stáhnout.
1: Myslíte na guláš? Tak pak bych přidal papriku.
10: Ty seš tady paprika. Chceš si hrát na hrdinu? Vidíš to fajfku?
1: Moje dýmčička.
10: Sakra, podejte mi někdo papír a tušku. Opíšem si ty znamínka a fajfku hodíme do moře.
1: Ne, skončete to.
12: Hele, tak budeš mluvit.
1: Lidi, neblázněte. Vždyť ten nápis vůbec nic neznamená. Vyril ho tam kdysi kapitán Kleofáš, když jsme seděli.
10: Dobře, dobře. Tak fajfčičku zahodíme. Co s ní? Troubel má ožvejkanou, skrz na skrz propálenou.
1: Dobře, já vám to povím.
12: Konečně!
1: Jedna a kroužek, to je 10. 10. stupeň. Ale nevím, jestli severní nebo jižní šířky. G, 2R značí 180. stupeň na východ od Greenwiche, protože jedno R má 90 stupňů. Ty čtyři nuly jsou čtyři ostrovy a na severním z nich roste 8 palem, tedy S a 8 P. A tam to někde je. Víc nevím. Teď chci svoji fajfku.
13: On chtít fajfku.
10: Pane starouši, nic nedostaneš. Dýmku si necháme a krom zbylých zásob si vememe ještě něco. Kormidelníka. Ten náš spad dneska v noci do moře. Chlapi, popadněte ho!
0: Vzali sebou pana Hopkinse. Ježíš Maria, jak tohle skončí?

0: Bratíku, přišel si mě odvázat? Za celý život jsem nebyl tolikrát svázaný jako za poslední měsíc.
1: Už jsou pryč, strýčku, a my jsme bez kormidelníka.
0: Čert, aby je vzal, piráty nenasytný. Všichni věří tý povídačce o pokladu. Svatý Medarde, proč jsou lidi jako umanutí, když zaslechnou slovo zlato?
1: Tak tomu bylo asi od jak živa.
0: Ale jak k tomu přijdu, abych kvůli tomu postrádal svou dýmku? Potil se u stožáru, trpěl hladem a nechal se zavírat někde v podpalubí.
1: Teď musíme osvobodit všechny ostatní.
0: Vždyť já vím.
1: Ale kdo bude u kormidla?
0: Kdo? Já! Směr 180. stupeň na východ od Greenwiche. Tak jsem to řekl, ne?
1: Strýčku, víš, já taky věřím, že na té fajfce nejsou jen nějaké čmáranice kapitána Kleofáše, ale že zatím vším je opravdický poklad.
0: Frantíku, tak už i tebe chytla zlatá horečka, jen aby to nezachvátilo celou loď.
1: Bohužel se stalo to, čeho se strýček obával. Posádka svaté Lucie, tedy ta, která zůstala, nadobro propadla vidině zlatýho pokladu.
2: Hraju já! Ocelej svůj podíl.
3: Ocelej?
2: No, ocelej. 15. Teď ty, Floriane.
3: Jo. 18.
2: No počkej, co jsi to udělal, já tě viděl. Podvádět nebudeš.
3: Neblázni. Pusme, Inocenci.
4: Co se to tu děje? Inocenci, vždyť Floriana už karikíš. Okamžitě ho pust.
2: Víte, kapitáne, ale on švindloval.
3: To není pravda.
2: Fixloval, ať se do země propadnu. Já ho viděl. Hrali jsme kostky.
4: Fixlovat se nemá, ale jak mu to chceš dokázat? Kolik jsi vlastně prohrál, Inocenci?
2: Prohrál jsem všechno. Celý svůj podíl. 2000 dukátů, šňůru perela, 4 diamanty velikosti lískového hoříšku.
4: Jaký podíl u všech je pičích larev?
2: Přece podíl na pokladu, které jedeme hledat.
4: Jo tak, poklad. Tak abys neřekl, Inocenci, já ti ten tvůj podíl vyhraju zpátky. Kde jsou kostky?
3: Tady, můžete házet, kapitáne.
4: 11. A teď vy, Floriane, o můj podíl.
3: Ano. 12. Vyhrál jsem i váš podíl, kapitáne Hurikáne. Celý poklad bude můj.
1: Loď zachvátilo šílenství. Všichni zběsile hráli o poklad, o kterým ani nemohli tušit, zda existuje. Hráli, obehrávali se, křičeli, jen strýček Bonifác stál u kormidla.
5: Teda, strýčku, to jsem nevěděl, že každý námořník musí umět kormidlovat.
0: Každý ne, ale nezapomeň, že já byl námořním kapitánem.
5: A ten to umět musí?
0: Nemusí, ale když umí, tak...
5: Člověka by uměl všechno. A co takhle kostky? Ty bys hrát dokázal?
0: Myslíš tu hazardní hru? Tu není potřeba se učit.
5: Ale na lodi všichni hrají kostky. A víš o co? O poklad.
0: Kdo vyhrává?
5: Pan Florián. A krom toho mají také svoji vlastní teorii na tvou záhadnou šifru na dýmce.
0: Jakou?
5: Jednička a za ní kroužek prý znamená jeden atol, teda ostrůvek. 2 R znamená druhou rovnoběžku, 4 kolečka s malým S jsou 4 studánky. A těch 8 P, to je hloubka v níž je poklad zakopán. 8 palců.
0: A výborně, tak tam zrovna jedeme.
5: Pane Floriane, Inocenci, kapitáne Hurikáne, i vy, co to děláte, nechte strýčka.
0: Chcete mě svázat? Už se mi potom stýská.
6: Podívej ty, kulhavej kormoráne, buď nám povíš pravdu, nebo z tebe dostaneme násilím.
0: A kdo bude u kormidla?
6: Nestarej se, ty nasolená tresko, nám se nikdo nebude smát.
4: A to nebude. Celou noc jsme přemýšleli, je to kolektivní dílo. I když Izabela bude jen moje.
2: Tak hodláš mluvit?
5: Pane Inocenci, pane Floriane, pro boha, nechte toho!
6: No.
5: Radši se podívejte kolem. Jsou 3 hodiny, má být světlo a zatím je tma.
6: A jo, něco se žene. Ukažte barometr. Ručička z něj zmizela.
4: Zažijeme asi pěknou bouřku.
5: Nebyla to bouřka, ale uragán. Nikdy nezapomenu na ten ječící a burácející svět, který nás přinutil k mlčení. Byli jsme jako kapři v akváriu, kteří otvírají huby na prázdno. Uragán smetl kuchyň z paluby a stejně odplachtil i záchranný člun. Trvalo to 13 hodin. A pak v 7 ráno první paprsek slunce prorazil mlhu a v 8 se před námi vynořila skupina 4 ostrovů.
2: Korálové atoly. Jsou 4.
7: Malé jako dlaň, ale palmy tam rostly. Jenže uragán je zlámal jako sirky.
4: Ať mi obroste břicho chaluhami. Frantíku, sextant! Kde je sextant?
5: Tady, strýčku. Proč křičíš?
4: Myslím, že jsme u cíle. 4 ostrovy, 8 palem. To se mi snad zdá.
6: Taky mám ten pocit.
4: Ha, vidím člověka. Nebo aspoň jeho kus. Mává na nás. A podle toho, jak je dlouhej, to nemůže být nikdo jiný než náš kormidelník pan Hopkins.
8: Pozor na útesy! Držte se středu! Teď spuste kotvu!
5: Má na sobě kabát kapitána z Judity. Strýčku, podívej se na ty díry kolem palem.
4: No jo, už tu kopali před námi. Ale co s tím naděláš?
8: Hopkinsi, co se tu dělo? Řekl bych, že jste všechny ty piráty přepral a zahrabal pod palmy.
9: Sám se divím, že jsem to přežil. Ale teď musím mluvit s panem Bonifácem.
4: Tady jsem.
9: Něco pro vás mám. Vidíte?
2: Moje dýmka. Už jsem ani nevěřil, že se s ní shledám.
9: Kapitán Judity nechal v kapse svého kabátu, který mám teď na sobě.
2: A co se tu vlastně stalo?
9: Předběhli vás. Překopali celý ostrov a pod jednou palmou našli poklad. 2 bedinky, o který se pěkně servali. Kapitána zastřelili a mě ujeli. Jenže nikdo z nich neuměl řídit loď. Do toho se přihnal uragán. Tamhle, u 4. atolu, najeli na útes a potopili se i s pokladem.
2: Radši nám ani neříkej, kolik ten poklad obnášel.
7: Proč tě to zajímá, Inocenci? Stejně si svůj podíl prohrál.
9: Co v těch bedinkách bylo, ví jenom oni a všichni jsou po smrti. Ale něco vám povím, chlapci. Z vás ze všech by ten poklad udělal nepřátele. Takže je úplně jedno, kolik tam těch zlaťáků bylo. Na vlastní oči jsem je viděl, jak se rvali.
4: Pane Hopkinsi, dejte mi tu moji hajčičku. Pánové, můžu si zapálit, nebude vám to vadit?
5: Kouření je strašně nezdravý.
4: No to je.
2: Z téhle fajfky by se správně už nemělo kouřit, když skrývala takový tajemství. Navrhuju jednu věc. Pojďme vymyslet šifru pro místo, kde se loď potopila. A tu šifru vydlabeme do troubele dýmky. Tu věcičku pak strýc odkáže Frantíkovi a Frantík nebo jeho syn můžou jednou podniknout novou dobrodružnou výpravu na ostrov pokladů.
4: To je přece kapitán Kleofáš. O všech radší klepet. Co tady děláš? Jedeš si pro poklad?
10: Pro jaký poklad?
4: Polohu si přece vyril na mou dýmku.
10: Bonifáci, co to blábolíš? Na tvou dýmku jsem si tehdy napsal, co jsem sněd a vypil ve frisku v hospodě u bláhového delfína. Hospodský byl strašný zloděj. No pamatuju si to jako dneska.
4: Chceš říct, že ty šifry na fajfce nic neznamenají?
10: Bonifáci, starý brachu. A když to chceš mermo mocí vědět, tak ty tvé značky znamenají 1 očko, sklenici grogu, 2 rohlíky, 4 syrečky a 8 piv. Ty jsi tenkrát měl o 2 piva víc.
4: Neposlouchej ho, Frantíku.
11: Ale poklad tu byl.
10: No, za to já nemůžu.
4: A co Izabela? Zmizela jako přelud. Nejspíš se potopila s pokladem. Je mi líto, kapitáne.
5: Strýčku.
4: Co pak, Frantíku? Jsi nějaký nesvůj?
5: Nepojedeme domů.
4: To se ví.
0: Jenže bez kuchyně bychom možná domů dojeli. Ale bez předního stožáru těžko.
4: Ha, tak na co čekáte? Do práce, chlapci. Dřeva je tu na několik stožárů.
5: Loď jsme opravili, plachty vyspravili a pak jsme šťastně dojeli do Hamburku a my dva sestříčkem ještě dál, až k nám do Braníku. A ještě něco. Víte, jak zní ta nová šifra? 1 kroužek G a 2 R zůstává. 4 nuly taky, to jsou ostrůvky. Pak je S a místo 8 P, tedy 8 palem, je tam 150 PM 3 R. A to znamená 150 metrů pod mořem, směr 3x90, tedy 270 stupňů na východ od Greenwiche.
12: Slyšeli jste rozhlasovou hru Dýmka strýce Bonifáce. Na motivy knihy Františka Pilaře ji napsala Věra Eliášková. Osoby a obsazení. Frantík, Petr Neskusil, strýc Bonifác, Alois Švehlík, kuchař Inocenc, Antonín Molčík, důstojník Florián, Jiří Prágr, kapitán Hurikán, Stanislav Šárský, kormidelník Hopkins, Vladimír Javorský, kapitán lodi Judita, Daniel Rous, kapitán Kleofáš, Antonín Hart, mastný Bob, Jaroslav Horák, Olaf, Martin Matějka. Produkce Dana Rejchová, zvuková spolupráce Tomáš Pergl, záznam a střih Alena Vejsadová, zvuk Ladislav Rajch, dramaturgie Ivan Hubač a Václava Ledvinková, hudba Petr Mandel, režie Vladimír Gromov.
13: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
14: Chceš si poslechnout další příběhy?
13: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte u mojí dnešní pohádkové školky.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune. Copak ty se dneska tváříš nějak ustaraně?
0: Taky mám starosti.
1: A jaké, prosím tě, třeba ti můžu pomoci?
0: Třeba jo. Jsem se venku potkal s kamarády a každý z nich něco sbírá. Představ si, ty brďo, jeden auťáky, jeden transformery, holky, zase ta prťavá zvířátka nebo takový všelijaký ty věcičky, chápeš, ne?
1: Ne, tedy chápu, že tvoje kamarády baví něco sbírat, ale nechápu, proč ty máš kvůli tomu starosti.
0: No protože přece já nezbírám nic.
1: Ale vždyť nemusíš, já taky nic nezbírám.
0: Ale sbírala jsi, já si pamatuju, jak jsi mi to vyprávěla. Sbírala jsi Dčka.
1: Ne, sbírala jsem Cčka, ty popleto. To byla umělohmotná písmenka, ve tvaru písmenka C, ze kterých se daly udělat náramky a náhrdelníky a dlouhatánské řetězy a hrálo se o ně.
0: Hele, Jani, a ty víš, že je i přesně taková jedna písnička, ve které se zpívá sbírá Cčka.
1: Vím, chceš si ji pustit?
0: Jasně.
2: Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a já jsem právě Ušounovi říkala, že jsem dřív sbírala C-čka. Dneska je sice taky ještě někteří holky a kluci sbírají, ale už nejsou tak populární jako dřív.
1: Takže C-čka sbírat nebudu. A ještě navíc nevím, co to je ten ploužák. Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: A co myslíš, že to je?
1: Možná kabát, co je delší než ty a tak ho ploužíš po zemi. No tak to by mohl být ploužák.
0: No, ten spíš za sebou po zemi táhneš. A proč by si někdo vůbec pořizoval takový dlouhý kabát?
1: To je pravda. No tak vlastně nevím.
0: Ploužák je velmi pomalé tancování. Hraje velmi pomalá hudba a dva lidé spolu pomalu tančí. Jen tak se pohupují a dá se i v legraci říct, že plouží.
1: Dobře. Pomalé tancování na pomalou hudbu, to je ploužák. Ale ploužák sbírat nemůžu, tak co budu sbírat?
0: Vždyť můžeš sbírat skoro cokoliv. Stačí si něco vymyslet.
1: Jo. A co by ses vymyslela ty, kdybys mohla začít znovu něco sbírat?
0: Třeba koloběžky.
1: Co prosím?
0: No koloběžky.
1: Proč zrovna koloběžky?
0: A proč ne? Mohla bych potom třeba i být královna koloběžka první, jako v naší další písničce.
1: Ušounova písnička.
2: Napadla mě

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které právě dohrála písnička, která mě přesvědčila, že jsem si vybrala dobře. Budu sbírat koloběžky.
1: Aj, už i Jana zase něco sbírá a já pořád nemůžu vymyslet, co budu sbírat já.
0: Neblázni, Ušoune, vždyť ono tě to určitě brzy napadne, tak tu nefňukej a pojď si se mnou a s kamarády radši zacvičit s koloběžkou.
1: Ušounovo cvičení.
0: Tak, holky a kluci, máte svoji jako koloběžku a jste připraveni vyrazit?
1: Dobře, no, i když ještě nevím, co budu sbírat, jsem připraven.
0: Tak, rukama držíme řidítka před sebou, jako, stojíme na jedné noze a tou druhou se jako odrážíme od země.
1: Perfektně, a teď si nohy vyměníme, stojíme jako na koloběžce druhou nohou a odrážíme se tou, která nejdřív stála. Jo, je to jasný.
0: A jedem!
1: Jedem! Výborně, protože jsme dojeli do cíle.
0: Postavíme se na obě nohy, lehce se rozkročíme a pokládáme řidítka na zem a narovnáme se a položíme řidítka ještě jednou na druhou stranu.
1: A do třetice všeho dobrého ještě jednou.
0: Skvěle jsme si zacvičili, viď, Ušoune?
1: Jo, to ano, ale já pořád nevím, co bych měl sbírat.
0: Někteří lidi třeba sbírají staré věci, protože je to taková vzpomínka na to, co používali naše prababičky a pradědečkové.
1: No, to se nezdá jako špatný nápad. To mě láká. Rozmyslím si to a zatím
0: si pustíme písničku, která se jmenuje Staré věci.
2: Raz, dva, tři.
3: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy, proč by to vadilo? Hlavní

0: holky a kluci, posloucháte moji pohádkovou školku.
1: A Ušoun už si asi vybral, co bude sbírat.
0: Ale vůbec ne. Staré věci sbírat nebudu, protože ani žádnou starou věc nemám. A na půdě se sám bojím.
1: Nejlepší by bylo, kdyby jsi sbíral něco, co máš rád. Jako třeba já mám ráda koloběžky.
0: Ale já mám rád spoustu věcí.
1: Dobře, takže dám ti jednu otázku. Co by sis nezapomněl vzít sebou na každou výpravu?
0: Proč se ptáš? Vždyť víš, že plyšáka, myšáka, fešáka.
1: Tak co kdybys třeba sbíral plyšáky?
0: A? No to by možná mohlo být ono.
1: A hele, to je mi náhodička. Zrovna tu na nás čeká plyšová pohádka.
0: Ušounova pohádka.
2: Plyšová pohádka. Byl jednou jeden malý kluk jménem Mireček. Bylo to pěkné kvítko. Jeho rodiče mu dávali spousty hraček, ale on všechno, co dostal, vždycky hned zničil. Nejhůř to odnášela plyšová zvířátka. Byla špinavá od omáčky, měla utržená ouška, vypíchané oči nebo rozpáraná břicha. Jenže jednou v noci všechna zvířátka z ničeho nic ožila a chtěla si hrát. Problém byl v tom, že když teď byla živá, neměla si s čím hrát. Chvíli se rozhlížela po dětském pokoji, až si nakonec všimla Mirečka spícího v posteli a světe div se. Ten byl teď naopak plyšový. Plyšáci se shromáždili kolem něj a rozhodli se, že právě on bude jejich hračka. Mireček má hlad, musíme ho nakrmit, prohlásila opička a hned ze spíže přinesla sklenici jahodového džemu. Pokusila se Mirečkovi otevřít pusu, ale nešlo to. A tak ho tou sladkou červenou motou celého pomatlala. Musíme Mirečkovi vyčistit ouška, přidal se zajíček. Načež mu začal lomcovat uchem a trochu mu ho natrhl. Mireček je nemocný. Musíme ho operovat, prohlásil oslík a šermoval u toho nůžkami. A tygr chlapce šťouchnul tuškou do oka, prý aby mu vyšetřil zrak. Bůh ví, jak by to celé dopadlo, kdyby zrovna nezačalo svítat. V té chvíli všechna zvířátka zase splyšovatěla a Mireček už najednou plyšový nebyl. Líně se protáhl a v tom zjistil, jak je zřízený. A rozječel se na celé kolo. Hned k němu přiběhla maminka a snažila se ho utišit. Pak dorazil i tatínek. Ten se ale při pohledu na syna zamračil, to už přestává všechno, zahrmoval. Tohle tomu klukovi nebudeme trpět a popadl Mirečka za ucho, zrovna za to natržené. Takže to strašně bolelo. Na okamžik se zdálo, že se hnědý medvídek pohozený pod stolem zlomyslně ušklíbl. Ale to samozřejmě bylo jen zdání. Byl přece plyšový.
1: Ušoune,
0: já vím, Jani, přesně vím, co chceš říct. Ušoune, musíš se ke své plyšové sbírce chovat daleko líp než ten Mireček, jeden Mireček.
1: A tentokrát si to vážně trefil. Chtěla jsem říct přesně to samé.
0: Jo, jsme už dvojka sehraná, no?
1: Ano, to jsme. A zkusíme, jak moc jsme sehraní.
0: Proč ne?
1: Tak, teď oba najednou řekneme, co bude teď.
0: Dobře, 3, 2, 1.
1: Ušounova hádanka.
0: Já se ponechal na tobě.
1: A dneska bude zase zvuková.
0: Ušounova hádanka.
1: A je tady...

0: Je, to už jsem někde slyšel.
1: Ještě nevíš? Tak já ti poradím, Ušoune. Je hrozně moc roztomilý a viděl jsi ho určitě.
0: No to jsi mi tedy poradila. Roztomilých zvířátek je hrozně moc.
1: Ano, holky a kluci, máte pravdu. Ale ještě chvíli počkejte na Ušouna.
0: Já vím, já už to vím. Je to delfín.
1: Výborně.
0: A víš, na co se těším?
1: Až se půjdeme na delfína podívat do zoo?
0: No to taky, ale taky se těším, až budu mít delfína ve své plyšosbírce.
1: A víš, na co se těším já?
0: Vím. Až si za malou chvíli spolu zaspíváme. A bude to holka modrooká a pozor, Jani, jenomže ty tak krásně zpíváš, že když do toho já ještě něco melu, tak to vůbec není tak pěkné. Tak já bych tě poprosil, abys holku modrookou zaspívala jenom ty sama a já budu napínat svoje ušiska spolu s klukama a s holkama a s holkama a s klukama, jo? Jo? Ušounovo zpívání.

0: holky a kluci, posloucháte moji pohádkovou školku.
1: Ve které se Ušoun rozhodl, že bude sbírat plyšáky, ale to rozhodování mu teda dost trvalo.
0: No, zase tak dlouho ne.
1: Pak jste, holky a kluci, perfektně uhádli delfína. Pustili jsme si bezva písničky, poučnou pohádku a právě před chvílí jsme si pěkně zaspívali.
0: A pozor, budeme se pomalu loučit.
1: A víte co, holky a kluci?
0: I když už jsme sehraná dvojka, tak teď nevím, co chce Jana říct. Počkám si, jako vy.
1: Jestli máte nějakou sbírku, vyfoťte nám ji a pošlete.
0: Nevadí, jestli je zatím na začátku jako ta moje. Mám jen dva plyšáky, jenom dva, jo? Ale budu trpělivý a hodný a určitě se mi sbírka brzy zvětší.
1: Stačí, když rodiče nebo paní učitelka vaši sbírku vyfotí mobilem a pošlou na ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Pokud nevíte, co to je, to nevadí, dospělí už to vědí a ten obrázek nám pěkně pošlou. A my zase na oplátku někomu z vás, sběratelů, pošleme dárek.
1: A teď už ahoj, holky, ahoj, kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Ružoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme písničku od Natálky Němcové o plyšácích.

0: Na kolobiežka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned. Ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

Jak jsme za svadné kusy, ale na triangle vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny, a nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Expedice Severna Rádio Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Rádia Junior.
1: Cože, hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny?
2: Ano, ano.
1: Už je to tak. Ale neboj se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdeš. Místo hitparády běží Star Paráda, ve které zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska, Islandu a dalších zemí, včetně Kanady. A už úplně slyším, jak se budeš divit a říkat si, je tyjo, to by mě ani nenapadlo, že tyhle virální hity vznikly v zemích, kde můžete vidět polární záři, potkat soby nebo se plavit mezi obrovskými fjordy. Severské země jsou totiž hudebními velmocemi se spoustou naprosto fantastických interpretů. Od legendární skupiny ABBA až po trendující TikTokové senzace. Tak se pojďme nechat překvapit skvělou muzikou severu.
0: Soutěž.
1: Poslechni si norské hity a napiš mi, který se ti líbil a proč. Info k soutěži najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star Parádě. No a teď už jdeme na to. Naše hudební expedice Sever startuje za 3, 2, 1, teď.
0: Star Paráda s Klárou Novákovou.
1: Naší první zastávkou je Norsko, v země vikingů, trolů a nádherné přírody. Právě odtud pochází hvězdy elektronické hudby jako Alan Walker nebo Kygo, eurovizní vítěz Alexander Rybak, slavní zpívající sourozenci Markus a Martinus, jejich sestra Emma nebo bláznivé sourozenecké duo Ilvis. A tímto výčtem to zdaleka nekončí. No a kým tady začneme? Nejslavnější norskou skupinou všech dob. Aha, jejíž hit Take On Me s přelomovým animovaným videoklipem v roce 1985 okouzlil celý svět. Klip totiž jako jeden z prvních dokonale propojil hraný film s ručně kreslenou animací. Díky tomu to vypadalo, jako by zpěvák doslova vystoupil z komiksu do skutečného světa. Právě tento originální nápad, který byl na svou dobu naprosto revoluční, pomohl písni stát se nesmrtelným hitem. Aha, Take On Me.

0: Tak to byla nejslavnější norská skupina AHA. Její legendární píseň s ikonickým videoklipem z roku 1985. Take On Me, která se stále hraje v rádiích a na nejrůznějších party a pořád zní stejně svěže a cool. Skupina AHA měla velký úspěch nejen v Evropě, ale i v USA, což se tehdy evropským kapelám dařilo jen výjimečně. Během kariéry si dali pauzu, ale později se znovu dali dohromady a stále koncertují. Jejich hudba tak přežila desítky let a pořád si nachází nové fanoušky napříč generacemi. No a třeba si najde i tebe.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Stále zůstáváme v Norsku, ale teď už opouštíme 80. léta minulého století a teleportujeme se do století 21. za jedním z nejúspěšnějších DJů a producentů současnosti, Alanem Walkerem. Sice se narodil v anglickém Northamptonu, ale protože je jeho maminka Norka, tak se v jeho 2 letech přestěhovali do Bergenu v Norsku. No a teď kvízová otázka. Tušíš, kde Alan Walker začal skládat svou první hudbu? Bylo to za A v profesionálním hudebním studiu, nebo za B doma na notebooku ve svém pokoji, nebo za C ve školní hudební učebně. No a správná odpověď je? Alan Walker nestudoval žádnou hudební školu a hudbě se nevěnuje ani nikdo z jeho rodiny. Od dětství ho ale zajímali počítače a grafický design. No a když uslyšel songy DJ Davida Whistla, začal se s ním dopisovat, protože chtěl pochopit, jak se elektronická hudba skládá. Jak na to se pak učil úplně sám, jen díky tutoriálům na YouTube. Už ve 14. ve svém dětském pokojíčku. Borec, co? Od té doby složil muziku i pro spoustu počítačových her, například pro Death Stranding. My si ale právě teď pustíme jeho přelomový single Fade It, který složil mezi 16 až 18 lety, no a z neznámého kluka udělal jednu z největších hvězd elektronické muziky. Jo a ještě jedna zajímavost. Alan Walker vystupuje v černé kapuci a masce, která vypadá jako černá rouška. Takže při koncertování z jeho obličeje vidí fanoušci jen jeho oči. Alan Walker, Fade It!

Posloucháš speciální Star parádu Rádia Junior plnou úžasných hitů z Norska. A jsem si skoro naprosto jistá, že světově známý single Faded od Alana Walkera musíš na 100 proznát. Že jo? A jestli pravidelně posloucháš vysílání Rádia Junior, tak budeš znát i následující pecku. Schválně, jestli uhádneš, kdo ji naspíval. Jsou to dvojčata bráchové, kteří od 5 let zpívali ve sboru. V 9 napsali svůj první hit Tu drepe van, což si můžeme přeložit jako dvě kapky vody. A hned s ním vyhráli norskou televizní soutěž Melody Grand Prix Junior. Ve 13 vydali své první album s názvem Hey, zpívané ještě v norštině. Ve 14 přidali už anglické Together, no a od té doby se proslavili skoro na celém světě a už mnohokrát koncertovali i v Česku. Už víš, o kom je řeč? No jasně, že to jsou bráchové Markus a Martinus, kteří se narodili 21. února roku 2002. Přičemž Markus je o 15 minut starší, od 5 let hraje na kytaru a je to levák. Zatímco Martinus je logicky o 15 minut mladší, od 5 let hraje na klavír a je to pravák. No a my uděláme skok časem a poslechneme si, jak zní jejich hlasy teď.

Tak to byla jednovaječná dvojčata z Norska, Markus a Martinus, která se v roce 2024 probojovala do finále mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize a se singlem Unforgettable skončila na skvělém 9. místě. Ale představ si, že nereprezentovali své rodné Norsko, ale Švédsko. Divíš se proč? Tak tady je vysvětlení. Ve Švédsku už několik let žijí i pracují a patří tam mezi největší popové hvězdy, stejně jako jejich ségra. Jo, jo, slyšíš dobře. Markus a Martinus mají mladší sestru. Jmenuje se Emma Gunnarsen. Narodila se 17. června 2008 v norském Trofosu. Svůj první single vydala v pouhých 8 letech a jmenoval se Angler i sne, tedy Andělé ve sněhu. Písnička se stala v Norsku velkým hitem a na internetu nazbírala miliony zhlédnutí. Zajímavé je i její umělecké jméno Emma. První a poslední písmeno se píše malé, zatímco uprostřed má dvě velká písmena M, což má symbolizovat malou poctu jejím slavným bratrům Markusovi a Martinusovi. Emma ale rozhodně není jen mladší sestra od Markuse a Martinuse. Má vlastní hudební kariéru, vlastní televizní pořad, který dokumentuje její život jako teenagerky na jedné straně a hudební hvězdy na straně druhé. No a v roce 2026 se dokonce probojovala do finále norského národního kola Eurovize s písní Northern Lights, která je inspirovaná krásou norské přírody a polární.

0: Tak to byla Emma Gunnarsen, sestra dvojčat Markuse a Martinuse a její single Diva. Sebevědomý popový song o dívce, která je nepřehlédnutelná, ví to o sobě a nenechá si od nikoho mluvit do života. Zkrátka Diva. Výrazná osobnost, co přitahuje pozornost a jde si za svým. A tak budeme Emě držet palce, ať se mezi jejími hity urodí takový, který obletí celý svět. Přesně tak, jako se to podařilo následujícímu norskému hudebníkovi.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Znáš DJ a producenta, který si říká Kygo? Tak i on pochází z Norska a do světové pop music se zapsal třeba i tím, že proslavil hudební styl zvaný Tropical House. Ten připomíná léto, pláže a slunečné prázdniny. No a já se tomu vůbec nedivím. V Norsku totiž bývají dlouhé a chladné zimy. Teploty tam často klesají pod bod mrazu a ve vnitrozemí nebo na severu se můžou dostat i k přibližně minus 20 stupňům Celsia, někdy i níž. V létě se většinou pohybují zhruba mezi 15 až 25 stupni. No a k tomu všemu v zimě nastává na severu země polární noc, kdy slunce několik týdnů vůbec nevyjde nad obzor. Zatímco v létě zase mají půlnoční slunce, kdy je světlo skoro pořád. Možná právě proto zní hudba DJ Kygo tak slunečně a optimisticky, jako malý kousek léta, který si můžeš pustit kdykoliv během roku. A teď už si pojďme zahrát jeho průlomový single z roku 2014, Firestone, který naspíval australský zpěvák Conrad Sewell. Písnička se stala obrovským mezinárodním hitem a odstartovala Kygovu cestou mezi největší hvězdy elektronické hudby. A o čem vlastně Firestone je? O tom, že když se potkají dva správní lidé, mohou společně zažehnout jiskru, která jim změní život. Proto se v písni zpívá o ohni, světle a energii, kterou si lidé navzájem předávají.

0: taky ti tento song přišel povědomí. Jak by ne, když se od roku 2014 pravidelně objevuje v letních playlistech po celém světě a člověk má hned pocit, že je na pláži pod palmami a slyší šplouchání moře. Právě tam jsme se na chvíli přenesli díky singlu Firestone, který sice naspíval australský zpěvák Konrad Sewell, ale veškerou hudbu dal dohromady norský DJ a producent Kyre Gorveil Dahl, kterého celý svět zná pod přezdívkou vytvořenou ze začátečních slabik jeho jména. Kygo.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš speciální Star parádu Rádia Junior plnou těch největších hitů z Norska. A my se teď od Tropical Houseu přesuneme k úplně jinému hudebnímu stylu i náladě. K písničce, která si získala miliony fanoušků hlavně na TikToku a Instagramu. A já jsem fakt zvědavá, jestli ji znáš. Jmenuje se We Fell in Love in October. Zamilovali jsme se v říjnu a stojí za ní Girl in Red, vlastním jménem Marie Ulven Ringheim, která taky pochází z Norska a hudbu začala tvořit v 15 letech úplně sama doma v pokojíčku, jen s počítačem a kytarou. Své první písničky nahrávala doma, pak je sdílela online a získávala stále více a více fanoušků. Ti vnímají především jako hlas mladé generace, protože zpívá o věcech, které sami zažívají a její písničky jsou vlastně takovými malými hudebními deníčky. A tady už je její virální indie popový hit, jemný, upřímný a trochu zasněný. Girl in Red, We Fell in Love in October.

0: Tak to byla Girl in Red a její písnička We Fell in Love in October, která si žije vlastním životem hlavně díky internetu a TikToku, kde ji lidé používají do videí o lásce, přátelství i úplně obyčejných každodenních momentech, které jsou ale vlastně úplně výjimečné. Tak si pojďme posvítit na hudební styl, ve kterém je písnička složena. Oficiálně patří hlavně do indie popu a taky do bedroom popu. Slovo indie je z anglického independent, tedy nezávislý. Původně to znamenalo hudbu, kterou si umělci vydávali sami, bez velkých hudebních firem. Dnes už ale označuje hlavně osobitý popový styl, originální, jemnější a hodně emotivní. No a co znamená bedroom pop? Je to hudba, která vzniká často doslova doma v pokoji na počítači nebo s jednoduchým vybavením, takže zní hodně upřímně a blízce, jako by ji někdo zpíval jen pro tebe. Tak co? Taky si doma složíš svůj bedroom pop?
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: V dětském pokoji vznikl i megahit Runaway od norské zpěvačky Aurory, a to se podrž, když jí bylo teprve 11. Samotnou skladbu pak oficiálně vydala v roce 2015 ve svých 19 letech a o pár let později se stal naprostou senzací na TikToku. Lidé ho používali v milionech videí a písnička si získala fanoušky po celém světě. Jak by taky ne. Aurora má jeden z nejzajímavějších hlasů současné popové hudby. Fanoušci ji často přezdívají lesní víla, elfka severu nebo dokonce hlas norských fjordů, protože její zpěv zní jemně, tajemně a skoro pohádkově. Není divu, že si ji tvůrci filmu Ledové království 2 vybrali jako tajemný hlas, který ve slavné písni Into the Unknown volá Elzu do neznáma. Ty vysoké tóny hned na začátku zpívá Aurora a hned po ní uslyšíš Elzu v podání americké zpěvačky Idene Menzel.

A jen tak mimochodem, bylo to Norsko, které se stalo předobrazem pro ledové království. Když se ve filmu objeví zasněžené vrcholky hor, dřevěné kostely nebo hluboké fjordy, díváš se na krajinu inspirovanou skutečným Norskem. Ale teď už si pojďme pustit slavnou Runaway, jejíž základ složila norská zpěvačka Aurora v pouhých 11 letech ve svém pokojíčku.

Tak to byla Aurora a její slavná písnička Runaway, která si po letech našla cestu k milionům lidí po celém světě. Stala se i velkým hitem na TikToku a naprosto okouzlila americkou megastar Billie Eilish a spoustu dalších umělců. A po eterickém světě Aurory v naší star parádě plné největších hitů z Norska pořádně přidáme na tempu. Opět zamíříme na Eurovizi, kde v roce 2019 soutěžili songy ze 41 zemí. Norsko tam reprezentovalo popové trio Keino se skladbou Spirit in the Sky, která skončila na skvělém 6. místě. Od diváků sledujících tuto mezinárodní pěveckou soutěž na svých televizích dokonce získali ze všech soutěžících nejvíc hlasů. A já se tomu vůbec nedivím. Keino spojuje klasický pop s norským tradičním zpěvem Joik, který v písni uslyšíš v podání zpěvačky Alexandra Rotan. Právě tenhle mix moderní hudby a folkloru jim pomohl vytvořit nezaměnitelný styl, který si fanoušci po celém světě okamžitě zamilovali. Tak pořádně nastraš uši, 100% ten tradiční norský zpěv Joik v následující písničce uslyšíš. Je tu Keino a jejich Spirit in the Sky. Can't

Tak to bylo popové trio Keino a jejich Spirit in the Sky, píseň, která spojila moderní pop s norským tradičním zpěvem Joik a přinesla na Eurovizi úplně jiný zvuk. A tímto úspěchem Norsko na Eurovizi zdaleka nekončí. V roce 2023 se na naprosto fantastické páté místo probojovala zpěvačka Alessandra. Sice se narodila v Itálii, ale vyrůstala hlavně v Norsku, protože její maminka je Norka. A o čem je její píseň Queen of Kings? O síle, odvaze a o tom, že každý člověk může být králem nebo královnou svého vlastního života. Tedy jít si za svým, nebát se a stát se tím, kým opravdu je.

0: Tak to byla Alessandra a její energická písnička Queen of Kings, která na Eurovizi 2023 skončila na skvělém 5. místě a ukázala, že Norsko umí posílat do světa opravdu výrazné popové hymny.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď, co myslíš, vyhrál někdy některý z Norů Eurovizi? Správná odpověď je, že ano, byl to zpěvák a houslista Alexandra Rybak, který v roce 2009 drtivě zvítězil v 54. ročníku s písní s výraznými prvky norské lidové hudby, takzvaným folk popem. Tento megahit se jmenuje Fairy Tale, což si do češtiny přeložíme úplně jednoduše jako pohádka.

0: Tak to byl vítězný song mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize v roce 2009 od Alexandra Rybaka. Jehož strhující vystoupení skvěle potrhla folklorní taneční skupina Frikar.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A my v naší expedici Sever jedeme dál, protože Norsko umí být nejen chladné, vážné a silné, ale taky pořádně bláznivé. Připrav se snad na nejvíc crazy song vůbec, The Fox. What does the fox say? Na svědomí ho má norská komediální dvojice Ylvis, kterou tvoří dva televizní moderátoři a zároveň bratři Bart a Vigard. Pak mají ještě nejmladšího bráchu Biata, který pracuje jako pilot vrtulníku a občas si zaletí i na jejich koncert, kde s bratry vystupuje a jeho specialitou je song I Will Never Be a Star, Nikdy nebudu hvězda, kde zpívá o úspěchu svých bratrů, zatímco on nikdy slavný nebude. Každopádně jejich nejslavnější hitovka The Fox vznikla původně jako takový vtip a parodie na moderní pop. Nikdo totiž přesně neví, jak zní liška. A právě kolem toho je celý tenhle virální hit postavený. Ve skladbě se nejdřív zpívá o všech možných zvířatech a jejich zvucích. Pes dělá háv, kočka dělá mňau, pták dělá píp a myš dělá písk. Kráva dělá bů, žába dělá kvák a slon dělá tut. Kachny dělají kvák a ryba dělá bláb a tulen dělá au, au, au. Ale je tu jeden zvuk, který nikdo nezná. Jak dělá liška? No a po této otázce, what does the fox say, jako odpověď následují snad nejšílenější skřeky, co si umíš nebo snad ani neumíš představit. Jen si to poslechni. Ylvis, The Fox.

0: Tak tohle byl zaručeně nejbláznivější song dnešní Star parády. Bratrské komediální duo Elvis a song The Fox. What does the fox say? Který vznikl v roce 2013 a stal se jedním z prvních virálních hudebních videí, která obletěla celý svět díky sociálním sítím. A i když byl původně myšlený jako vtip, skončil jako jeden z nejznámějších norských hitů vůbec.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my po téhle super dávce humoru zase trochu zpomalíme, protože Norsko má i úplně jinou hudební tvář, takovou, která je klidná, elektronická a krásně zasněná. Nasledující skladbu vydala norská elektronická dvojice Røyksopp, kterou tvoří Svein Berge a Torbjørn Brundtland. Pocházejí z města Tromsø, které leží až za polárním kruhem, a když se do písně zaposloucháš, tak tu snově zasněženou polární krajinu díky svým uším uslyšíš i uvidíš. Skladba Apple vyšla v roce 2001 a stala se jedním z jejich prvních velkých mezinárodních úspěchů. Zajímavé je, že tenhle track se neproslavil jen v rádiích, ale objevil se i v počítačových programech a různých televizních pořadech. Takže ho lidé často znali, aniž by tušili, od koho je.

0: Takhle zní jedna z nejznámějších norských elektronických skladeb vůbec. Jmenuje se Apple a je od dvojice Royksopp, která nás v myšlenkách přenesla na dlouhé norské pobřeží plné fjordu. No a teď rychlá kvízová otázka. Tušíš, kolik těch nádherných mořských zálivů, hluboce se zařezávajících mezi hory v Norsku je? Máš svůj tip? Zkus si jen tak pro sebe říct nějaké číslo. A správná odpověď je, že těchto mořských jazyků, takzvaných fjordů, je v Norsku víc než 1000. Soutěž. A my už jsme dorazili do cíle naší hudební expedice v zemi fjordů, vikingů, polární záře, losů a fenomenálních hudebníků. Doufám, že se ti můj dnešní výběr těch největších hitů z Norska líbil. No a teď už jenom hlasuj pro svého favorita. Více informací najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Starparádě. A jaký song se ti nejvíc líbil, mi klidně napiš i na radiojunior@rozhlas.cz. A do předmětu připiš Star Paráda. Díky!
1: Star Paráda s Klárou Novákovou.
0: A už jsme ve finále. Od legendární skupiny AHA přes Alana Walkera, Markusa Martinuse, Emu, DJ Kygo, Auroru, eurovizní hvězdy a bláznivé bratry z dua Ilvis zakotvíme u dua Nico a Vince. Oba mají kořeny v západní Africe, ale vyrůstali v Norsku. A právě tenhle mix kultur se odráží v jejich hudbě. Single Am I Wrong vyšel v roce 2013 a stal se z něj obrovský celosvětový hit. Dostal se do hitparád v USA i Evropě a dodnes patří mezi nejznámější norské popové skladby vůbec. Píseň je o jednoduché, ale silné myšlence. Když máš sen, jdi si za ním, i když ti ostatní nevěří. A přesně to je i taková tečka celé dnešní Star Parády. Každá z těch písní byla trochu jiná, ale všechny spojuje jedno. Odvaha, originalita a to, že Norsko dokáže posílat do světa hudbu, která se nestratí. Stylově v norštině se s vámi loučí mistr zvuku David Janečka a moderátorka Klára Nováková. Ahoj, neboli ha de pra. A příště se naše Star Paráda vydá do další severské země. Do Finska. Tak si nás určitě nezapomeňte pustit.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bulerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bulerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.
2: Astrid Lindgrenová, děti z Bulerbinu. Jmenuji se Lisa. Jsem holka. To se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzy mi bude 8. Někdy mi maminka řekne, jsi už přece mámina velká holčička. Mohla bys tedy dneska utřít nádobí. A někdy říkají Lasse a Bosse, malý holky, si ještě nesmějí hrát na indiány. A na to seš moc malá. Tak bych tedy ráda věděla, jaká vlastně jsem. Jestli velká nebo malá. Možná, že zrovna tak akorát. Lasse a Bosse, to jsou mý bratři. Lassovi je 9 a Bossovi 8. Lasse je strašně silný a umí utíkat mnohem rychleji než já. Ale já umím utíkat stejně rychle jako Bosse. Nemám žádnou sestru. To je škoda, protože kluci jsou rváči. Bydlíme na statku, který se jmenuje Melangorden. Jmenuje se tak proto, že leží uprostřed mezi dvěma jinými statky. A ty se jmenují Norgorden a Sergorden. Všechny 3 statky stojí v řadě. V Sergordenu bydlí kluk a ten se jmenuje Ole. Nemá vůbec žádné sourozence, ale hraje si s Lassem a Bossem. Je mu 8 let a umí taky rychle utíkat. Ale v Norgordenu tam bydlí holky 2. To je veliké štěstí, že to taky nejsou kluci. Jmenují se Brita a Anna. Britě je 9 let a Anna je stejně stará jako já. Mám je ráda obě stejně, ale Anu, možná trošinku víc. Jinak už nejsou v Bulerbinu žádné jiné děti. Naše vesnice se totiž jmenuje Bulerbin. Je to docela malá vesnička, jenom 3 statky. Norgorden, Melangorden a Sergorden. A nás dětí je tu jen 6. Lasse a Bosse a já a Ole a Brita a Anna. Z bratry je jenom trápení. Dřív jsme bydleli Lasse a Bosse a já v jednom pokoji. V podkrovním, napravo vedle půdy. Teď bydlím v tom levém, ale o tom povím víc až pak. Někdy je hrozně prima bydlet s bratry v jednom pokoji, ale jen někdy. Bylo to báječné, když jsme večer leželi a vyprávěli si o strašidlech, přestože to byla taková hrůza. Lasse umí vypravovat o strašidlech tak příšerné věci, že musím potom ještě dlouho, moc dlouho ležet pod dekou. Bosse, ten nevypravuje žádné strašidelné věci, jenom mluví o spoustě dobrodružství, co sám jednou zažije, až bude velký. Jednou večer, když Lasse zas vyprávěl takovou příšernou historku o strašidle, které chodilo po domě a šoupalo nábytkem, tolik jsem se bála, že jsem myslela, že umřu strachy. V pokoji byla skoro úplná tma a moje postel stála hrozně daleko od postelí obou kluků. A v tom, představte si, jedna židle najednou začala skákat sem a tam. Myslela jsem, že tou židlí šoupá to strašidlo a křičela jsem na celé kolo. Ale pak jsem uslyšela, jak se Lasse a Bosse v postelích hyňají. Představte si, že přivázali k židli provázek a pak si pěkně leželi každý ve své posteli a tahali za něj, takže židle skákala. Nejdřív jsem dostala vztek, ale nakonec jsem se musela smát. Když člověk bydlí ve stejném pokoji se svými bratry a když jsou ti bratři ještě ke všemu starší, potom nesmí vůbec o ničem rozhodovat. To vždycky jen Lasse rozhodl, kdy se večer zhasne. Když jsem chtěla ležet a číst si v časopise Švédské jaro, Lasse chtěl, abychom zhasli a vyprávěli si o strašidlech. Ale když jsem jindy byla ospalá a chtěla spát, tak zase Lasse a Bosse chtěli hrát ovčinec. Lasse může zhasnout světlo, kdy se mu zachce a ležet přitom v posteli, protože si přidělal k tomu knoflíku, co se s ním otočí, když se zhasíná, kolečko tvrdého papíru a k tomu kolečku přivázal provázek, který jde až k jeho posteli. Je to báječné zařízení, ale já to neumím pořádně popsat, protože já, až budu velká, nebudu žádný inženýr jako Lasse, ale Lasse bude. Říká, že je to něco moc prima a když se tím někdo chce stát, musí umět přidělávat kolečka z lepenky k vypínačům. Bosse bude náčelníkem Indiánů, alespoň to říkal dřív. Ale tohle jsem slyšela, jak říká, že bude strojvedoucím na lokomotivě. Takže si to asi rozmyslel. Já sama ještě dobře nevím, čím budu. Asi maminkou, protože mám moc ráda malinké děti. Mám 7 panenek a dělám jim maminku. Ale brzy už na to budu velká, abych si hrála s panenkami. To bude otrava, až budu velká. Moje nejkrásnější panenka se jmenuje Bella. Má modré oči a světlé kudrnaté vlasy. Leží v malé postýlce s modrou přikrývkou a s prostěradlem, co jí ušila maminka. Jednou, když jsem přišla Belu vyndat z postýlky, měla fousy pod nosem a na bradě. To jí tak Lasse a Bosse pomalovali kouskem uhlí. Když se podíváte oknem z Lasova a Bosova pokoje, vidíte rovnou do pokoje Olova. On bydlí taky v podkroví. Melan Gordon a Sir Gordon jsou totiž hrozně blizoučko. Mezi nimi je plot a uprostřed plotu stojí veliký strom. Tatínek říká, že je to lípa. Větve té lípy sahají až k Olovu oknu. Když se chtějí Lasse a Bosse a Ole sejít, přelezou jenom po větvích z jednoho okna do druhého. Je to rychlejší, než běžet po schodech dolů a naší brankou a potom brankou u sousedů a po schodech nahoru. Jednou se náš tatínek a Olův tatínek dohodli, že lípu porazí, protože je v pokojích kvůli ní šero. Ale Lasse a Bosse hrozně škemrali, aby lípa směla zůstat. A tak tam tedy zůstala. Moje nejkrásnější narozeniny. Myslím, že narozeniny a štědrý večer jsou nejkrásnější dny z celého roku. A svoje nejkrásnější narozeniny jsem měla, když mi bylo 7 let. To bylo takhle. Probudila jsem se brzy. To jsem ještě bydlela s Lasem a Bosem v jednom pokoji. Lase a Bose spali. Spím v posteli, která vrže. A tak jsem se schválně hodně převracela, aby se probudili. Zavolat jsem na ně nemohla, protože když má člověk narozeniny, musí ležet a dělat, že spí, dokud mu nepřijdou gratulovat. Ale ti dva si klidně spali, místo aby mě obskakovali. Já jsem ale tak hrozně vrzala postelí, až se nakonec Bose posadil a podrbal se ve vlasech. A potom vzbudil Lase a oba se vytratili na půdu a po schodech dolů. Slyšela jsem, jak v kuchyni zacinkali hrníčky na kávu a byla jsem tak zvědavá, že jsem ani nemohla klidně ležet. Konečně jsem uslyšela na schodech dupot a pak bum! Dveře se otevřely a stál tam tatínek s maminkou, Lase a Bose a Agda, naše děvečka. Maminka nesla podnos. Na podnose stál hrneček s horkou čokoládou a vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem, rozinkami a s nápisem z cukrové polevy Lisa 7 let. Ten koláč upekla Agda. Ale dárky tam nebyly. A já jsem si už začala myslet, že jsou to nějaké divné narozeniny. Ale tatínek najednou povídá. Vypij si tu čokoládu a pak se podíváme, jestli by se pro tebe nenašel taky nějaký dárek. Hned jsem pochopila, že se asi chystá nějaké překvapení. A vyzumkla jsem čokoládu 1, 2. Potom mi maminka zavázala oči ručníkem a tatínek mě několikrát otočil kolem dokola a pak mě někam vedl, ale kam, to jsem neviděla. Po schodech dolů a pořád dokola a jednu chvíli jsem cítila, že jsme venku a pak jsme zase šli po schodech nahoru. Nakonec mi maminka ten ručník sundala. A byli jsme v pokoji, který jsem nikdy předtím neviděla. Alespoň jsem si nepamatovala, že bych ho někdy předtím viděla. A pak jsem se náhodou podívala z okna a uviděla jsem naproti štít norgordenského statku. A tam stáli v okně Brita a Anna a mávali na mne. A tak jsem poznala, že jsem v babiččině starém pokoji a že mě tatínek tak dlouho vodil sem a tam, aby mě spletl. Babička u nás bydlela, když jsem byla docela malá, ale před několika lety se odstěhovala k tetě Frýdě. A od té doby měla maminka v tom pokoji tkalcovský stav a hromady hadříků, co se z nich tkají koberečky. Ale teď tady žádný tkalcovský stav nebyl. Teď to byl tak krásný pokoj, že jsem myslela, že tam byl kouzelník. Maminka řekla, že tam opravdu kouzelník byl, ale byl to tatínek a vyčaroval pro mne pokojíček. A dočista jen pro mne samotnou. A to byl ten dárek. Byla jsem tak šťastná, že jsem radostí křičela, protože to byl nejlepší dárek k narozeninám, jaký jsem kdy dostala. Tatínek vyčaroval rozkošné tapety se spoustou malinkatých kytiček a maminka vyčarovala záclony do oken. Tatínek byl celé večery ve své truhlářské dílně a tam čaroval kulatý stůl a poličku a tři židle a všechno to omaloval bílou barvou. Maminka zase vyčarovala koberečky z barevných hadříků, které měly červené a žluté a zelené a černé proužky. Lase a Bose hned táhli moji postel přes celou půdu do mého nového pokoje a Lase řekl, ale stejně budem k tobě vždycky večer chodit a vyprávět ti o strašidlech. Ze všeho nejdřív jsem běžela do pokoje kluků a přinesla si svoje panenky a udělala jsem jim hezký pokojíček v poličce. Nejdřív jsem tam položila kousek červené látky jako kobereček a potom jsem tam dala svůj malý nábyteček pro panenky, který jsem dostala k Vánocům od babičky a pak postýlky a panenky. A měli teď taky vlastní pokoj, jako já. Ach, ten byl krásný, ten můj pokoj. Potom jsem ještě běžela ke klukům do pokoje a přinesla jsem si svoje krabice a věci, které jsem měla v jejich skříni. Mám 13 knížek. Ty jsem si taky dala do poličky a všechny svoje časopisy a krabice s obrázky. Ve škole si ty obrázky vyměňujeme, ale já mám 20 obrázků, které bych nevyměnila za nic na světě. Nejhezčí je velký anděl v růžových šatech a s křídly. To všechno jsem si dala do poličky. Byl to opravdu moc krásný den, kdy jsem dostala svůj vlastní pokoj. Co se ještě stalo na mé narozeniny? Ten den bylo ještě víc legrace. Odpoledne jsem pozvala na hostinu všechny děti z Bulerbinu. No, vždyť je nás přece jenom 6. A posadila jsem je kolem toho kulatého stolu ve svém pokoji. Měli jsme malinovou šťávu a každý dostal kus koláče, co na něm bylo napsáno Lisa 7 let, a pak byly ještě 2 jiné koláče, které taky upekla Agda. Já jsem dostala dárky od Brity a Anny a od Ola. Od Brity a Anny jsem dostala pohádkovou knížku a od Ola čokoládový věneček. Ole seděl vedle mne a tak mě začali Lase a Bose škádlit a křičeli. Je, ženich a nevěsta, ženich a nevěsta. Psa, to říkají jenom proto, že Ole není takový nafoukanec, který si nikdy nechce hrát s holkama. Když se mu posmívají, tak si toho nevšímá a hraje si stejně i s klukama, i s holkama. Ostatně Lase a Bose si taky chtějí hrát s holkama, ale dělají jako, že o to nestojí. Když je ve vesnici jenom 6 dětí, musí si spolu hrát. Skoro všechny hry jsou zábavnější, když je nás 6, než když jsme jenom 3. Za chvíli se šli kluci podívat na Bosova ptačí vejce a my jsme si s Britou a Anou hráli s mými panenkami. Měla jsem v kapse dlouhatánský provázek. Když jsem to zjistila, napadlo mě, že kdybychom si opatřili ještě stejně dlouhý provázek, stačil by až k oknu Brity a Anny. Mohli bychom si tak posílat dopisy v krabici o doutníků. Hned jsme to spěchali vyzkoušet a šlo to. Brita a Anna běželi domů a potom jsme si dlouho posílali dopisy. Nejdřív jsme si psali jenom, jak se máš, já se mám dobře. A potom jsme si hráli, že jsme princezny a že jsme uvězněné ve 2 zámcích a nemůžeme ven, protože nás hlídají draci. A Brita a Anna napsali: Náš drak je hrozně ohavný, tvůj taky, princezna Brita a princezna Anna. A já jsem napsala: Ano, můj drak je taky hrozně ohavný. Když se pokusím jít ven, kousne mě. Aspoň, že si můžeme psát. Princesna Lisa. Za chvíli mě volala maminka, abych jí něco obstarala, a když jsem byla pryč, přišli do mého pokoje Lasse a Bosse a Ole, uviděli dopisy. A Lasse poslal v krabici dopis, ve kterém bylo napsáno: Princezna Lisa odešla, protože se potřebovala vysmrkat, ale je tady spousta princů. Princ Lars Alexander Napoleum. Brita a Anna si řekli, že je to hloupé. Ale stejně je to prima, že můj pokoj je naproti Norgordenu, protože Brita a Anna a já si často posíláme dopisy. V zimě, když je tma, to nejde tak dobře, ale to na sebe místo toho blikáme baterkami. Když bliknu třikrát, znamená to: honem přijď k nám, musím ti něco říct. Maminka řekla, že musím mít ve svém pokoji pořád hezky uklizeno. Dělám, co umím, a občas gruntuju. Když nám skončila škola. Když je léto, je to moc prima. Všechno je prima proto, že končí škola. Byla jsem teprve při jednom zkoušení. Už ten večer předtím to bylo zábavné. Vyzdobili jsme si třídu kytkami a listím. My z Bullerbinu jsme nalámali březové větvičky a natrhali petrklíče a lomikámen. Do školy to máme daleko, protože je v jiné vesnici, která se jmenuje Sturbín. Ono totiž nejde, aby byla zvlášť škola jenom pro 6 dětí. Vpředu u tabule byly švédské prapory a věnec z březových větviček a všude plno květin. A jak krásně to vonilo. Když jsme třídu vyzdobili, cvičili jsme písně, které jsme měli zpívat poslední den školy po zkoušce. Když jsme pak šli domů, bylo nádherné počasí. My, děti z Bullerbinu, jsme šli společně. Cesta domů nám trvala hrozně dlouho. Lasse řekl, že smíme šlapat jen na kameny, co jsou na kraji silnice. Kdo šlápl na zem, ten jako hned umřel. A zrovna v tom šlápl Ole na zem a Bosse řekl: Tak, a teď seš mrtvej. To teda nejsem, řekl Ole. Podívej se, povídá, jak jsem živej. A třepal rukama a nohama. Museli jsme se mu smát. Potom jsme vylezli na plot a šli jsme po něm. Šli jsme po něm moc a moc dlouho a bylo to tak prima, že jsem si říkala, že už nikdy nepůjdu po silnici. A tu jel kolem nějaký děda na vozíku, co se na něm vozí mléko, a povídá: Pro pětrán, co je to za vrány na tom plotě? Ale druhý den, když jsme šli ke zkoušce, to už jsme po plotě jít nemohli, protože jsme byli svátečně ustrojení. Já jsem měla úplně nové šaty s červenými puntíky a Brita a Anna měly modré šaty s volánky. A taky jsme měli nové mašle a nové boty. Ve třídě byla spousta rodičů, kteří si nás přišli poslechnout. Já jsem uměla všechny otázky, které jsem dostala, ale Bosse řekl, že 7x7 je 56. Lasse se hned otočil a přísně se na něj podíval, tak Bosse honem řekl: Vlastně ne, 46. Doopravdy, je to 49, vím to, přestože jsme ještě neměli násobilku. Ale slyšela jsem, jak to druhé děti říkali. Je nás v celé škole jenom 23, takže sedíme všichni v jedné třídě. Když jsme přespívali všechny písně, které jsme uměli, řekla paní učitelka: Naschledanou, děti, a mějte se o prázdninách dobře. A mně se zdálo, jako by uvnitř ve mně něco poskočilo. My všichni z Bulerbinu jsme měli pěkné vysvědčení. Porovnávali jsme to cestou domů. Bose sice neměl zvlášť pěkné známky, ale přece jen docela dobré. Večer jsme hráli obíhanou dole na silnici. Najednou nám vletěl míček do rybízových keřů. Běžela jsem ho hledat. A hádejte, co jsem tam našla. Až vzadu pod jedním keřem leželo 11 slepičích vajec. Je, to jsem byla šťastná. Jedna z našich slepic je hrozně umíněná a nechce snášet v kurníku. Všechna svoje vejce snáší venku. Lase a Bose a já jsme dlouho pátrali, kde snáší, ale ona je taková zlomyslná a dává si dobrý pozor. Maminka řekla, že za každé vejce, které najdeme, dostaneme 5 eurů. A teď jsem našla vajec za 55 eurů, ale míček jsem nenašla. Dala jsem si vejce do zástěry a šla jsem s nimi k mamince a dostala jsem 55 eurů. Dala jsem každému z dětí 5 eurů a zbytek jsem si dala do pokladničky, kterou zamykám takovým malinkým klíčkem, co visí na hřebíku až vzadu ve skříni. Anna potom míček našla a hráli jsme ještě několik hodin. Šli jsme spát mnohem později než obyčejně, ale to nevadilo, protože už jsme měli prázdniny a druhý den jsme mohli spát, jak dlouho jsme chtěli.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
1: Ahoj holky a kluci.
0: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
1: Kamže se letos vydáme?
0: Tady je malá nápověda.
1: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
0: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
1: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
0: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
1: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
0: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
1: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
0: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
1: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
0: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
1: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
0: Vaše Rádio Junior.
1: Více na webu radiojunior.cz.

0: Ahoj z pořadu Mezi námi zvířaty. Dnes je tu se mnou Judit Krásná ze společnosti Pro zvířata. A přinesli jsme vám několik takových tipů, jak udělat léto pro zvířata lepší. Protože o zvířata jde v našem vysílání především. A to nejen všem tady Mezi námi zvířaty, ale i Judit, která společnost Pro zvířata založila jako jednu z prvních organizací na ochranu zvířat u nás. Takže vítej, Judit.
1: Děkuji, ahoj, zdravím všechny šikovné děti.

0: Oznámení na podezření o týrání zvířat a podobně, což třeba za socialismu moc dobře nešlo. V tomto se to určitě změnilo. Bohužel takový obecný přístup ke zvířatům, těm například, kterým se říká hospodářská, to jsou zvířata, co poskytují lidem maso, kůži, srst, peří, vejce, mléko, tak ten se změnil tak nějak částečně, protože vlastně tím, jak se neustále i zvyšuje počet lidí na planetě i tady v České republice, tak tato zvířata stále trpí naprosto stejně, jako vlastně před těmi 30 lety. To se až tak moc nezměnilo. Tam se nám vždycky podařilo změnit jednu část. Například se podařilo, že klece pro slepice v mnoha zemích Evropské unie jsou zakázány nebo budou. Nicméně zase přibyly další problémy veliké, jako například předlouhé transporty zvířat v kamionech a na lodích, i zvířat z České republiky až úplně někam do prostřed Asie nebo na sever Afriky, na arabský poloostrov. A to je velice, velice kruté, zvířata tím velice trpí. Tak jak říkám, něco se malinko podařilo zlepšit, něco stále přetrvává, ale důležité je, aby právě vy, děti, jste se o to zajímali.
1: To je můj dnešní host, Judit Krásná ze Společnosti pro zvířata. No a než se začneme povídat o tom, jak udělat léto pro zvířata lepší, představím můj dnešní tým mezi námi zvířaty. Je to Daniela Vodrášková produkce, David Janečka písničky, no a Valerie Racmanová technická spolupráce. Vítá vás tady všechny Veronika Hájková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: O tom, jak udělat zvířatům léto lepší, a mým hostem je Judit Krásná ze Společnosti pro zvířata, což je jedna z prvních organizací na ochranu zvířat u nás v České republice. A já myslím, že začneme tím nejdůležitějším v létě, a to je voda. Takže jde o to, co mohou naši junioři udělat, jak mohou prostě těm zvířatům pomoct. A vodou určitě jo.
1: Ano, vodu určitě ano. Ať když máte svoje vlastní zahrady nebo kdekoliv bydlíte, tak je dobré skutečně dávat na zem, pod keře, pod stromy, i třeba pod nějaké dlouhodobě zaparkované přívěsy nebo pod kupy dřeva, prostě zvířatům vodu, ideálně do keramických nádob, ale chápu, že v dnešní době jich moc není na zbyt, tak v podstatě do čehokoliv, pokud tam pak ty plasty zbydou, tak je prosím ukliďte. Je důležité myslet vlastně na zvířata, která žijí při zemi, jako třeba ježci, nebo kočinky, že jo, které žijí na volno. A pak také se pokusit dát i vodu výše, na vyvýšený místa pro ptáky, ideálně na taková místa, kam se naopak zase pak ty kočinky nedostanou. Takže vlastně těm ptákům zároveň poskytnete vodu jak na pití, tak i vlastně na jejich koupel, na ochlazení, je to velice důležité.
0: Mě zajímá čistota těch misek. Ono se tak většinou myslí, že ta zvířata vlastně, to, co my řekneme třeba je, ta špinavá ta miska, takže těm zvířatům to nevadí. Je to pravda? Nevadí jim to?
1: Také samozřejmě jim to může vadit. To nikdo nesleduje, nikdo vlastně nesleduje, kolik třeba zvířat uhyne následkem toho, že požili nějakou kontaminovanou tekutinu nebo špinavou. Takže samozřejmě čistou pitnou vodu, pokud máme možnost, tak ty nádoby počase vyměnit nebo vyčistit, také tam i přidávat vlastně do toho třeba čistý kámen, kamínek, hlavně do těch nádob pro ptáky, aby vlastně se o něj mohli opřít a tak dále, a mohli si skutečně proprat ta křídílka peří, tím se ochladit, trošičku si pomoci i od těch vnějších parazitů. Takže to je velice důležité dávat vodu i okolo paneláku ve městech, že jo, dneska vlastně se k panelákům do lesoparku ve městech stahují ta zvířata, která před mnoha lety žila v lesích. Dneska spíš uvidíme ježka u paneláků nebo i zajíce, dokonce srnky a mnoho druhů ptáků, než naopak takzvaně na venkově nebo někde v lesích, které bohužel jsou pod velkým zatížením těžba, různí škůdci, přebojilá turistika a tak dále. Takže skutečně tohle ta voda je důležitá.
0: Já bych ještě k té vodě, já jsem získala zajímavý postřeh, když jsem začala dávat vodu ptáčkům na terasu. Dala jsem tam ty kamínky, jak se říkala, tak jsem najednou zjistila, kolik tam chodí hmyzu do té vody. Takže i pro hmyz vlastně my uděláme koupátko a pítko.
1: To je pravda, musí to být ale v mělké nádobě, že jo, pro včely, pro čmeláky i pro motýly.
0: Je to vyloženě obsypáno včelami, takováhle moje mestička. Třikrát denně jim tam dávám čerstvou vodu.

0: Mezi námi zvířaty je dnes hostem Judit Krásná ze Společnosti pro zvířata a povídáme si o létu a o tom, co vlastně můžeme udělat pro zvířata, aby jim bylo lépe. A my jsme zatím pořád u vody, protože voda je v létě opravdu strašně moc důležitá. Teď jsme si řekli, jak se staráme o zvířata, která žijí s námi v okolí našeho bydliště, ale teď vlastně my o prázdninách taky hodně cestujeme, jezdíme na výlety a tak dále. A určitě se potkáme se zvířaty, která nejsou naše, ale můžeme si toho všimnout, jak jsou na tom, jestli mají přístřešek a vodu, že jo?
1: Ano, asi tady máte na mysli zvířata takzvaně hospodářská, která jsou na pastvinách, ve výbězích, v ohradách. Tato zvířata samozřejmě také potřebují vodu velice moc. Taková kráva, pokud je v laktaci, to znamená, že její vemeno produkuje mléko a je dojena nebo je tam s ní tele, tak za den i může spotřebovat 100 litrů vody. Takže to je skutečně velice důležité. Jejich těla se tím zároveň samozřejmě ochlazují, hydratují. Takže na těch pastvinách si všímáme, jestli tam mají takzvanou nějakou cisterničku nebo různé veliké vady s vodou. Samozřejmě je problém, že z dálky my často nevidíme, jestli v té cisterničce nebo v nějaké té ohromné tam vaně je ta voda. Jo? To je trošku takové riziko. Můžeme ale vidět, pokud máme tu možnost trošku ta zvířata sledovat, zda-li tam opravdu chodí a jako pijí, jo, to vidíme, že několik sekund se tam snaží pít a pokud se nenapijí, tak vlastně vidíme, že jsou nervózní a podobně. Důležité je to jak vlastně u skotu, tak také u koní ve výbězích. Dneska mnoho lidí vlastně má koně na loukách, v ohradách. Týká se to také například koz na venkově, někde uvázaných u nějakého domu. Takže je důležité skutečně pozorovat, jestli ta zvířata mají za prvé vodu, nebo mají přístup k vodě, k nějakému čistému potoku. A také, zdali ta zvířata mají možnost stínu na té pastvině nebo v tom výběhu. Zdali buď to tam mají stromy, nebo udělané přístřešky.
0: Když se tedy někde všimneme něčeho takového, co se nám nezdá a myslíme si, že ta zvířata se nemají dobře nebo jsou přímo nějak ohrožená, tak teď co s tím? Třeba když vidíme na těch pastvinách něco, co se nám nezdá.
1: Nedávno se mi stalo, že jsem byla upozorněná v jižních Čechách na úplně osamocený výběh s koňmi. Byly tam 3 koně a bylo to mimo obec, mimo v podstatě veškeré cesty, kde chodili lidi. A ty koně byly ve výběhu, který byl 24 hodin 7 dní v týdnu na přímém slunci. Ta nádoba nebo nádrž s vodou už byla silně špinavá, plná hmyzu. A já jsem tedy našla ty majitele těch zvířat, upozornila jsem je na to. Oni mi vůbec nevěřili, mysleli si, že přeháním. Nicméně ty koně už byly neklidní, byly neustále spocení, opravdu vykazovaly známky přehřátí organismu a všechno. Takže bylo nutné také kontaktovat místní krajskou veterinární správu, to také přesvědčit o tom, že tam opravdu dochází vlastně i k týrání zvířat, které může vést až k jejich vlastně smrti, úhynu. Teprve až potom se podařilo, že ti koně byli převedeni do stáje a již v tom výběhu nebyli přes to léto, protože jsem potom po několika dnech se tam raději jela ještě znovu podívat do těch jižních Čech.
0: Takže ti majitelé v podstatě ani nějak nevěděli, že dělají něco špatně.
1: Nevěděli, nevěřili, měli za to, že to zvíře musí vydržet úplně všechno, což teda rozhodně není pravda.
0: No, já musím k tomu říct, že já si teda opravdu hodně všímám všeho. Jsem tím trošku v naší rodině už taková podezřela. A jednou se mi stalo v Řecku, že jsem viděla právě nahoře na takovém útesu, byla taková dřevěná hospůdka nebo kavárnička, stál tam oslík na slunci. A já jsem donutila manžela, aby zastavil a že to tam teda půjdu řešit, prostě jak to, že ten oslík je tam na tom slunci, no zkrátka manžel tam se mnou tedy nešel, zůstali chlapci venku a já jsem přiběhla rozlícená do té hospůdky a mezi tím ten oslík stál uprostřed té hospůdky, měl hubu na baru, kde ležel obrovský zrzavý kocour, tak já jsem se stoupla za oslíka do fronty a objednala jsem nám kafíčko a byla jsem strašně moc ráda, že to je takhle, že ten oslík vlastně jenom byl venku v tu chvíli, ale má přístup dovnitř všude a udělali jsme si tam hrozně hezký odpoledne. A přála bych to samozřejmě všem zvířatům, aby se měli takhle. Chci tím říct, že já opravdu si těhle věcí všímám a prostě mám takový pocit, že je potřeba, když je něco špatně, to napravovat.
1: A přitom by to mělo být normální, že vlastně lidé si všímají, co se děje, jak kvůli zvířatům, tak kvůli dětem, kvůli přírodě. To by mělo být naprosto normální a všechno by bylo hned lepší.

0: Vy.
1: Hodně štěstí.
0: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
0: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
0: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Jo, ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
0: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

0: pořadu Mezi námi zvířaty. Dneska vítám svého hosta Judit Krásnou ze Společnosti pro zvířata. Teď jsme si povídali o tom, jak vlastně důležitá v létě je pro zvířata voda a přístup k ní. Ale to bylo o zvířatech venkovních. Ale my máme také zvířátka doma. Většinou máme doma pejsky, kteří s námi to léto tráví, takže vlastně jsou pořád s námi. A my bychom se taky měli nad tím trošku zamyslet, jak to léto ovlivňuje jejich život, jejich zdraví a jejich potřeby. Takže když nastanou takový ty nejvíc horký dny, tak jak vlastně se změní trošku ten režim psí?
1: Tak určitě chodit na procházky ráno, když ještě není to slunce a není takové vedro, když to slunce tak nepálí, potom zase naopak večer. Najít pro svého pejska to nejchladnější místo tam, kde jsme, také používat ventilaci, postupně ty zvířata učit na ten hluk, na tu intenzitu, neustále, aby mělo k dispozici tu studenou, pitnou, čistou vodu, to je velice důležité. Také pokud jdeme potom se psem ven a žijeme někde ve městě nebo prostě kdekoliv, kde jsou chodníky, asfalt, dlažba. Musíme si uvědomit, že to je na přímém slunci rozhavené a velice tím trpí ty tlapky zvířat, psí tlapky. V tomto případě může opravdu dojít vlastně k jejich určitému popálení nebo poškození a podobně. Vemte si, že byste chodili bosí na rozpáleném povrchu, vydržíte to pár sekund, jistě ty jejich tlapky už mají ty polštářky na to chození venku uspůsobené, ale i tak snesou jenom určitou intenzitu a pak by se musel k veterináři a pes by trpěl.
0: Spousta lidí si myslí, že pomůže psovi, když ho namočí anebo když přes něj hodí třeba mokrý ručník. Já jsem zase slyšela, že to není správný způsob chlazení. Jak to vlastně s tímhle je?
1: Tak z mých zkušeností já tady to vidím tak, že zvíře je potřeba, aby opravdu bylo na co nejchladnějším místě. Potom, když už vlastně dochází k tomu selhání organismu, tak spíš potom vlastně ho chladit, samozřejmě pak už nutná veterinární pomoc. Nemyslím si, že by asi bylo dobré na něj dávat nějaké chladné ručníky nebo led, pouštět třeba ještě ventilátor a klimatizaci, to by zase to zvíře mohlo tak jako my vlastně z toho onemocnět.
0: Zkrátka to horko je pro nás pro všechny velmi náročné. Je to tak, že mohou skolabovat jak lidi, tak zvířata a taky se to tak prakticky občas stává. Tak a teď si řekněme něco o zvířatech, o kterých mají lidé pocit, že třeba když jedou na dovolenou, takže je můžou nechat doma a že to zvířátko to nějak vydrží. Když je to třeba morče nebo křeček nebo nějaké myšky. Takže když je takovýhle velký horko, tak já si myslím, že by je asi doma nechávat neměli.
1: Ano, souhlasím. Je dobré mít možnost, jak někomu přemístit, k někomu, kdo tam je většinu času, kdo na ně vidí, samozřejmě stará se o ně, kdo jim vytváří
0: tu partu lidskou.
1: Partu lidskou, děkuju. No. Nenechávat je někde v tom bytě a že někdo se tam občas staví, to je rozhodně špatně. Pokud ale třeba máme doma kočku, kočičky, které samozřejmě jsou vázány na ten svůj prostor, tak tady zase zajistit několikrát, ideálně teda víckrát za den, aby k ním někdo přišel, byl tam s nima, zjistil, jak na tom jsou, hrál si s nima, komunikoval s nima, samozřejmě krmení, voda, to je velice důležité.
0: Já myslím, že je důležité vědět, že zvířata potřebují společnost, že to není jenom o tom jim nasypat granulky a vyměnit jim vodu a umýt mističku, ale potřebují i společnost.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes mám hosta ze Společnosti pro zvířata, což je jedna z prvních organizací na ochranu zvířat u nás. Judit Krásnou. Bavíme se o horku, o létu, o vodě a samozřejmě o zvířatech a o cestování, které ovšem neprobíhá pouze tím, že chodíme pěšky, ale my taky jezdíme v autech a v těch autech vozíme naše zvířata. No a to je samozřejmě taky situace, ve které musíme vzít rozum do hrsti.
1: Ano, určitě musíme. Je dobré si promyslet, bude cesta dlouhá nebo krátká, budeme cestovat v horku, samozřejmě nyní, že už to začíná horko až zase do října, takže je důležité, když právě třeba vezeme svého psa, tak aby měl prostor v autě, aby měl svoje pohodlí, aby nebyl na přímém slunci, takže třeba, že ho dáváme tu zábranu do okýnek proti slunci, nejlépe nějaký šátek nebo ručník. Děláme přestávky, aby ten pes měl pohyb, aby se protáhl, aby se pořádně napil, dáváme mu po cestě do brudky, komunikujeme s ním. Samozřejmě to zvíře připoutáme, už jsou psí popruhy do aut a podobně. To je velice důležité. Také je důležité, když zastavíme, byť třeba na chvíli, tak toho psa vzít s sebou. Nestačí pootevřít okénko na 2 nebo na 5 centimetrů. V tom autě se jeho organismus přehřeje za několik sekund. Teplota v tom vozidle přesáhne až 50 stupňů, a to i ve stínu. Takže vždycky zvířata bereme s sebou, nenecháváme v zavřených autech ani ve stínu, a vlastně platí to tak i pro všechny živé tvory, nikoho nenecháváme v autech.
0: Je trošku rozdíl, když ten pes je na volno v tom autě, jenom přikurtovaný, anebo když je v nějaké kleci?
1: Takhle, já osobně nejsem absolutně příznivkyně nějakých klecí, žádných. Často jsou ty klece samozřejmě v kufrech aut a na to zvíře tam zrovna svítí vlastně přímo slunce tím zadním oknem. My naše pejsky vždycky vozíme na zadních sedadlech, kde mají svoje pohodlné ležení. Mají tam vlastně i ty takové speciální, jako ne deky, ale plachty, kdy vlastně i při prudkém zabrždění nespadnou pod to sedadlo, ano, aby se nezranili. Jsou připoutáni těma popruhama, ale zároveň tak, aby se vlastně běžně mohli na tom svém místě otočit, pohodlně si lehnout. Ještě jim to ze spoda vlastně vystíláme, aby byli v rovině. Třeba stará fenka, už jí bolí páteř, že jo, tak potřebujeme, aby byla hezky v rovině. To na tom psu vidíte jeho rozpoložení.
0: Judit, já ti moc děkuju. Já doufám, že všichni budeme o prázdninách cestovat radostně, ve zdraví, a všichni se taky krásně domů ve zdraví vrátíme, my i naše zvířata. Takže přeju, aby si užila prázdniny. Vlastně jsem se ani nezeptala, jaká ty máš doma zvířátka?
1: No, máme teď vlastně starou fenku a máme kočinky.
0: Takže abyste si užili všichni doma krásné prázdniny.
1: Děkuji.
0: A přeju taky, aby vlastně vaše organizace Společnost pro zvířata měla samé hezké příběhy.
1: Děkuji a já přeju tobě a vašemu pořadu a všem posluchačům jenom to nejlepší a samé pěkné zážitky.
0: Mým hostem dnes byla Judit Krásná ze Společnosti pro zvířata. Děkujem.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Život na ostrově s rozjívenými kůzlaty se slepici Pelišce moc nelíbí. Ráda by se vydala zase o dům dál, ale utéct z ostrova nebude jednoduché. Peliška si bude muset obstarat spolehlivé plavidlo a možná na svém útěku zachrání i někoho dalšího. Něco napoví název dnešního dílu. Po rybníce kachní hnízdo pluje, posádka si prospěvuje. A právě začíná.

0: Dobrý večer, děti. Toulavá slepice zvaná Peliška bezradně přešlapovala na břehu. Měla za sebou velké putování z drubežárny do kurníku a z něj pak do lesa až na ostrov uprostřed mělkého rybníka. Teď by se ráda vrátila zpátky do vesnice ke svému hejnu. Nevěděla však, jak by se dostala přes vodu. Čmeláci bzučili v šípkovém keři, včely se pohupovaly na hlavičkách rozkvetlých pampelišek a posměšné kvákání žab se ozývalo z nedalekého vysokého rákosí.
1: Kvák, kvák, slepice teď neví, jak se vrátit, jak.
0: Slípka zasyčela. Kdybyste nekvákali a raději mi pomohli, vy naduté zelené nádhery. Žáby ještě hlasitěji odpověděli.
1: Podívej se na sebe, peří máš přece sedřené.
0: Slepice skutečně příliš krásy nepobrala. O hodně svých pírek přišla v drůbežárně a tak byla na takové posměšky dost citlivá. Rozběhla se do rákosí, aby dala žábám za vyučenou, ale jakmile rozhrnula štíhlé stvoly, žabky naskákaly do vody. Za to u břehu spatřila Peliška kachní hnízdo. Bylo hustě spletené z dlouhé trávy a pohupovalo se na hladině. Uprostřed seděla kropenatá kachna.
1: Kach, nerušit, mám tady vejce.
0: Taky snáším vejce, ale teď nemůžu, protože kůzlata si z nich udělala fotbalové míče, řekla slípka na vysvětlenou. Zprvu jí rohatí čertíci připadali roztomilí, ale teď už nechtěla sloužit jenom ke snášení vajec pro něčí zábavu.
1: Nevychovanci obsadili celý ostrov, spásají nám nejšťavnatější trávu a nedají ničemu pokoj,
0: přitakala kachna.
2: Přesně, už bych taky chtěla mít klid.
0: Přidala se do hovoru zrzavá veverka, která hopkala opodál na stromku.
1: Trnou mi nohy a za krkem mě bolí z toho dlouhého sezení na vejcích,
0: povzdychla si kachna. Slípka s pochopením kvokla a zamyšleně si prohlížela hnízdo ze všech stran.
2: A že jsem tak směla, udrží se hnízdo na vodě bezpečně?
1: Samozřejmě, proč se ptáš?
0: Odvětila kachna a zavrtěla se. Nevěděla, jak by si ještě ulevila.
2: Kdybych místo tebe seděla na vejcích, mohla bych přeplout na druhou stranu.
0: Pípla nesměle slípka a čekala, jak kachní máma zareaguje.
2: Koukejte na můj ocas, napnu ho jako plachtu a pofrčíme s větrem o závod.
0: Přidala se veverka a vysvětlila, že přihopkala na ostrov, když byl rybník vypuštěný, ale že už se jí stýská po sestřenkách a bratrancích a chce se vrátit do lesa.
1: A co budu dělat já?
0: Zajímalo kachnu.
2: Odpočívat, protáhneš si nohy, promasíruješ záda a zaplaveš si.
0: Lákala ji veverka a kachně se začínal nápad zamlouvat. Přemýšlela, zatímco vlny šplouchaly jedna přes druhou a z dálky se ozývalo povykování kůzlat.
2: Holky, jestli do toho jdeme, měli bychom si pospíšit,
0: upozornila veverka, protože má dobré uši a tušila, že kozlíci hledají svou mičudu. Kachna souhlasně zakejhala a Peliška radostně kdákla. Kačenka si s úlevou protáhla krk, až v něm luplo, slípka se uhnízdila na vejcích a veverka skočila na okraj hnízda. Pak jej opatrně tlapkami odrazila od břehu a zvláštní loď vyplula. V tichosti se plavila po rybníce. Veverka natáčela ocas po směru větru, kachna občas šťouchla do hnízda, aby popojelo, a slepice poctivě plnila svůj slib zahřívat kachní vejce. Z břehu na ně udiveně zírala skupinka kůzlat, mečela a přemítala nad tím, čím se teď na ostrově zabaví. Včely roznesly novinu o podivném plavidle po okolí a tak na hrázi rybníka postávala snad všechna zvířata, co v lese žila.
3: Ahoj, sestřenko, ahoj, bratranci, ahoj!
0: Volala veverka na své příbuzné, kteří seděli na větvích vzrostlých borovic.
3: Peliško, šťastnou cestu!
0: Křičel srneček, kterého slípka před pár dny potkala u léčivého jezírka. Bezpečná plavba však netrvala dlouho. Kachna při tom povyku zapomněla dávat pozor a hnízdo narazilo na větev plující po vodě. Plavidlo se zastavilo.
4: Holky, spěchejte, kůz zlata už stojí ve vodě, rybník je mělký, co když si pro mě přijdou?
0: Strachovala se slepice a nebyla daleko od pravdy. Černý kozlík se už brodil k hnízdu. Kachna s veverkou se své plavidlo snažili vyprostit, ale nedařilo se jim to.
1: Co když budou na fotbal používat i moje vejce?
0: Zhrozila se Kachna a zobákem bušila do větve.
4: Kamarádi, pospěšte, volal srneček z břehu. Kůzle, kůzle, už je blízko,
0: pískla černá veverka vedle něj.
1: Kdo jim pomůže?
0: Křičeli rackové splna hrdla. Kůzle bylo blíž a blíž. Z čista jasna se nad vodní hladinou objevila bílá volavka, bez řečí se snesla k plavidlu, klapla zobákem a hnízdo uvolnila. To bylo veselý. Veverky radostně mávaly tlapkami, srneček provolával sláva. Posádka si oddechla a kůzle se rozmrzele vrátilo na břeh. Plavba mohla pokračovat. Nad hladinou poletovali rackové a chvástali se, že jsou hrdinové, protože přivolali pomoc. Kachna si jich nevšímala a trpělivě postrkovala hnízdo k cíli. Veverka je taky neposlouchala a ostřila zraky, aby se vyhnula nebezpečí. Slípka zahřívala vejce, až se z ní kouřilo. Když se všechny tři bezpečně dostali na druhý břeh, jejich cesty se rozešly. Veverku uvítalo četné příbuzenstvo, Kachna se uhnízdila v rákosí a slepice zvaná Peliška se vydala polní cestou do vsi. Stromů ubývalo, tráva byla kratší a kratší, zpěv ptáků a šumění listí v korunách stromů vystřídalo troubení aut z nedaleké silnice. V dálce před sebou viděla červené střechy domů a už se chtěla rozběhnout k domovu. Z nenadání strávy u cesty vyběhl pták, který se Pelišce hodně podobal. Neměl sice hřebínek jako kohout, ale hlavu měl modrou s červenou ozdobou kolem. Byl to pan Bažant a byl celý vyplašený. Stejně zbrkle za ním vyběhla paní Bažantová, sice nebyla tak barevná, ale vydávala zvuky, které připomínaly kdákání ustrašené slípky.
5: Co budeme dělat?
0: Bědovala paní Bažantová.
1: Kolikrát jsem mu říkal, aby se rád držel, ale to ne, tuhle zobl, tamhle zobl a najednou, no fuč, je pryč,
0: povykoval pan Bažant.
4: Musíme se vrátit na pole, určitě je někde tam, naříkala paní Bažantová.
1: Bažantíku, ozví se, synku, kde jsi?
0: Volal pan Bažant z plných plic.
4: Co když zůstal někde v díře a je mu zima? Víš, jak jsme na chlad citliví?
0: Strachovala se paní Bažantová. Slípka dobře věděla, že zvířata si v nouzi pomáhají. Nabídla se, že půjde Bažantíka hledat a zamířila k poli, na kterém rostla pšenice. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Sám si jako list, když padá, samota je tichá zrada. Tak vybízí neznámý hlas prince Jindřicha, aby se vydal na dalekou pouť za ztracenou Tereskou a jejím bratrem. Zaposlouchejte se do napínavé pohádky od Karla Šiktance, Královna s vlčí tváří. Režie se v roce 1992 ujal Karel Weinlich. Účinkují Hana Brotánková, Viktor Price, Martin Price, František Němec, Miroslava Součková a další.
3: Královna s vlčí tváří. Rozhlasová pohádka Karla Šiktance. Hudbu složil Lukáš Matoušek. Dramaturg Eva Košlerová. Osoby a obsazení. Král Růžového království Viktor Price, Jindřich jeho syn Martin Price, král Jabloňového království František Němec, Tereska jeho dcera Mirka Součková, Jaromír jeho syn Martin Zoufal.

Ne tak nahlás. Má paní by se probudila. A ona si potřebuje tolik odpočinout po tom všem trápení, po tom dlouhém zaříkání. Viďte, že je líbezná. Jakoby jí tvář kdosi věčně hladil políbenýma rukama. Jakoby jí vlasy kdosi bez konce česal křišťálovým hřebenem. Má paní. Říkám jím, ale to bych musel od začátku. Od Běláska. Od našeho chudičkého království, od těch divných hlasů, co se mi někdy z nenadání zlatě rozhučeli ve spáncích, jako včelí roj. Až jsem se bál, že ohluchnu, že se mi rozeskočí hlava. Bylo v tom tolik úzkosti a bylo to k nedoposlouchání krásné.

Nejdřív mě to zarazilo. Ale byl jsem na takové tiché, tajemné hlasy a zvuky přírody zvyklý. Žil jsem od rána do večera v naší zahradě a v lukách a lesích kolem dokola. Včelíny tu zlatě hučely, stromy plné síkorek a drozdů vysoce zpívaly, až třeštila hlava. A z jezů v podzámčí bez konce zněla kamínka.

0: Takhle jsem ještě nikdy nikoho mluvit neslyšel. A proto jsem na to musel pořád myslet. Pro pána, snad si to se mnou povídá samo povětří, říkal jsem si. A pak najednou začali i lidé.
1: O princezně Terezce už jste slyšel? Pane, je prý jako svatý obraz a hodná.
2: Je ze sousedního království, má prý oči jako chrpové pole a vlasy prý jako hvězdičková noc a je prý taky sama jako vy.
0: Smál jsem se tomu. Všichni se proti mě spikli a už by mi vybírali nevěstu. Utíkal jsem před těmi řečmi do komnat, do našeho opuštěného zámku, k mlčenlivému otci, který za poslední týdny tolik zestaral, až se mi z toho svíralo srdce.
3: Jsi sám, Jindřichu. Pořád sám. Jako já. Jenže má samota je podle řádu tohoto světa. Samota a stáří si jsou blízko. Ale ty měl by si najít někoho, koho bys měl rád.
4: Ale, tatínku, což pak nám není spolu dobře? Stačili jsme si přece vždycky sami dva.
0: Chudák tatínek. Hleděl celé hodiny z okna na poschodí a těšil se z věrné oddanosti sloužících a z prosté, čistotné krajiny růžového království. Ale jaký já byl královský syn, jaký já byl princ? Celé to naše růžové království byl tenhle stařičký zámek se zahradou a k tomu pár vsí a lesů a polí plný šípkových a slézových růží. Na svém Běláskovi jsem je projel za den od kraje ke kraji. A ti v sousedství nebyli o nic větší a bohatší. Jabloňové království, jasmínové království, poměnkové. Všechna stejná, všechna jako dlaň. Tak jaká pak sláva a urozenost? Jenže tohle jsem otci říci nemohl. Kdykoliv za den jsem se po něm ze zahrady ohlédl, setkal jsem se s jeho vážnýma očima, jako by střežil vše, nač právě v duchu myslím.
3: Dneska je nebe jako pergamen, jako by prostřeli na bílém ubruse. Nevyjedeš?
4: Já? A kam? Znám to tu všecko skoro nazpaměť.
3: Podívat se na tu princezničku, na tu Terezku, je prý velmi hezká a laskavá. Její otec, král Řehoř, býval mi kdysi dobrým přítelem.
0: Jednou, dvakrát jsem odmítl, po třetí jsem už otce nedokázal zklamat. Osedlal jsem Běláska a dal se na sever.

0: Odpusťte výsosti.
1: Co je?
0: Máte návštěvu.
1: Nejsem doma. Nikoho nechci vidět.
0: Je to princ Jindřich, syn krále Jana z Růžového království.
1: Kdo?
2: Odpusťte, pane, jdu asi v nevhodnou chvíli, ale...
1: Ne, pojď dál. Posaď se. Rád tě poznávám. Tvůj otec se asi už dozvěděl.
2: Nejen otec, mnoho lidí si u nás povídá o vaší Terezce. Jak je krásná, jak je vlídná. A já jsem se s ní chtěl... Odpusťte mi, je to možná trochu troufalé, ale i otec mi radil. Pane, co se stalo vy?
1: Moje dcera, moje Terezka. Je to dnes už týden. Ještě je viděl sluha, šli s Jaromírem k Růžové zahradě a pak už neví nikdo nic.
2: A Jaromír to je...
1: Můj syn. V širém kraji nejlepší z rytířů, jakého kdo znal. Ovládá štít i meč jako málo který z mužů.
2: A jak to, že se nebránil?
1: To všecko ta prokletá královna. Vzkázala mi, že musím den co den přihnat jedno stádo k Modrému jezeru. Pro pána, jsme království chudé, samé kamení, samá bažina. Každé stádo tu má cenu zlata.
2: Proč vy? Proč právě Jabloňové království?
1: Protože nemá nikdy dost. Okradla už všechny kolem. O zlato, o obilí, o stáda. Brzy by přišla řada i na vás.
2: Ale jakým právem? Kdo je vlastně ta namyšlená vládkyně?
1: Královna s vlčí tváří.
2: Kdo?
1: Královna jeskyně skal. Kdo plíjí spatří, padne úzkostí na kolena. Tak ojzdná je její tvář.
2: Nevěřím takovým řečem. A chci ji vidět.
1: Mluvíš směle. Ale jak ji chceš najít?
2: Výsosti. Kdo umí páchat tolik zlého, kdo umí takhle lidem ubližovat, není přece z par a měsíčních paprsků.
1: Asi máš pravdu. Ale dobře si všecko rozmysli, chlapče. Říká se, že kdysi dál na severu v lesích temných a hlubokých jako noc žije kůň, který zná kamkoliv cestu.
2: Kůň Stříbeňák.
1: Slyšel jsi o něm. Pak si jistě slyšel i o pánu lesů, kterému ten kůň patří. Jsou prý ti dva jako bratři. A proto ti ho nepůjčí, i kdybys diamanty platil.
2: Ani je nemám. Ale chtěl bych najít Terezku. Nikdy jsem ji neviděl, ale najednou, jako bych ji znal 100 let. Jako by ji ukradli i mě.
1: Je krásná. Má oči.
2: Jako chrpové pole. A vlasy jako hvězdičková noc. To všechno už vím, pane. A je mi z toho najednou tak smutno. Člověk z ničeho nic ztratí něco krásného, ačkoliv to ani nebylo jeho.
1: Nespím už kolikátou noc. Zčernal mi celý svět.
2: Dám se na cestu, pane. Žil jsem do dneška takový divný život. Povídal jsem si s ptáky a s potoky. O lidech. A o lidské bolesti jsem nevěděl skoro nic.
1: Aby Bůh vedl tvoje kroky, princi.

0: Ty lesy neměly konce. Jezdil jsem jimi křížem krážem už bůh ví kolik dnů a nikde kousek palouku nebo čistinky, nikde střechy nad hlavou, nikde živé duše. Bělásek už sotva hledal cestu celý slepý z té věčné modrozelené tmy. Už jsem se víc a víc ohlížel, než hleděl vpřed. Už jsem krátil vratký bělohřívku v krok. Když náhle blizoučko zazněl ten divný zvuk, jako by na třikrát sjel z nebe modrý blesk a les se rozsvítil a celý jako by se rozestoupil do všech světa stran. Byla tu loučka huňatá jak srst a plavě zelená. Můj bože, musel jsem si zakrýt oči, jak to bolelo, ten žár, ten třpit po té vší věčné tmě. A prostřed loučky v ruce dlouhý bič stál starý, statný člověk.
1: Už jsem si myslel, že nepřijdeš.
2: Jsem z té tmy skoro slepý. Odpusť, nevidím tě dobře.
1: Ráno co ráno jsem ti odemykal jeden les za druhým, abys nezabloudil.
2: A jak o mě víš? Ty jsi pán lesů?
1: Pán lesů. To mi tak lidi říkají. Asi proto, že tu žiju už od malička. A že tady tu modro-modrou opuštěnou říši trochu hlídám a chráním. Hlavně před nimi. Před lidmi. Jejich rozpínavost, jejich věčná chamtivost a hlad mi vždycky naháněli hrůzu.
2: Já právě proto přicházím. Jedna taková královna...
1: Já vím. A je dobře, že se jí chceš postavit. Taky bych ti jinak lesy neotvíral. Ale nejdřív se pojď umýt a najíst a zaveď Běláska tamhle k napajedlu.
2: Jak to, pane, že všecko víš? O mně, o Běláskovi. Asi znáš i Teresku.
1: Lesy všechno slyší a všechno mi řeknou. Tomáš, jes a pij.
2: Děkuju, ale přišel jsem...
1: Nepletu se do lidských věcí. Zvykl jsem si na samotu a je mi s ní dobře. A pak, jak říkám... Stromy umějí mluvit. A krásně. I když se zlobí, když se přou. Ale neubližují. Stromy neubližují sobě ani druhým.
0: Muž mluvil a já seděl na dřevěné lavici uprostřed loučky a hledal očima koně stříbrňáka, ale nikde nic. Jen kousek ode mne stálo malé stavení, obehnané nízkým plůtkem a pak dál na pajedlo. A tamhle asi studánka? A tamhle asi úl?
1: Hledáš stříbrňáka, viď? Počkej, hned ho zavolám. Ale nebude to lehké, chlapče. Půjčím ho jen tomu, kdo mi dokáže, že koním rozumí.
0: A ozval se zas ten divný zvuk. Nebyl to blesk. To ten muž zvedl dlouhý tenký bič a třikrát zapráskal. A pane bože... Vstal jsem v úzkosti. Ze všech stran lesa vyběhlo vám koní, až z nich byl černý, bílý, kropenatý mrak. Plávky a vraníci, siváci, šimlové běželi přes loučku a v jedné vteřině stanuli kolem nás a dlouze chraptivě horečně dýchali a tisnili se v houfu.
1: Líbí se ti.
2: Jsou jako z nádherného snu.
1: Ano. Jsou mi nade všecko a jeden z nich, jako by byl můj bratr. Stačí se podívat, stačí si povzdychnout a stříbrňák mi porozumí všecko. Najdi ho mezi nimi, mládenče, aniž bys promluvil, aniž bys ho oslovil jménem.
2: Pro pána je jich víc než sto.
1: Poznáš-li ho, můžeš na něm jet za královnou s vlčí tváří.
0: Stříbrňák, říkal jsem si, hledej stříbrného koně. Ale to mohl být skoro každý, i ti vraní, i ti ryšaví, všichni se v bledem dni třpitili jako stříbro.
1: Jinak se vrať domů a na všecko zapomeň.
0: Hud Hlučelo mi v hlavě a oči se mi zamžily ne slzami, spíš temnou lítostí, že všechno dlouhé přemýšlení je marné. Když náhle, kdesi až u nebe, zdvihlo se povětří a cosi v korunách začalo tence hrát.

0: chceš se vzdát.
1: Co to říkají? Ten člověka nejvíc brání? Kdo se o něj nejvíc bojí? Ano, ano, vždyť je to tak jednoduché.
2: A skočil jsem k tomu plůtku, vytrhl z něj nejbližší plaňku a napřál na pána lesu. Koně se kolem rozprchli jako dým, ale jeden z nich se vzepěl, hromově zařičel a začal po mně ve vzduchu bít kopyty, až rozhvízdal se vítr.
1: To je stříbrňák. Tady ten. Ten, pane.
2: Couvl jsem po lekaně ke plotu a kůň jak divý hrabal pod kovami v nebi.
0: Dobře, chlapče. A ty stůj, stůj! No vidíš, hodný.
2: Les tiše šuměl, koně se obraceli zády jeden po druhém a stříbrňák stál v trávničku jako pěna.
0: Bude ti na čas s přítelem jak mě. Šťastnou cestu. A víš co? Ta plaňka, co ti tak posloužila, vezmi si ji sebou. Třeba se ti hodí.
1: Ale proč, pane? Slyšíš? Pane!
2: Křičel jsem, protože se náhle všecko začalo vytrácet. Houf koní, stavení a starý statný muž. Jakoby se smrákalo, jakoby padla mlha na modroucí les. V huňaté trávě podupané kopyty, u srdce ticho, stál jsem náhle sám, jen s první hvězdičkou na sivém obzoru a s koněm stříbrňákem. Jeli jsme 7 dní, anebo 7 týdnů, kdo pak ví? Patero hvozdy, 7 močály, či 9 hor? Nevím, seděl jsem v sedle stříbrňáka jako přibitý a svět se kolem jenom míhal, jenom tratil se mi vdál. Darmo jsem třeštil oči, vše mi prchalo, vše mi divě letělo po zemi, po nebi. Ten kůň snad sotva dotýkal se země. Jen jsem tam zaslechl jsem cosi jako hrom, jako by se nade mnou trhala nebesa. Jedeme asi bouří, říkal jsem si. Přijde mrak a déšť. Však sotva jsem se ohlíd po hromu a po blescích, už bylo nebe čistěnké a mírné, až zatrnul mi zrak. Vítr jen hvízdal a jsem tam oči zalepil mi sníh. Lehl jsem koníčkovi do hřívy a chtěl jsem si přetáhnout halenu přes hlavu. Však z nenadání tek mi po ramenou pot. Zdvihl jsem oči do plného slunce. Bál jsem se? Nebál. Nebyl na to čas. Byla to jízda jistější než let. Jistější než chůze po zemi. Ten kůň jakoby ke mně odedávna patřil. Snad jsem i zadříml, protože náhle zpomalil se trysk a bylo slyšet pomalonké podkovy, jak ten se bijí o kamenou zemi. Zvedl jsem hlavu. Jeli jsme krokem křovinatým údolím, vroubeným útesy a mocenstvími skal. Tu a tam jezírko, tu a tam houští plné němých vran. Černého kamene nebylo nikde konce. Pak si vák zůstal stát. Spatřil jsem skálu hrubou a strmou jako kamenový týn, v němž zela temná, netesaná brána. Pobídl jsem stříbrňáka, ohlédl se po mně, jako by se na co si ptal, potom se pohnul zvolna ostražitě do šeravé tmy, již nabízela skála. Jeli jsme dlouhou křivolakou jeskyní, sem tam se bliskotaly drobné krůpěje, jako by se tajuplné tmě zachtělo tiše plakat. Kůň byl tichý a pokojný. Však náhle smekl se a divě uskočil, snad, že se temná chodba rozšířila do 3 stran a že se myhl jakýs uhrančivý svit, co oslepil nás oba.
3: Stůj!
4: Anik!
3: Pikro!
4: Drž ho! A ty vem koně!
1: Puste mě!
5: Toho koně přivažte ke skále!
3: A ty ukaž ruce, panáčku, tak a ještě nožičky!
1: Okamžitě mě zaveďte ke královně!
4: Však se dočkáš!
3: Má něco u sebe?
5: Nic. Počkej, tady pod kabátem nějaký klacek nebo co?
4: Ten mu nech, asi je to jeho osobní zbraň.
1: Chci mluvit s královnou!
3: Jen jestli ona bude chtít mluvit s tebou.
2: Pak už jsem neviděl nic. Hodili mi přes hlavu pytel a nesli někam daleko a dlouho, jak by v tom skalním městě, co nám pod nohama dunělo, šly všechny cesty v jednom širém kruhu. Co se to se mnou dělo? Usnul jsem? Ztratil vědomí? Znenáhla na nohou, ruce a nohy volné, stál jsem v tmě tmoucí jakési širé mramorové dvorany a kolem dokola desítky mlčenlivých mužů, jimž neviděl jsem do tváře, stály jak sochy. Zlověstný půlkruh nezřetelných postav, zlověstný půlkruh taj úplných těl. A v zápětí se ozvaly ty bubny.
3: Na kolena!
2: Kdo si mnou smíkl a v mramorové tmě, jak začalo by po kousinkách svítat?
3: Šelem k zemi!
2: Kdo si mě tiskl na zem? Neviděl jsem nic. Jen čím dál větší světlo, jak se mi rozlívá po rukou a po všem mramorovém sále.
6: Královna přichází!
2: Slyšel jsem kroky. Tichounké, drobné kroky na dlouhém schodišti a hebký řásný šat smekal se. Sykal schůdek po schůdku, šuměl jak sametový vodopád. Zvedl jsem oči. Zahledl jsem krajkovaný lem, štíhlý pás a ruce. Dlouhý krk a...
7: Vstaň!
2: Strnul jsem hrůzou. Ale vzepřel jsem se na nohy. A hleděl v úžasu na dlouhé, ryze vlasy tekoucí po zádech, na oči krvavé, co skoro hořely, na dravé zuby blízkající v ústech. Vlčí hlava, zrzavá vlčí hlava tyčila se v sametu, opřena pyšně o záhlaví trůnu.
7: Co tady děláš? Nestojíš snad o život?
1: Jsem Jindřich, syn krále Růžového království.
7: A co? Přišel jsi na návštěvu? A nebo do služby?
1: Jdu si pro dívku, která je u vás nedobrovolným vězněm.
7: Ale? A která pak je to, smím-li vědět, slovutný rytíři?
1: Princezna Tereska z Jabloňového království.
7: Tereska. Podívejme. A co jejího bratříčka, toho bys nechtěl? Dobrá, jak si přeješ. Však svedeš o tu křehotinku boj. Boj na život a na smrt.
2: A zvedla pravici a ukázala dolů do toho zástupu. Stálo tam ve třech řadách 33 mužů, oděných od hlavy až k patě v černý přiléhavý šat, z kterého bylo vidět v rozparcích jen oči.
7: Mí černí rytíři tě, princi, neznají. Však je v nich skryta moje vlčí zášť ke všemu živému, co překročí můj práh. Neboť jsou bez moci, vzdálení světským milostem a dobrým lidským skutkům.
2: Hleděl jsem na meče, jimiž byl opásán ten černočerný houf. Stříbrně skvěli se, až přicházely oči.
7: Zde s jedním z nich svedeš svůj příští souboj. Ale dobře poslouchej. Soupeře musíš vyhlédnout si sám. Je vůdcem všech.
1: Ale já...
7: Jestli však nezvolíš si toho pravého. Rozluč se světem. Stačí se pomýlit. A 33 rán tě poznamená navždy.
2: Bylo to šílené. Ale jak jsem hleděl do těch vlčích očí, do těch zubů, co se jí rozsvěcely při smíchu, věděl jsem, že mi nepomůže nic. Že musím přijmout volbu. Na koho ukázat? Myslel jsem na otce, na koně stříbrňáka připoutaného kdesi ke skalám. A náhle bylo mi, jako bych se měl loučit.
7: Nerozuměl jsi?
1: Ano.
2: Už jsem chtěl vykročit, už jsem chtěl poslepu namířit prst, když náhle ozvala se tichonká, táhlá hudba, kterou už jsem znal, k níž brzy přibyly ty sladce povědomé hlasy.

0: to, co včera pomohlo ti? Napadla mě ta plaňka z lesního plotu, ten zbytečný kousek dřeva, který mi nechali, aby se měli čemu smát. V jediné vteřině sáhl jsem pod kabát. A strnul úžasem, nep námát jsem útlý jílec meče. Tasil jsem, pozvedl zbraň k útoku, dvoranou blesklo tence rozsvícené ostří.
1: Co si to dovoluješ?
0: Královna vykřikla. Však já měl oči jenom pro ty černočerné rytíře, pro jejich nahé meče, co se obnažili na jediný ráz v tu nepatrnou chvíli. Na jediný ráz. Však jeden na kraji, stál druhý odleva, tasil z nich ze všech první.
2: Ten, paní, ten je jejich vůdce.
0: Vstala a roucho se zlobně zazmítalo u nohou.
1: Máš štěstí. Můžeš být ještě chvíli živ. Jdi, najez se a napij. Ještě naposled. Ještě se rozluč v duchu se světem. Dnes o 12:00 v noci začíná váš soubor.

0: Podali mi meč a štít a také soupeři. Jeho druhové stáli v pozoru podle stěn, když náhle královna s vlčí tváří pozvedla ruku kamsi do zlé tmy a do sálu šly ve třech řadách bílo-bílé panny, zahalené od vlasů až po paty, takže se celý skalní hrad zimavě rozšuměl a temné příšeří se čiře rozsvěcelo.
1: To jsou mé bílé paní, mládenče. Z těch budeš vybírat. Budeš-li ovšem ještě živ, až skončí tento souboj.
2: Mezi nimi je Tereska.
0: Co si jako štěstí uchopilo mě hedvábově pod krkem a oči letěly po bílém zástupu, z kterého byly vidět v útlých rozparcích jen temné, cizí oči.
1: Bijte se!
0: Rytíř byl mrštný, pružný, byl a uhýbal. Nebylo místečka, kde bys ho překvapil. Táhlo mi myslí tisíc dobrých rad, které mi otec od malička vtloukal do hlavy, když mě kdy učil kruté pravdě meče.
1: Výborně, rytíři, výborně!
0: A já si umanul, že nesmím ucouvnout, jen útočit, jen zpříma být. Když náhle hrozitánský úder zasáhl můj štít a ten mi vypadl z nepřipravené ruky.
1: Stát! Konec je blízko, princi. Poslyš, umřít nemusíš, jsi ještě mladý. Služ tu do smrti. Zachráníš alespoň holý život.
2: Děkuju, paní. Však o takový život nechce se mi prosit.
1: Jsi pyšný, dobrá. Tedy se bijte dál. A ty moc nespěchej, můj černý rytíři, ať ještě chvíli máme nač se dívat.
0: Všechen hněv, všechno příkoří mi rozechvělo ruce. Ale nebyl čas. Nebylo čím se bránit. Beze štítu jsem musel předcházet každému kroku vpřed. Nechtěl jsem couvat. Nechtěl jsem se jen bránit, ale všecko nadarmo.

0: rytíř mě znovu tlačil k mramorové skále. Ječela královna a mě záp v lopatkách ten ledovatý kámen. Viděl jsem na soupeři, jak je posedlý svým vítězstvím, jak už se chystá na poslední ránu. Hleděl jsem na hrot jeho meče jako uhranutý.
1: Nespěchej, jen ať se ještě trochu trápí.
0: Snad to zaslechl, zpomalil a já bokem uhnul. Zhoup se v kolenou a jak se na podruhé rozpřáh proti mně, klesl jsem do kleku a smík se po kameni skály. Byl si tak jist, že bodl ze všech sil a tu jsem sebou škubl znovu do stoje, bleskově udeřil a meč mu letěl z napřažené ruky.
1: Co to má znamenat?
0: Odkopl jsem meč do kouta. A rytíř beze zbraně prchal dvoranou, jak unikal. Posmekla se mu noha a můj úder ze spoda zbavil ho v pádu v zápětí i štítu. Převalil se a padl na záda a čekal na poslední ránu. Zvedl jsem ruku s mečem a tu jsem z nenadání spatřil kdesi vepředu, jak v bílém kruhu panen se třetí zprava. V hrůze pohnula a ruku přitiskla si k ústům. A tu jsem pochopil, jakže to říkal král, je v širém kraji nejskvělejší z rytířů, jakého tu kdo znal, ovládá štít i meč, jak málo který z mužů. Spustil jsem ruku s mečem.
2: Tam, paní, tam ta pana, to je Tereska. A tento poražený, to je její bratr.
0: Bělostná dívka, na kterou jsem ukázal, pozvedla krajkování přes hlavu. Pane Bože, až zatrnul jsem radostí, hleděli na mě oči jako ze svatého obrazu a v temných vlasech třpitily se hvězdy. Už jsem běžel, už jsem k ní utíkal.
1: Dej pozor!
0: Vše událo se v jediné snad vteřině. Blízkla mi v zádech blidá čepel nože. Teprve potom, až když jsem se ohlíd, spatřil jsem ruku královny, jak na mě míří zblízka, zblizoučka, a také rytíře, jak vstává ze země a trhá, táhne za vlasy svou hrůzostrašnou vládkyni a přitiská ji k zemi. Byl to zázrak. Na mou duši zázrak. Všichni kolem dokola, černí rytíři i bílé paní, snímali z hlav a z ramen svoje tajuplné převleky a smáli se a objímali jeden druhého. A ta paní, ta hrůzostrašná panovnice, jen stíhou povstávala ze země a přísám Bůh, byla mladičká a krásná. Terezčin bratr hleděl na ni v ohromivém úžasu. Ta hrůzná vlčí tvář jí jako strhlá maska visela bez vlády a mrtvě na štíhlých ramenou.
3: Děkuji, Jaromíre. Ten princův dobrý skutek, co tě probudil zas k životu. To, že tě nezabil, ač byl si poražen. To nás tu kolem zachránilo všecky. A vy mi odpuste. Odpuste mi všichni.
0: Začala tiše plakat a plaše couvala. Couvala po krůčcích, ruce jak k obraně zdvižené před sebou a pláč jí ujídal zmatená vroucí slova.
3: Jsem dcera královská. Můj otec býval pánem Zeleného království. Až jednou z dálky přitáhl vlčí král a zabil rodiče a krutě zpustošil i hrad, i celou naší zemi. Když jsem ho v zoufalství schodila ze skály, kam hnal mě ubitou z hořících bran a zdí, v pádu mě stačil ještě na smrt proklít. Odpuste. Odpuste.
0: A celá z ran a slz přimkla se ke skále, která se znenáhla dunivě pohnula, takže se otevřel jakýsi temný kout, kterým se prosmíkla a chvatně prchala do stajené tmy tmoucí.
4: Princezno, počkej, stůj, vždyť ty jsi bez viny.
0: A Jaromír běžel za ní do té nedohledné jeskyně a za ním v houfu všichni kolem dokola pany a rytíři hledali cestu k pozemskému světlu.
3: Jak se jmenuješ?
2: Jindřich. Jsem z Růžového království.
5: Já vím. Zdálo se mi o tobě. Tady ve skalách. Klečel jsi před mou plavou růží. Před tím mým keříčkem v růžové zahradě. A bral jsi do rukou tak něžně a tak zlehounka, jako bys ji chtěl odnést na sám konec světa. A v zádech seděli ti ptáci, bělostní jak sníh, a co si volali, a co si šeptali.
2: Ale to je pravda. Slýchávám někdy takové divné hlasy, jako by zpívalo všechno povětří. A nebýt jich, asi bych si tě nebyl nikdy našel.
5: Ty jsi mě hledal. Odkud jsi mě znal?
2: Z chrpového pole a ze hvězdičkové noci.
5: To nesmíš říkat. Je mi z toho do pláče.
2: Říkali, že jsi krásná, ale to je tak málo, co o tobě říkali.
5: Ukáž. Máš tak teplou ruku. Dej mi ji. A já ti za ní dám svou plavou zimní růži.
2: A já ji budu nosit na blizoučku srdce.
5: Můj princi.
2: Teresko. Pojď. Zde někde na blízku už čeká stříbrňák.
5: Ach, počkej. To je světlo. Nemůžu se do něj ani podívat.
2: V tom skalním hradě už si odvykla. Teresko, Jindřichu, nikde není. Prohledali jsme celé skalní město, všechny jeskyně. Našli jsme jen tu vlčí tvář. Asi ji na útěku ztratila.
5: Ale proč utíkala?
2: Kdo ví. Byla tak smutná. Někde to musí být můj kůň. Neviděli jste ho? Celý sivý a na slunci se třpití jako ze stříbra.
4: Neviděli. Není zde.
2: Stříbrňák není můj. A má větší cenu nežli všechny koně v našem království.
5: Netrap se. Jsem u tebe. A spolu jistě něco vymyslíme.
0: Ale co vymyslet? Doprovodil jsem Teresku a Jaromíra zpátky do Jabloňového království. A to bylo slávy a toho děkování. Starý král za námi chodil jako dobrotivý stín. Sotva jsme stačili vždycky se aspoň na chviličku ztratit v zahradě a pobrat svoje vrchovaté štěstí. Jenže já neměl stání. Myslel jsem na pána lesů, na stříbrňáka, kterého jsem mu ztratil, ač mi ho půjčil na tu nekonečnou cestu. Co mu řeknu? Jak ho uprosím? A co mu nabídnu za toho nádherného koně?
5: Nemysli už na to. A nebuď smutný. Tatínek pozval tvého otce na svatbu. Všechno se krášlí. Zámek se jen skví. A mě ušili pro svatební šaty. Ty se netěšíš?
2: Bude to můj nejšťastnější den. Však nejdřív musím tam, kde tomu štěstí zůstal jsem co dlužen.
5: Ne, já tě nepustím.
2: Já jinak nemůžu. A nevrátím se dřív, dokud svůj dluh u pána lesů navždy nevyrovnám.
0: A jel jsem na sever a věřil potají, že lesy přede mnou budou jak tenkrát v řadě z odmykány. Byli, nebyli, kdo ví. Jel jsem dlouho jak tenkrát, snad po paměti, snad jen tak podle vnuknutí. Ale žádný spěch, žádné těšení. Spíš jsem se bál, co všechno mě tam na čistince prostřed černoho vozdu čeká. Zda hněv, zda trest, zda aspoň srozumění. A les se najednou otvíral do kořán, otvíral, couval a já div nevykřik. Na bledé čistince stálo to stavení a kolem řídký plot, kde v kruhu dřevěném chyběla jen jedna vylomená plaňka.
6: Haló!
0: Křičel jsem na lesy a běžel do dveří, za nimiž pusto, studeno a tma.
6: Haló!
0: skočil jsem na vrchy. Obíhal jsem studnu, napajedlo, úl a hledal v roklince a v mlází pod svahem. A nikde nikdo. Ve studni kalno osiřelý úl a napajedlo seschlé, zborcené stálo jen na jediné noze. Dal jsem se do práce. Metl jsem, smejčil dům a stavěl na nohy, co k zemi padalo, a studnu vyčistil a loučku požal kolem dokola, aby až pán se vrátí, bylo vše jako dřív, aby mě přijal s dobrotivou vůlí. Přešly 3 dny, čistinka byla zase svěží, vydechlo si stavení, stál jsem v půl loučky a hleděl po vrších. A tu mě napadlo, že právě toto možná je můj zdejší trest, že pána lesů nikdy nenajdu a zůstanu mu na dosmrti dlužen. Co si mě úzkostí sevřelo na prsou? A tu se v zádech rozhučel mi les.
6: Ty tu chceš zůstat navždycky sám.
0: Rozběhl jsem se proti stověžaté smrčině.
7: Chci, musím, mám tu přece dluh.
0: Křičel jsem do té temnomodré tmy a ozvěna, kde z vdálce byla, mě kce hlavou.
8: Ale zde nikdo není, všechno už to tam.
0: Rozběhl jsem se ke studni a volal do hladiny, svítající v hlubině, v které ta táhlá řeč tenonce doznívala.
7: To není pravda, byl tu pán lesů, koňský houf, a byl tu stříbrňák ze všech nejkrásnější kůň, který se ztratil jenom mojí vinou.
0: Umlkly lesy, voda jako hrob, slyšel jsem tlouci jenom vlastní srdce.
9: Neboj se, nestratil se, podívej.
0: Uleklý jsem se ohlíd. Ve dveřích stavení stál starý statný muž a jen se usmíval a ukazoval rukou kamsi do prostředka loučky. Vysokou trávou kráčel krásný štíhlý kůň, tichý a mírný, jako ze stříbra. A v jeho sedle...
7: Ale to je přece...
9: Ne tak nahlas. Teprv si zvyká na vezdejší svět. Na ptáky, na povětří, na půlnoc a den. Možná si jednou přivykne i na lidi.
2: Královna s vlčí tváří?
9: Ano. Přivezl ji stříbrňák. Trápil ses nadarmo. Však budiš ti to trápení jen ke cti. Bylo by hanbou, kdyby příští král uměl žít na dluh, jak se to kdy hodí.
2: Král? Jaký já jsem král?
9: Každý jsme králem toho, co nám život dal. A dostát tomu patří k zdejším pýchám.
0: Znělo to, jak by mluvil les. A stříbrňák a dívka v jeho sedle byli znenadání pryč, jako by náhle utonuli v trávě.
2: Pane!
0: Ohlédl jsem se po dveřích. Byly prázdné. Svitl jen prosluněný vzduch, průvánek asi, a motýl otakárek cukal sebou k nebi. Byl jsem sám. Jen kousek ode mě na kraji lesa, černého jako noc, stál můj kůň Bělásek a hrabal nohou v podléškové zemi. Vidíte, že je krásná. Vlasy prostřeny na podušce, vychří se světlem, hebounce se skví. Stín květovaných záclon jde jí po rukou a po čele a zlehka líbá jí na zamouřené oči. Říkám jí, Teresko, má paní z povětří. A ona zlobí se, protože nevěří, že by kdy byla jaká zdivná řeč, již mluví nebesa a proutíčko a ptáci.
5: Ty růžové, přines ty letní krajkované šaty.
0: Teresko, kde pak? Spí a povídá si ze spaní. A je to zvláštní, každý ten její sebekratší sen se skoro vždycky na druhý den splní.
5: Dneska ne. Dneska pojedeme do Zeleného království.
0: Slyšíte? A je to svatá pravda. Budeme muset jet do Zeleného království. Vrátila prý se tam po dlouhých letech princezna, která se po velikém neštěstí ztratila v širém světě. Je to prý zázrak. Přijela sama z hor a luk, přijela na stříbrném koni a byla mladičká a byla líbezná. Jakoby za ten čas ni o den nezestárla.

0: A tak skončila rozhlasová pohádka Karla Šiktance Královna s vlčí tváří. Hudbu složil Lukáš Matoušek, dramaturg Eva Košlerová. Osoby a obsazení: král Růžového království Viktor Preiss, Jindřich jeho syn Martin Preiss, král Jabloňového království František Němec, Tereska jeho dcera Mirka Součková, Jaromír jeho syn Martin Zounar, pán lesů Stanislav Oubram, královna s vlčí tváří Slávka Hozová, zbrojnoši Ladislav Kazda, Ladislav Brotánek, Vlastimil Zavřel a další. Zvuk inženýr Tomáš Gzelhofer, záznam a střih Lenka Vintrová, asistentka režie Eva Texelová. Nastudoval režisér Karel Weinlich.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bulerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bulerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.
2: Astrid Lindgrenová, děti z Bulerbinu. Jmenuji se Lisa. Jsem holka. To se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzy mi bude 8.

Evropy 8. Lasse je strašně silný a umí utíkat mnohem rychleji než já. Ale já umím utíkat stejně rychle jako Bosse. Nemám žádnou sestru. To je škoda, protože kluci jsou rváči. Bydlíme na statku, který se jmenuje Melangorden. Jmenuje se tak proto, že leží uprostřed mezi dvěma jinými statky. A ty se jmenují Norgorden a Sergorden. Všechny tři statky stojí v řadě. V Sergordenu bydlí kluk a ten se jmenuje Ole. Nemá vůbec žádné sourozence, ale hraje si s Lassem a Bossem. Je mu 8 let a umí taky rychle utíkat. Ale v Norgordenu, tam bydlí holky, dvě. To je veliké štěstí, že to taky nejsou kluci. Jmenují se Brita a Anna. Britě je 9 let a Anna je stejně stará jako já. Mám je ráda obě stejně, ale ano, možná trošinku víc. Jinak už nejsou v Bullerbynu žádné jiné děti. Naše vesnice se totiž jmenuje Bullerbyn. Je to docela malá vesnička, jenom tři statky. Norgorden, Melangorden a Sergorden. A nás dětí je tu jen 6. Lasse a Bosse a já a Ole a Brita a Anna. Z bratry je jenom trápení. Dřív jsme bydleli Lasse a Bosse a já v jednom pokoji, v podkrovním, napravo vedle půdy. Teď bydlím v tom levém, ale o tom povím víc až pak. Někdy je hrozně prima bydlet s bratry v jednom pokoji, ale jen někdy. Bylo to báječné, když jsme večer leželi a vyprávěli si o strašidlech, přestože to byla taková hrůza. Lasse umí vypravovat o strašidlech tak příšerné věci, že musím potom ještě dlouho, moc dlouho ležet pod dekou. Bosse, ten nevypravuje žádné strašidelné věci, jenom mluví o spoustě dobrodružství, co sám jednou zažije, až bude velký. Jednou večer, když Lasse zas vyprávěl takovou příšernou historku o strašidle, které chodilo po domě a šoupalo nábytkem, tolik jsem se bála, že jsem myslela, že umřu strachy. V pokoji byla skoro úplná tma a moje postel stála hrozně daleko od postelí obou kluků. A v tom, představte si, jedna židle najednou začala skákat sem a tam. Myslela jsem, že tou židlí šoupá to strašidlo a křičela jsem na celé kolo. Ale pak jsem uslyšela, jak se Lasse a Bosse v postelích hyhňají. Představte si, že přivázali k židli provázek a pak si pěkně leželi každý ve své posteli a tahali za něj, takže židle skákala. Nejdřív jsem dostala vztek, ale nakonec jsem se musela smát. Když člověk bydlí ve stejném pokoji se svými bratry a když jsou ti bratři ještě ke všemu starší, potom nesmí vůbec o ničem rozhodovat. To vždycky jen Lasse rozhodl, kdy se večer zhasne. Když jsem chtěla ležet a číst si v časopise Švédské jaro, Lasse chtěl, abychom zhasli a vyprávěli si o strašidlech. Ale když jsem jindy byla ospalá a chtěla spát, tak zase Lasse a Bosse chtěli hrát ovčinec. Lasse může zhasnout světlo, kdy se mu zachce a ležet přitom v posteli, protože si přidělal k tomu knoflíku, co se s ním otočí, když se zhasíná, kolečko tvrdého papíru. A k tomu kolečku přivázal provázek, který jde až k jeho posteli.

Je to báječné zařízení, ale já to neumím pořádně popsat, protože já, až budu velká, nebudu žádný inženýr jako Lasse. Ale Lasse bude. Říká, že je to něco moc prima a když se tím někdo chce stát, musí umět přidělávat kolečka z lepenky k vypínačům. Bosse bude náčelníkem Indiánů, alespoň to říkal dřív. Ale tohle jsem slyšela, jak říká, že bude strojvedoucím na lokomotivě, takže si to asi rozmyslel. Já sama ještě dobře nevím, čím budu. Asi maminkou, protože mám moc ráda malinké děti. Mám 7 panenek a dělám jim maminku. Ale brzy už na to budu velká, abych si hrála s panenkami. Brr, to bude otrava, až budu velká. Moje nejkrásnější panenka se jmenuje Bella. Má modré oči a světlé kudrnaté vlasy. Leží v malé postýlce s modrou přikrývkou a s prostěradlem, co jí ušila maminka. Jednou, když jsem přišla Belu vyndat z postýlky, měla fousy pod nosem a na bradě. To jí tak Lasse a Bosse pomalovali kouskem uhlí. Když se podíváte oknem z Lasova a Bosova pokoje, vidíte rovnou do pokoje Olova. On bydlí taky v podkroví. Melan Gordon a Sir Gordon jsou totiž hrozně blizoučko. Mezi nimi je plot a uprostřed plotu stojí veliký strom. Tatínek říká, že je to lípa. Větve té lípy sahají až k Olovu oknu. Když se chtějí Lasse a Bosse a Ole sejít, přelezou jenom po větvích z jednoho okna do druhého. Je to rychlejší, než běžet po schodech dolů a naší brankou a potom brankou u sousedů a po schodech nahoru. Jednou se náš tatínek a Olův tatínek dohodli, že lípu porazí, protože je v pokojích kvůli ní šero. Ale Lasse a Bosse hrozně škemrali, aby lípa směla zůstat. A tak tam tedy zůstala. Moje nejkrásnější narozeniny. Myslím, že narozeniny a štědrý večer jsou nejkrásnější dny z celého roku. A svoje nejkrásnější narozeniny jsem měla, když mi bylo 7 let. To bylo takhle. Probudila jsem se brzy. To jsem ještě bydlela s Lassem a Bossem v jednom pokoji. Lasse a Bosse spali. Spím v posteli, která vrže. A tak jsem se schválně hodně převracela, aby se probudili. Zavolat jsem na ně nemohla, protože když má člověk narozeniny, musí ležet a dělat, že spí, dokud mu nepřijdou gratulovat. Ale ti dva si klidně spali, místo aby mě obskakovali. Já jsem ale tak hrozně vrzala postelí, až se nakonec Bosse posadil a podrbal se ve vlasech. A potom vzbudil Lasse a oba se vytratili na půdu a po schodech dolů. Slyšela jsem, jak v kuchyni zacinkali hrníčky na kávu a byla jsem tak zvědavá, že jsem ani nemohla klidně ležet. Konečně jsem uslyšela na schodech dupot a pak bum! Dveře se otevřely a stál tam tatínek s maminkou, Lasse a Bosse a Agda, naše děvečka. Maminka nesla podnos. Na podnose stál hrneček s horkou čokoládou a vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem, rozinkami a s nápisem z cukrové polevy. Lisa 7 let. Ten koláč upekla Agda. Ale dárky tam nebyly. A já jsem si už začala myslet, že jsou to nějaké
Divné narozeniny. Ale tatínek najednou povídá. Vypij si tu čokoládu a pak se podíváme, jestli by se pro tebe nenašel taky nějaký dárek. Hned jsem pochopila, že se asi chystá nějaké překvapení. A vyzumkla jsem čokoládu 1-2. Potom mi maminka zavázala oči ručníkem a tatínek mě několikrát otočil kolem dokola a pak mě někam vedl, ale kam, to jsem neviděla. Po schodech dolů a pořád dokola a jednu chvíli jsem cítila, že jsme venku a pak jsme zase šli po schodech nahoru. Nakonec mi maminka ten ručník sundala. A byli jsme v pokoji, který jsem nikdy předtím neviděla. Alespoň jsem si nepamatovala, že bych ho někdy předtím viděla. A pak jsem se náhodou podívala z okna a uviděla jsem naproti štít norgordenského statku. A tam stáli v okně Brita a Anna a mávali na mne. A tak jsem poznala, že jsem v babiččině starém pokoji a že mě tatínek tak dlouho vodil sem a tam, aby mě spletl. Babička u nás bydlela, když jsem byla docela malá, ale před několika lety se odstěhovala k tetě Frýdě. A od té doby měla maminka v tom pokoji tkalcovský stav a hromady hadříků, co se z nich tkají koberečky. Ale teď tady žádný tkalcovský stav nebyl. Teď to byl tak krásný pokoj, že jsem myslela, že tam byl kouzelník. Maminka řekla, že tam opravdu kouzelník byl. Ale byl to tatínek a vyčaroval pro mne pokojíček. A dočista jen pro mne samotnou. A to byl ten dárek. Byla jsem tak šťastná, že jsem radostí křičela, protože to byl nejlepší dárek k narozeninám, jaký jsem kdy dostala. Tatínek vyčaroval rozkošné tapety se spoustou malinkatých kytiček a maminka vyčarovala záclony do oken. Tatínek byl celé večery ve své truhlářské dílně a tam čaroval kulatý stůl a poličku a tři židle a všechno to omaloval bílou barvou. Maminka zase vyčarovala koberečky z barevných hadříků, které měly červené a žluté a zelené a černé proužky. Lase a Bose hned táhli mojí postel přes celou půdu do mého nového pokoje a Lase řekl, ale stejně budem k tobě vždycky večer chodit a vyprávět ti o strašidlech. Ze všeho nejdřív jsem běžela do pokoje kluků a přinesla si svoje panenky a udělala jsem jim hezký pokojíček v poličce. Nejdřív jsem tam položila kousek červené látky jako kobereček a potom jsem tam dala svůj malý nábyteček pro panenky, který jsem dostala k Vánocům od babičky a pak postýlky a panenky. A měli teď taky vlastní pokoj, jako já. Ach, ten byl krásný, ten můj pokoj. Potom jsem ještě běžela ke klukům do pokoje a přinesla jsem si svoje krabice a věci, které jsem měla v jejich skříni. Mám 13 knížek. Ty jsem si taky dala do poličky a všechny svoje časopisy a krabice s obrázky. Ve škole si ty obrázky vyměňujeme, ale já mám 20 obrázků, které bych nevyměnila za nic na světě. Nejhezčí je velký anděl v růžových šatech a s křídly. To všechno jsem si dala do poličky. Byl to opravdu moc krásný den, kdy jsem dostala svůj vlastní pokoj.
co se ještě stalo na mé narozeniny. Ten den bylo ještě víc legrace. Odpoledne jsem pozvala na hostinu všechny děti z Bulerbinu. No, vždyť je nás přece jenom 6. A posadila jsem je kolem toho kulatého stolu ve svém pokoji. Měli jsme malinovou šťávu a každý dostal kus koláče, co na něm bylo napsáno Lisa 7 let, a pak byly ještě 2 jiné koláče, které taky upekla Agda. Já jsem dostala dárky od Brity a Anny a od Ola. Od Brity a Anny jsem dostala pohádkovou knížku a od Ola čokoládový věneček. Ole seděl vedle mne a tak mě začali Lase a Bose škádlit a křičeli: je, ženich a nevěsta, ženich a nevěsta. Psa, to říkají jenom proto, že Ole není takový nafoukanec, který si nikdy nechce hrát s holkama. Když se mu posmívají, tak si toho nevšímá a hraje si stejně i s klukama, i s holkama. Ostatně Lase a Bose si taky chtějí hrát s holkama, ale dělají jako, že o to nestojí. Když je ve vesnici jenom 6 dětí, musí si spolu hrát. Skoro všechny hry jsou zábavnější, když je nás 6, než když jsme jenom 3. Za chvíli se šli kluci podívat na Bosova ptačí vejce a my jsme si s Britou a Anou hráli s mými panenkami. Měla jsem v kapse dlouhatánský provázek. Když jsem to zjistila, napadlo mě, že kdybychom si opatřili ještě stejně dlouhý provázek, stačil by až k oknu Brity a Anny. Mohli bychom si tak posílat dopisy v krabici od doutníků. Hned jsme to spěchali vyzkoušet a šlo to. Brita a Anna běželi domů a potom jsme si dlouho posílali dopisy. Nejdřív jsme si psali jenom: jak se máš? Já se mám dobře. A potom jsme si hráli, že jsme princezny a že jsme uvězněné ve 2 zámcích a nemůžeme ven, protože nás hlídají draci. A Brita a Anna napsali: náš drak je hrozně ohavný, tvůj taky, princezna Brita a princezna Anna. A já jsem napsala: ano, můj drak je taky hrozně ohavný. Když se pokusím jít ven, kousne mě. Aspoň, že si můžeme psát. Princesna Lisa. Za chvíli mě volala maminka, abych jí něco obstarala, a když jsem byla pryč, přišli do mého pokoje Lase a Bose a Ole, uviděli dopisy a Lase poslal v krabici dopis, ve kterém bylo napsáno: princezna Lisa odešla, protože se potřebovala vysmrkat, ale je tady spousta princů. Princ Lars Alexander Napoleon. Brita a Anna si řekli, že je to hloupé. Ale stejně je to prima, že můj pokoj je naproti Norgordenu, protože Brita a Anna a já si často posíláme dopisy. V zimě, když je tma, to nejde tak dobře, ale to na sebe místo toho blikáme baterkami. Když bliknu 3krát, znamená to: honem přijď k nám, musím ti něco říct. Maminka řekla, že musím mít ve svém pokoji pořád hezky uklizeno. Dělám, co umím, a občas gruntuju. Když nám skončila škola. Když je léto, je to moc prima. Všechno je prima proto, že končí škola. Byla jsem teprve při jednom zkoušení. Už ten večer předtím to bylo zábavné. Vyzdobili jsme si třídu kytkami a listím. My z Bulerbinu jsme nalámali březové větvičky a natrhali petrklíče a lomikámen.
Do školy to máme daleko, protože je v jiné vesnici, která se jmenuje Sturbín. Ono totiž nejde, aby byla zvlášť škola jenom pro 6 dětí. Vpředu u tabule byly švédské prapory a věnec z březových větviček a všude plno květin. A jak krásně to vonilo. Když jsme třídu vyzdobili, cvičili jsme písně, které jsme měli zpívat poslední den školy po zkoušce. Když jsme pak šli domů, bylo nádherné počasí. My, děti z Bulerbinu, jsme šli společně. Cesta domů nám trvala hrozně dlouho. Lasse řekl, že smíme šlapat jen na kameny, co jsou na kraji silnice. Kdo šlápl na zem, ten jako hned umřel. A zrovna v tom šlápl Ole na zem a Bosse řekl, tak a teď seš mrtvej. To teda nejsem, řekl Ole. Podívej se, povídá, jak jsem živej. A třepal rukama a nohama, museli jsme se mu smát. Potom jsme vylezli na plot a šli jsme po něm. Šli jsme po něm moc a moc dlouho a bylo to tak prima, že jsem si říkala, že už nikdy nepůjdu po silnici. A tu jel kolem nějaký děda na vozíku, co se na něm vozí mléko a povídá, pro pětrán, co je to za vrány na tom plotě? Ale druhý den, když jsme šli ke zkoušce, to už jsme po plotě jít nemohli, protože jsme byli svátečně ustrojení. Já jsem měla úplně nové šaty s červenými puntíky a Brita a Anna měli modré šaty s volánky a taky jsme měli nové mašle a nové boty. Ve třídě byla spousta rodičů, kteří si nás přišli poslechnout. Já jsem uměla všechny otázky, které jsem dostala, ale Bosse řekl, že 7x7 je 56. Lasse se hned otočil a přísně se na něj podíval, tak Bosse honem řekl, vlastně ne, 46. Doopravdy, je to 49, vím to, přestože jsme ještě neměli násobilku. Ale slyšela jsem, jak to druhé děti říkali. Je nás v celé škole jenom 23, takže sedíme všichni v jedné třídě. Když jsme přespívali všechny písně, které jsme uměli, řekla paní učitelka. Naschledanou děti a mějte se o prázdninách dobře. A mně se zdálo, jako by uvnitř ve mně něco poskočilo. My všichni z Bulerbinu jsme měli pěkné vysvědčení. Porovnávali jsme to cestou domů. Bosse sice neměl zvlášť pěkné známky, ale přece jen docela dobré. Večer jsme hráli obíhanou dole na silnici. Najednou nám vletěl míček do rybízových keřů. Běžela jsem ho hledat. A hádejte, co jsem tam našla? Až vzadu pod jedním keřem leželo 11 slepičích vajec. Je, to jsem byla šťastná. Jedna z našich slepic je hrozně umíněná a nechce snášet v kurníku. Všechna svoje vejce snáší venku. Lasse a Bosse a já jsme dlouho pátrali, kde snáší, ale ona je taková zlomyslná a dává si dobrý pozor. Maminka řekla, že za každé vejce, které najdeme, dostaneme 5 eurů. A teď jsem našla vajec za 55 eurů, ale míček jsem nenašla. Dala jsem si vejce do záskyry a šla jsem s nimi k mamince a dostala jsem 55 eurů. Dala jsem každému z dětí 5 eurů a zbytek jsem si dala do pokladničky, kterou zamykám takovým
malinkým klíčkem, co visí na hřebíku až vzadu ve skříni. Anna potom míček našla a hráli jsme ještě několik hodin. Šli jsme spát mnohem později než obyčejně, ale to nevadilo, protože už jsme měli prázdniny a druhý den jsme mohli spát, jak dlouho jsme chtěli.

Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

Hezký večer s Rádiem Junior.

0: Hezký večer s Rádiem Junior.
1: I když jdeme tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám. Noci pominou a i strach se vzdává.

0: tajná policie?
1: Alpha One.
0: A nebo agent, co nás vystopuje?
2: A nebo UFO z galaxie?

0: že jsem puchtík s pasem královským.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.
3: Víte, děti, co bych nikdy za nic nevyměnil, bez čeho se vlastně ani dobře nedá žít. To jsem nikde nekoupil a nikde nevyženil. Kdo to ví, ať odpoví, ať má dušička klid. No ať

0: a ta šišatá věc.
1: U šišatého plotu
0: byla šišatý,
1: šišatý, šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec.

She shot the shreds. Našel si šatou věc.

0: máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou pusu, baby?
1: To mám, ty hloupá, proto aby...

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je, snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
0: Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
3: Rádio Junior.

jednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů.

z postele. Dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky.

se mě škrábe a jazyk má bílý.

tělou žílu, staženou cévu a nervový tik.